va tout.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Pěstovat citrusy mohou kliďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
1: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
2: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
1: Tak to schválně zkuste.
2: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
1: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se jí asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
2: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
1: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok. Takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
2: Jo? To teda ne. Není. Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
1: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
2: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
1: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
2: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
1: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
2: Ano, teď jsme v té explozi života.
1: Vy rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
2: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
0: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Tak je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moniliózu. I když jsem to dvakrát stříkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostlinu vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách, a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenů do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě toho houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem, a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám. A tam bych doporučoval potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost, a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře, u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují. To zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon, ta její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No, a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Zvěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těch mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naráz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou a chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštečka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se o ní starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinátor. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén. Zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak? Tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu

0: vědět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
1: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
0: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
1: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
0: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
1: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetřím.
0: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
1: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
0: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
1: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
0: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
2: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobbyredaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Svátkářský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federcel z obce Bystrá u Poličky, tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s Big Beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík. Rá!

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic. A právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý Slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým slavíkem opět Karel Gott a Zlatou slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na do smrti navždycky

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity

Chodí mi totiž dopisy z Výsky, zvané Rokytnice, od mé zdatné sestřenice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Čechách hrozí dnes a zítra silné bouřky. Plzní budou jezdit historické trolejbusy z několika českých měst. Zběrožské slavnosti předvedou spolky i produkty mikroregionu. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 35 stupňů. Hezké sobotní ráno vám přeje Lenka Lupínková. Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli od 12 do půlnoci. Meteorologové už dřív varovali taky před vysokými teplotami. Ty na většině území vystoupají nad 31 stupňů Celsia. V Plzeňském kraji dosáhnou až 35 stupňů. Výstraha před horky platí do odvolání. Plzeňské dopravní podniky slaví 85 let provozu trolejbusů ve městě. Hlavní program se uskuteční dnes v areálu Depo 2015. Připravená bude výstava historických a provozních trolejbusů, ukázka dynamického dispečinku plzeňských městských dopravních podniků nebo například zóna pro děti. Po celý den pak budou Plzní jezdit historické trolejbusy, říká mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.
3: Největším lákadlem budou určitě vozy Škoda 9 TR, které do Plzně dorazí z Českých Budějovic, Pardubic a Teplic. Tyto vozy budou doplněny ještě o historické trolejbusy ze Škoda Bus Klubu. Trolejbusy budou jezdit po trase Depo 2015, vozovna Karlov, Gétova, hlavní nádraží Depo 2015 v intervalu 10 minut a přeprava na této lince bude po celý den zdarma.
2: Atmosféru dnešních oslav přiblíží Český rozhlas živým vysíláním, a to od 11 do 12 hodin. Ve Zbyroze na Rokycansku se dnes odpoledne uskuteční zbyrožské slavnosti. Připomenou mikroregion 12 obcí, jeho spolky, ale i regionální produkty. Pokračuje nezávislý starosta Zbyroha Josef Štícha.
4: My tady pořádáme kulturní akci. Už je po třetí a jsme rádi, že všechny obce společně, 12 obcí, starostové anebo zástupci obcí představí všechny ty svoje činnosti v těch obcích a v průběhu toho odpoledne se všechny obce prezentují.
2: Zbyrožské slavnosti začnou dnes ve 14 hodin. Ceny pohonných hmot v Česku o víkendu klesnou. Nafta se po několika měsících dostane pod 37 korun. Cena za litr klesne o 43 haléřů a řidiči ho tak natankují maximálně za 36 korun a 61 haléřů. Benzín taky mírně zlevní. Čerpací stanice ho budou moct prodávat maximálně za 40 korun a 41 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června.
0: Sport.
2: V ostravské Ostrovar aréně dnes rozehrají duelem s Finskem čeští hokejbalisté domácí mistrovství světa. Kapitánem mužstva bude Václav Šlehofer. Dobřanský obránci věří, že národní tým ukončí 15 let trvající čekání na zlato.
5: 15 let čekání je rozhodně dlouhá doba. Aktuálně nám došlo k velké změně v realizačním týmu, kdy se změnil komplet celý realizační tým. Po 8-9 letech něco novýho a já čekám, že síla týmu je obrovská a pro tu zlatou medaili si konečně dokážeme dokráčet.
0: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné s možností přívalových srážek, a to zejména na jihu kraje. Později večer se zas vyjasní. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé a biopředpověď na třetím stupni, tedy nejvyšší nejvyšší stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Žinkovech na Plzni-jihu uzavřeli z důvodu oslav silnici 191. Objízdná trasa je značena.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Vítejte bezmála 5 minut po 5. hodině. Otce přišla ve válce, zažila odsun většiny svých příbuzných i zánik starého pohraničí. 85letá Gerda Vojířová dnes patří k nejstarším pamětníkům Rajkové na Sokolovsku. Podrobnosti a tento příběh ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň, tak ten nabídneme už za malou chvíli. Dneska je sobota 20. června. Dobré ráno.

0: 4 minuty, čtvrt na 6, tady je Český rozhlas Plzeň.
1: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
0: Narodila se během války, vyrůstala bez otce a jako malá zažila poválečné vysidlování Němců. Přesto celý život zůstává v Krajkové na Sokolovsku. Paní Gerda Vojířová je dnes poslední původní německá rodačka v obci a místní ji neřeknou jinak než chodící kronika.
2: Tohle to dělala moje maminka. Ona pořád říká, já ti musím udělat na památku motýlka, ale to jsou nítě jako vlasy. Tak tenký nítě to jsou. Nejdřív, co je vzorek, to máte potom takovou jehličku a to se dá na papír a takhle se všechno vyťukává tím malým jako špendlíkem, ten vzorek. Potom se veme látka, na to se dá ten papír, jak se to naťukalo, ten vzorek, to se kolem takhle přistehuje a na tom papíru se to vyšívá. To má i týkadla, koukejte.
3: Paní Gerda v rukou drží krajkového motýla. Jemnou ruční práci, kterou se v Krajkové na Sokolovsku živily celé generace žen. Dnes 85-letá Gerda Vojířová ale není jen poslední pamětnicí zdejší krajkářské tradice. Je také jednou z posledních rodaček, které si pamatují německou Krajkovou před válkou i dramatické změny po ní.
2: Moje prapra se přímo taky narodila v Krajkovi, moje babička taky v Krajkovi, moje maminka taky v Krajkovi a já taky. Já jsem Němka. Já mám národnost německou a českou státní příslušnost.
3: Narodila se v roce 1941 a svého otce nikdy nepoznala.
2: Tatínek padl ve válce. Nevíme, do dneška nevíme, jestli padl, prostě nezvěstnej. Takže já jsem vyrůstala bez otce a proto jsme žili s babičkou a s dědou.
3: Po válce přišlo vysídlování Němců a většina příbuzných musela odejít. Maminka paní Gerdy i s rodiči ale zůstala.
2: Neodsunul nás jenom proto, protože děda byl obuvník a nebyl tady žádný Švéd, žádný obuvník, tak dědu nepustili. Tak díky dědečkovi jsme tady zůstali.
3: Přesto nebylo jednoduché vyrůstat jako německé dítě v českém pohraničí.
2: První třídě jsem zůstala sedět, protože jsem jenom rozuměla moje jméno, když řekl Lorencová, tak jsem stala, on tam něco říkal, já jsem poslouchala a pak udělala sedni. No tak jsem si sedla a pak byla pětka. No.
3: Němčina ale z jejího života nikdy nezmizela. Doma se totiž jinak nemluvilo.
2: Manžel se naučil německy. Moje dvě babičky, maminka a babičky, kvůli němu mluvili spisovnou němčinu, aby on se naučil německy, protože ty tady bydleli s náma, jo? Takže můj manžel si nevzal jenom jednu Němku, on si vzal čtyři Němky. Já mluvím egerlandštinou, když jsme jezdili do Selbu po revoluci, tak tam si ty myslel, že jsem tam odsaď. Jo, a ta babička jen říká, ježi, přijďte zítra, dneska je tady tolik Čechů, to je všude fronta, říkala. A já povídám, ich bin ára Čech, jsem říkala, ich bin ára Čechaj. Jo, no ty se je makavonit, jeho no, vali arke, nám jsou tač, bin vysí.
3: Řeč, kterou slýchala od rodičů a prarodičů, si uchovala dodnes. Stejně jako vzpomínky na dobu, kdy byla Krajková převážně německým městečkem s pekaři, hospodami a krajkářskými dílnami.
2: 12 pekařů a všechno to skončilo válkou. Když jdu po Krajkově a vidím ty mezery, kde všude stály baráky.
3: Paní Gerda si pamatuje, kde stál který dům, kdo v něm bydlel i jak kdysi vypadala Krajková. Na rozdíl od kronik, ale umí své vzpomínky vyprávět s humorem. A právě proto stojí za to jim naslouchat. Z Krajkové na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Je čtvrt na šest, dobré ráno, nejvyšší teploty dneska 32 až 35 stupňů Celsia, minimum v roce 1978, to byly 3 stupně a maximum Klatovy rok 1917 35. No, dneska je možnost, že teplotní rekord bude atakován. Ostatně podrobnosti o počasí vám v ranním vysílání nabídneme hned za malou chvíli.

0: čtvrt milionu divokých prasat ročně testují laboratoře veterinární správy, aby zachytili případný výskyt parazitického svalovce, který se může přenést na člověka. O podzimu by informace o místě odstřelu měli myslivci podávat elektronicky přímo přes aplikaci v mobilu. Další informace už za chvíli.
1: Počasí.
0: Za 10 minut bude 5:30, dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Tady jsou aktuální teploty našeho kraje. Domažlice 21 stupeň, Železná Ruda 20 stupňů, Nepomuk 18, 20 v Plzni na Mikulce a 20 taktéř měří třeba v Ejpovicích. Nejdříve očekáváme dnes skoro jasno až polojasno, během dne bude oblačnost přibývat a odpoledne a večer se místy výskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné, s možností přívalových srážek, a to zejména na jihu kraje. Později večer se zase vyjasní. Dnešní teploty 32 až 35 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Ještě k těm bouřkám, hlavně ve východní polovině kraje mohou být bouřky doprovázené zejména přívalovými srážkami s úhrny i kolem 40 mm, výjimečně i více, nárazy větru okolo 75 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou dobré, ráno a večer místy mírně nepříjemné. A tolik počasí.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dneska je 20. června, tady je Český rozhlas Plzeň a za 5 minut už bude 17:30. Vedle flinty a klobouku bude zřejmě i mobilní aplikace. Od podzimu nezbytnou součástí výbavy myslivců na honech. Odborníci z Akademie věd ve spolupráci se státní veterinární správou připravují elektronickou databázi odlovené zvěře. Jako první se zaměří na divoká prasata, která se povinně testují na parazitického svalovce. Ten může v případě nedostatečně upraveného masa způsobit člověku vážné zdravotní komplikace.
1: V současné době veškerá ulovená prasata divoká jsou negativní, ale ten rozsah vyšetřování je velký, protože uloví kolem 250 tisíc prasat divokých ročně.
2: Říká ústřední ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát, že tato škodná zvěř je zároveň vyhledávanou lahůdkou.
3: Nejlepší je normálně s knedlíkem a sezelím.
4: Uděláme to na šípkové omáčce.
3: Sezelím!
2: Ale tak jednoduché jako ve filmu Slavnosti sněženek to není. Myslivec nejprve musí do jedné ze tří našich veterinárních laboratoří poslat vzorek z každého kusu odstřeleného kance.
1: Má povinnost odebrat vzorky na trichinelózu, parazitární onemocnění, které je přenosné na člověka, a musí k tomu vyplnit objednávku.
2: Kdy, kde a co ulovil, přičemž zatím má žádanka papírovou podobu.
1: Zjišťujeme, že někdo použije dvakrát stejné číslo plomby, nebo tu lokalitu tam nedopíše.
2: A to by měla odstranit nová funkce pro mobilní aplikace. Ty má už teď zhruba třetina z téměř 90 tisíc českých myslivců. A jednu z nich teď otevírá i Luděk Broš z Etnologického ústavu Akademie věd.
5: Tady vidíme prostor honitby, ohraničený oranžovou linií. Vidíme, že se nám tady pohybuje jeden člověk. Zároveň tady vidíme posed, krmeliště, takzvaná myslivecká zařízení. Infrastruktura, kterou v běžné mapě ne vždycky zaznamenáváme.
2: A právě v hlavě tohoto sociálního vědce se zrodil nápad přidat do aplikací také informace o vzorcích pro povinné veterinární testování.
5: Tahle ten přístup by se stal zdrojem nových dat pro výzkum zvířecích nemocí a i roli lidí v jejich šíření.
2: Informace o vzorku z ulovaného divočáka by se tak od podzimu měly předávat elektronicky.
1: V červnu se nastaví předávání těch dat a do září by měl být odzkoušený už s tou naší novou aplikací.
2: Když se osvědčí u povinného testování divokých prasat, rozšíří se i na odlov dalších volně žijících zvířat. Eva Kézrová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí dnes a zítra od 12 do půlnoci. Meteorologové už dřív varovali tak před vysokými teplotami. Ty na většině území překročí 31 stupňů Celsia, v plzeňském kraji vyšplhají až na 35 stupňů. Výstraha před horkem platí do odvolání. Oprava výtluků dnes a zítra omezí dopravu do fakultní nemocnice v Plzni na Lochotině. Stavební práce v Aleji Svobody si vyžádají úplnou uzavírku dvou jízdních pruhů ve směru k hlavnímu vjezdu do areálu. Uzavřený bude úsek od čerpací stanice k odbočce na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Provoz bude převedený do protisměru. Vjezd na parkoviště i do areálu nemocnice zůstane zabezpečený, uvedla mluvčí prvního plzeňského obvodu Miroslava Vejvodová. V Rokycanech se konalo už třetí školkové fórum, a to v rámci projektu Zdravé město. Děti tentokrát diskutovali o tom, jak by měla vypadat ideální základní škola. Mezi nejzajímavější návrhy patřila odpočinková místnost nebo roboti na zlepšení nálady. V Dlouhévsi na Klatovsku se dopoledne sejdou dobrovolníci a pustí se do boje s invazivní rostlinou netykavkou. Vytrhávat ji budou na 10-kilometrovém úseku u řeky. Více než 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Uvedli to ve výzkumu nevládní organizace Fórum 50%. Zastrašování výhrůžkám a slovním útokům včelí v online prostředí i přímo ve sněmovně. Brazílie vyhrála na mistrovství světa ve fotbale nad Haiti 3-0, Maroko nad Skotskem 1-0 a Spojené státy nad Austrálií 2-0. Ještě počasí. Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti s možností přívalových srážek a bouřek, a to zejména na jihu kraje. Později večer se zas vyjasní. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Klatovech je uzavřena ulice k vodojemu, důvodem jsou stavební práce. Opatření potrvá do 22. června. Jděte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 5.32, dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň, už za chvíli vám nabídneme scénku, a to Felixe Holcmana.
4: Dobré ráno,

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: No buďte pozdravem, pane Jouda. Co tady děláte?
2: Je, dobrý den, pane Starbok, ale tak tady trošku odpočívám.
1: Je tak, to je ale náhoda, já už vás dneska jednou viděl.
2: Neříkejte.
1: No jo, ale vy jste to nebyl.
2: Jo tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
1: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhnej se vám, to je strašný.
2: No jo, já vám taky necítím nohy.
1: Jo, co říkáte?
2: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
1: A máte nějakou rýmu, nebo co?
2: Ale ne, myslím jako, že mě bolej nohy.
1: Je jako, že bolej, aha, takhle,
2: jo, jo.
1: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
2: v poradní kance
1: na kopci, no.
2: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
1: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
2: No a co bych měl vědět?
1: No jo, jsem přece to v rozvodovodu.
2: Vy jste v rozvodu.
1: V rozvodovodovým,
2: no tak to já ani nevím.
1: No jo.
2: No jo.
1: A víte s kým? S mojí manželkou.
2: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
1: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
2: Myslíte, jako od stolu a od lože?
1: Od jaký od lože?
2: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
1: Je to od lože, no, tak jo. My máme doma i kanape,
2: no
1: víte.
2: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
1: No z manželčiny, to víte z míne. No. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
2: No jo.
1: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
2: Jo.
1: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
2: No jo. A co to jako znamená?
1: Co?
2: Co jako znamená to čínský přísloví?
1: Jo, tak to, že, no tak to jo, nevím, to víte, a čínský. Já čínsky neumím, že jo?
2: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
1: No něco takového to bude asi, že jo? Co jiného by to mělo být, že
2: jo? Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Sarbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
1: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíjet,
2: no jo?
1: Ale to už se nedalo vydržet, ty
2: prosím,
1: víte.
2: No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Sarbo.
1: Mně, jo?
2: Mezi váma nehraje.
1: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
2: no
1: taky.
2: No
1: když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Boys, tady je ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň, 6:15.
1: Počasí.
0: Teploty nám stoupají venku

0: 23 stupně Celsia už měříte v Kašperských horách, 17 v Nepomuku, 20 na Přimdě, 18,5 stupně tolik měříte ve Spiroze a 18 stupňů Celsia Plzeň Mikulka. A o čem to bude dneska? O velkém horku. Nejdříve očekáváme skoro jasno až polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné s možností přívalových srážek, a to zejména na jihu kraje. Později večer se opět bude vyjasňovat. Teď k těm teplotám 32 až 35 stupňů Celsia, na horách o něco lépe, i když 27 až 30. No a teď k těm bouřkám. Hlavně ve východní polovině kraje mohou být bouřky doprovázené zejména přívalovými srážkami s úhrny i kolem 40 mm výjimečně i více. Nárazy větru až 75 km za hodinu a mohou dorazit i kroupy. Předpokládané množství srážek 0 až 10 mm v bouřkách ojediněle kolem těch 40, výjimečně může být i více. Rozptylové podmínky závěrem většinou dobré, ráno a večer místy mírně nepřízlivé, tolik počasí.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vaše.

horší. Vítale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Český rozhlas Plzeň, za 8 minut už bude 6 hodin. V 6 hodin čas, kdy odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. No a pokud dneska nevíte, co budete dělat v tomto parném počasí, tak vyražte třeba na dorosteneckou házenou. O pohár České republiky v dorostenecké házené se už od včerejška až do neděle zápasí, anebo hraje v Ejpovicích na Rokycansku. Tak buďte u toho, my u toho budeme taky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Do Česka dorazily tropické teploty. Na plzeňském hejtmanství se projednával záměr vybudovat v areálu bývalé skládky v Lecích u Plzně recyklační centrum na stavební drť. Sportovní zařízení v Rokycanech přicházejí na letní provoz, mění se otevírací doba. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 35 stupňů. Zprávy připravila Lenka Lupinková. Dobré ráno. Meteorologové varují před vysokými teplotami v Česku, které můžou dnes dosáhnout až 630 stupňů Celsia. Teplé počasí láká ke koupání v řekách, rybnících nebo bazénech. Podle prezidenta Asociace plaveckých škol Bedřicha Dabergera je nutné nepřecenit své plavecké síly, ale také zvolit správné plavecké pomůcky pro děti. Vhodné nejsou například nafukovací kruhy, pokračuje Daberger.
4: Záchranáři a my jako plavečtí odborníci všichni zavrhujeme, protože ten kruh je nebezpečný, pokud se dítě převrátí a zůstane hlavou dolů, těžko se z toho dostává. Dneska se vyrábí různý pásky, které mají nadlehčovací pěnové části, no ale hlavně ten dozor rodičů, že jo, v každém případě.
2: Přes 2,5 hodiny trvalo páteční veřejné projednávání vlivu záměru recyklačního centra v Letcích na severním a Plzeňsku na životní prostředí. V areálu bývalé skládky ho tam chce vybudovat soukromý investor. K záměru se v debatě vyjádřilo několik ledeckých občanů. Obávají se hlavně hluku a kontaminace spodních vod. Závěr jednání shrnuje nezávislá místostarostka Letců Veronika Kulhánková.
5: Doufáme, že naše připomínky, které byly uvedeny jak z pohledu obce, tak i přítomných občanů budou zahrnuty a budou za ty v úvahu. Doufáme, že pro nás v tuto chvíli dopadne stanovisko Plzeňského kraje pozitivně. Bude vypracován nezávislý posudek a od toho se vše bude odvíjet.
2: Dnes se začíná odstávka plaveckého bazénu v Rokycanech. Bazén bude tradičně během letních prázdnin uzavřen. Během odstávky bude provedena údržba bazénu, která potrvá do 30. srpna. V červenci a srpnu se zároveň prodlouží otevírací doba městského koupaliště. Otevřeno bude denně od 9 do 20 hodin, píše to město Rokycany na svém webu. Vstupné je ve stejné výši, jako bylo v loňském roce. Celodenní vstupné pro dospělého bude 100 korun, zlevněné 80 korun, děti do 6 let zdarma a rodinné vstupné vyjde na 280 korun. Při včerejší srážce dvou vlaků asi 90 kilometrů severně od Londýna zemřel strojvedoucí. Zraněných je 89 lidí, z toho 11 velmi vážně. Ze záběrů z místa je jasné, že vlaky jely stejným směrem a jeden do druhého ze zadu narazil. Obě soupravy zůstaly na kolejích. Na místě zasahovali záchranáři, včetně letecké služby. Příčina nehody zatím není známa a bude předmětem vyšetřování. Sport. Američtí fotbalisté mají po výhře nad Austrálií 2-0 jistou účast ve vyřazovací části mistrovství světa. Brazílie porazila Haiti 3-0, Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0. Tenistky Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupily do semifinále turnaje v Nottinghamu a o postup do finále budou hrát proti sobě. Bousková vyřadila Němku Mariovou a Plíšková Australanku Gibsonovou. Semifinále turnaje v Berlíně čeká Lindu Noskovou, která zdolala Španělku Badosovou.
3: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. I silné s možností přívalových srážek, a to zejména na jihu kraje. Později večer se zas vyjasní. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé. A biopředpověď je na trojce, tedy nejvyšší stupeně zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Z
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Ve Stříbře platí až do konce června uzavírka v ulici v Domkách. Vyměňují tam a potrubí. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, 5 minut po 6. hodině. Dneska je sobota, 20. června a svátek mají květy a také květuše, tak od nás všechno nejlepší.
0: Dobré ráno.

opravdu velké teplo a k tomu bouřky, tak se dá zhruba shrnout počasí, které nás čeká dneska, tedy v sobotu 20. června. Teplotní rekordy toho dnešního dne Plzeňského kraje jsou stříbro 3 stupně Celsia rok 1978 a maximum Klatovy rok 1917. Tam se na teploměrech ukázala hodnota 35 stupňů Celsia, což nás patrně čeká i dnes. Tady je vysílání Českého rozhlasu Plzeň a tohle je Gilbert Beko.

0: Gilbert Beko, Český rozhlas Plzeň, 7:15. Slibuji informace o sportu, třeba odchovankyně plzeňského klubu HC Markéta Jeřábková se po porodu syna chystá na návrat k házenem. Ráda by stihla také prosincový evropský šampionát v Brně. Podrobnosti dáme za chvíli, přednost dostávají informace o počasí.
1: Počasí.
0: Tady jsou aktuální teploty v našem regionu 20 stupňů Celsia v Domažlicích, bezmála 23 stupně Celsia aktuálně odečítají Kašperské hory, 17 stupňů Rokycany, 15 Tachov a například ještě Kralovice 21 stupeň Celsia. A o čem, že to bude dneska? O vysokých teplotách. Nejdříve očekáváme skoro jasno, až polojasno, během dne bude oblačnost přibývat a odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné s možností přívalových srážek, a to zejména na jihu kraje. Později večer se bude vyjasňovat, teploty 32 až 35 stupňů Celsia, na horách o něco málo lépe 27 až 30. No a komentář je velice důležitý, hlavně ve východní polovině kraje mohou být bouřky doprovázené zejména přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, výjimečně i víc. Nárazy větru okolo 75 km za hodinu, ale hlavně krupobytí. Předpokládané množství srážek 0 až 10 v bouřkách ojediněle kolem těch již zmíněných 40 a klidně i více, rozptylové podmínky většinou dobré, teď ráno a večer místy mírně nepříznivé. Tolik informace o počasí.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň.

0: 6.22, dobré ráno, s Českým rozhlasem Plzeň. Před čtvrt rokem porodila opora české házenkářské reprezentace Markéta Jeřábková syna. Teď už myslí na své angažmá v dresu dánského Odense a pošilhává po návratu do národního týmu. Ten čeká v prosinci v Brně domácí evropský šampionát. S reprezentační spojkou si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Jak to teď máte vy v hlavě nastavené? Je to váš cíl vrátit se během léta podzimu do národního týmu, tak abyste stihla domácí šampionát?
2: Tak určitě v kontaktu s týmem jsme. Jsem v kontaktu jak s kondiční trenérkou, tak s trenérem, takže jsme se předběžně o tom bavili, ale samozřejmě, že je to svým způsobem daleko, ale zároveň blízko. A tím, že chci začít normálně sezonu za měsíc a něco v Dánsku. A když to k čemu bude a budu moc tam být schopná působit se svým synem, tak to už teďka nejsem já sama za sebe, ale je to plus jedna, takže pokud v tuhletom duchu se to bude nést, tak určitě ráda se toho zúčastním a pokud samozřejmě výkonnost a všechno kolem tomu bude odpovídat.
1: Asi je to snem každé házenkářky zahrát si na šampionátu, který se koná doma.
2: Tak je to samozřejmě něco lákavějšího a cokoliv se děje doma, ať už je to na té klubové scéně nebo na reprezentační scéně, tak je to vždycky plus a je to taková, já nechci říct větší motivace pro toho hráče, ale samozřejmě něco takového jako lákavějšího.
1: Od toho porodu uplynulo jak 3 měsíce a vy už se snažíte dostat do formy, tak jak rychle to postupuje, jak rychle to jde, zase zvykání si na házenou, nabídání kondice.
2: Teď se to chtěla říct, že házená se tomu ještě asi úplně říct nedá, že to by jsem ráda byla schopná za ten měsíc a něco v Dánsku tomu říkat házená, ale teďka samozřejmě tu kondici a tu fyzickou stránku dávat zpátky, ale upřímně musím říct, že jsem to asi čekala trošku horší. Tělo si možná trošku pamatuje to, co bylo a uvidíme, jak to bude. Zatím se cítím dobře, kdyby mě nezastavili lehký zdravotní komplikace, nic závažného, tak určitě bych byla asi možná v tvrdším tréninku, ale tělo si řekne samo a trošku mě to pozastavilo, ale určitě nezastavilo.
1: Už jste nastínila, že chcete se připravit na sezonu v Dánsku, tak co vás za ten zhruba měsíc čeká na severu Evropy?
2: Čeká nás hlavně změna, co se týká rodiny, že už se nebalinku Vřík já sama a nejedu, ale jsme 4 členi, kteří cestují a stěhují na sever, takže se na to hrozně těším. Je to obrovská motivace a myslím si, že pro každého z nás to bude nová zkušenost, ať už od toho nejmenšího, po toho nejstaršího, takže se na to nesmírně těším.
1: Teď máte rok smlouvu ještě v Odense, tak už přemýšlíte třeba, co bude dál, nebo teď vidíte jenom tuhle nadcházející sezonu?
2: Momentálně fakt vidím tu nejbližší budoucnost a většinou jsem to takhle víceméně měla vždycky a to na tomhle se nic nemění, že dál než za tuhle sezonu úplně nepřemýšlím a nevidím a jak jsem řekla, už to není jenom o mě, ale je to o tom celém celku, který působí se mnou a působíme dohromady, takže to bude záležet na dalších mojich lidech a ne už jenom na mě.
1: Těch házenkářek, maminek, co se vraceli k vrcholovému sportu je několik, určitě mezi nimi spousta vašich kamarádek z české reprezentace, tak vadila vám některá z nich třeba, jak se co nejrychleji do té formy vrátit?
2: Já si myslím, že tohle je natolik individuální, že asi nějaké rady nejsou asi úplně na místě, že každá to neseme jinak, každá neseme jinak, ať už těhotenství, ať už ten porod, ať už potom tu péči o to miminko a jak moc se rodina zapojuje. To já musím říct, že ta rodina, ve který já působím a mám kolem sebe lidi, tak je milionová, takže v tomhle tom je to asi o něco jednodušší a jsem fakt nesmírně vděčná za to, jak to momentálně je.
1: Říká Markéta Jeřábková, z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
0: Za 3 minuty, 6:30, čekají nás krátké zprávy v 6:30. Tady je Český rozhlas Plzeň a od nás pro vás Dutík Půl, Jennifer Rush a Ave Maria.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Meteorologové varují před vysokými teplotami v Česku, které můžou dnes dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Teplé počasí proto láká ke koupání. Vodní záchranná služba Českého červeného kříže varuje před rizikovým chováním u vody. Ročně v Česku v řekách, rybnících nebo bazénech utone kolem 200 lidí. Často k tomu dojde kvůli přecenění sil plavce. Jízdou historických vozů si dnes Plzeň připomíná 85 let provozu trolejbusů ve městě. Hlavní program oslav je možné navštívit v areálu depo 2015. Připravená bude výstava historických a provozních trolejbusů, ukázka dynamického dispečingu plzeňských městských dopravních podniků nebo například zóna pro děti. Po celý den pak budou Plzní jezdit historické trolejbusy. Ve Zbyroze na Rokycansku se dnes odpoledne uskuteční zbyrožské slavnosti. Připomenou mikroregion 12 obcí, jeho spolky, ale i regionální produkty, uvedl nezávislý starosta Zbyroha Josef Štíka. Slavnosti začnou ve 14 hodin. Divadlo, hudbu i řemesla nabídne letos tradiční folklorní festival Výhledy v Klenčí pod Čerchovem. Koná se dnes v areálu Staré pošty. Letošní ročník je věnovaný 150. výročí narození klenečského rodáka, hudebníka a skladatele Jindřicha Jindřicha. Festival nabídne kromě hudby taky ukázky lidových řemesel nebo soutěž o nejdobřejší koláč. Plzeň výrazně promění Masarykovou ulici na Doubravce. Jako první se bude revitalizovat zhruba 200 metrový úsek mezi křižovatkami s Rokycanskou a Těšínskou. Práce začnou za úplné uzavírky v pondělí 29. června. Objízdná trasa povede obousměrně po trase Rokycanská, Jateční, Těšínská a Masarykova. První etapa potrvá do 31. listopadu. Česká hokejová reprezentace rozehraje světový šampionát v Ostravě duelem s Finskem. V Ostravar aréně se začne hrát v 15 hodin. Ještě počasí. Zpočátku očekáváme polojasno až skoro jasno. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. I silné s možností přívalových srážek a krup. Později večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na Plzeňsku až 36, na horách 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Žinkovech na Plzni jihu je z důvodu oslav dnes uzavřená silnice 191. Objížďka je značena.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 633, dobré ráno, tady je Český rozhlas Plzeň. Proč se lidé nechávají tetovat? Otázka, kterou už za chvíli položíme našim nejmladším.
1: Dobré

počasí. No a pokud by vás zajímal ten vývoj těch bouřek, jaký bude během dnešního dne, tak na to se zeptáme zhruba za půl hodiny meteorologa v ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň.

0: Také Chris Rea se dostavil do ranního vysílání Českého rozhlasu Plzeň za 1:45 a do té 7. hodiny třeba ještě tipy pro volný čas.
1: Počasí.
0: Začínáme aktuálními teplotami v Plzeňském kraji. Pojďme do Žákavé, 17 stupňů Celsia, o pár kilometrů dál. V Blovicích je 19, Konstantinovy Lázně 18 stupňů Celsia, Čiháň 17, Špičák 19 stupňů Celsia, Poběžovice 18 a Plzeň 19 stupňů Celsia. A o čem to bude dneska? O velkém horku. Nejdříve očekáváme skoro jasno až polojasno. Během dne bude oblačnost přibývat a odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné s možností přívalových srážek, a to zejména na jihu našeho kraje. Později večer se nám opět vyjasní, teploty ty nejvyšší 32 až 35 stupňů Celsia, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Hlavně ve východní polovině kraje mohou být bouřky doprovázené zejména přívalovými srážkami s úhrny i kolem 40 mm, výjimečně i více, nárazy větru až 75 km za hodinu a kroupami. Rozptylové podmínky většinou dobré, ráno a večer místy nepříznivé.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás

0: připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň.
2: Jestliže se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu, můžem říct.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: To byl Pokáč, 3 minuty po 6:45.
2: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda. S provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
3: Sudovi Šrot, Republice Ocel. Tipy pro volný čas.
1: Nad Rosteneckou házenou na nejvyšší úrovni můžete vyrazit dneska, ale i zítra do Ejpovic na Rokycansku, kde tento víkend patří poháru České republice v Národní dorostenecké házené 2026. Sbor dobrovolných hasičů Holoubkov vás srdečně zve na oslavy 140 let od svého založení, které proběhne dneska od 13 hodin na hasičském cvičišti u Rybníka v Holoubkově. Těšit se můžete na ukázky techniky, program pro děti, bohaté občerstvení a celým dnem vás provede moderátor Martin Neckář. Poetické představení propojující tanec, nový cirkus a loutkařství s názvem Mizu uvidí diváci právě dnes od 15 hodin na Košuteckém jezírku v Plzni. V rámci Mezinárodního festivalu Tanec Praha vystoupí japonská umělkyně Sachi Naro a předvede dechberoucí tanec s ledovou sochou na hladině rybníka. Městské slavnosti v Blovicích začínají dneska od 12 hodin na Masarykově náměstí. Na programu jsou představení žáků základní umělecké školy, domu dětí a mládeže, aníčtí muzikanti a další. V 7:30 potom vystoupí kapela Fantastic 18 s frontmanem Romanem Vojtkem a sobotní slavnosti zakončí ve 21 hodin kapela Podvraťáci. Šťahlavští hasiči zvou na soutěž v hasičském sportu. Ta se koná na louce k řece ve Šťahlavicích od 13 hodin. Po skončení soutěže bude následovat od 20 hodin Big Beat se skupinou Sifon. A na zámku v Boru u Tachova se dneska konají zámecké vinobraní. Od 14 hodin tam můžete ochutnávat víno z 10 vinařství a k tomu vám zahrají hudci z Kyjova a Love Song Orchestra. Městy Sklenčí pod Čerchovem srdečně zve na tradiční folklorní festival Výhledy 2026. Začíná v 17 hodin na staré poště v Klenčí pod Čerchovem a těšit se můžete na hudbu, tanec, pěv, ukázky tradičních lidových řemesel Schocka a Bavorska a také na soutěž o nejdobřejší koláč. A v Lomečku Starý Klíčov u Mrákova probíhá dneska od 16 hodin akce s názvem Night of Sounds na jedinečné představení plné světově proslulých melodií a strhujících tanečních vystoupení zve základní umělecká škola Jindřicha Domažlice.
2: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
3: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
4: Český rozhlas Plzeň. Spíš.

0: Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Lidé v centru Plzně se mohou osvěžit u pítek a mlžítek a do ulic vyjede i kropicí vůz. Hasiči v Holubkově slaví 140 let od založení sboru. Už 5 let provozuje nadační fond Českého rozhlasu v projektu Světluška unikátní půjčovnu kompenzačních pomůcek pro slabozraké. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 36 stupňů. Je sobota 20. června, zprávy pro vás má Lenka Lupínková. Dobré ráno. V centru Plzně se mohou lidé během vysokých teplot osvěžit u pítek nebo pumpiček s vodou. V plzeňských parcích je taky 6 fontán. Další preventivní opatření v tropických dnech na území města popisuje Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně.
3: Pokud teplota ve městě dosáhne 26 stupňů Celsia, spouštíme do provozu mlžítka, vyjede i kropicí vůz. Ten se na okruh v historickém jádru Plzně a kolem něj vydává, když teplota ve městě dosáhne 30 stupňů. Pokud teplota nespadne pod 30 stupňů, bude kropička jezdit až do 18. hodiny.
1: Dobrovolní hasiči v Holoubkově na Rokycansku dnes pořádají oslavy ke 140. výročí založení sboru. Lidé se můžou těšit třeba na ukázku koní a koňky hasičů z Příkosic nebo na moderní i historickou hasičskou techniku. Prezentovat se budou i další záchranné složky, říká starosta sboru Lukáš Pelce.
4: HZS Rokycany tam bude předvádět záchranu osoby na vodní hodině. SDH Zbiroch tam bude předvádět vyprošťování osob z havarovaného vozidla. A pokud to bezpečnostní situace dovolí, tak tam bude i útvar rychlého nasazení se statickou ukázkou a bude tam středočeská policie, drony a další ukázky.
1: Akce začne ve 13 hodin na hasičském cvičišti. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku funguje už 5 let. Provozuje ji Světluška, projekt nadačního fondu Českého rozhlasu. Půjčovna nabízí přes 110 zařízení, včetně oblíbených kamerových lup, ale i telefonů a počítačů upravených pro lidi se zrakovým postižením. Ti si tak můžou sami zkusit, jak jim pomůcky budou vyhovovat, než si je koupí. Bývají totiž poměrně drahé. Pracovníci půjčovny už zprostředkovali více než 500 výpůjček. Navíc jsou sami zrakově postižení a s řadou pomůcek mají osobní zkušenosti. Klientům tak mohou snadno poradit. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 933. Z toho zemřelo 245 lidí. Informovalo o tom tamní ministerstvo zdravotnictví. Epidemii v Kongu způsobuje varianta eboly Bundibugyo. Zatím proti ní neexistuje schválená léčba ani vakcína. Sport. Národní házenkáři Příchovic přivítají ve druhém finále první ligy Svinov. Hrát se bude o 14 hodin a obhájce titulů bude chtít po úvodní jednogólové prohře v Ostravě srovnat stav finálové série a vynutit si rozhodující třetí duel, pokračuje příchovický hrající trenér Lukáš Nohava.
5: Do domácí odvety určitě půjdeme s hlavou nahoře, rozebereme si chyby, určíme nějaké příčiny toho neúspěchu a pokusíme se eliminovat. Věřím, že doma jsme silní a pokud zlepšíme finální fázi, tak určitě budeme úspěšní.
1: Pokud Příchovice zvítězí, o mistrovi se rozhodne v posledním a třetím utkání v neděli v 10 hodin a 30 minut.
2: Počasí.
1: Zpočátku očekáváme polojasno až skoro jasno. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. I silné s možností přívalových srážek a krup. Později večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů na Plzeňsku až 36, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí s nárazy až kolem 75 km v hodině. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé a biopředpověď je na trojce, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 65. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané osobní auto. Projíždějte tímto místem s opatrností.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hodin, k tomu 5 minut, pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Dneska je 20. června, květy a také květuše, ty mají dneska svátek, tak milé dámy, my vám přejeme vše nejlepší. A vrchem posíláme i nějakou písničku Babi Daněk, anebo teď Jiří Korn a Žal se odkládá. No a už za chvíli dorazí Petr Jungmann a kalendárium a zhruba za 10 minut tady bude počasí s meteorologem. Ano, budeme se ptát na ty dnešní bouřky.
6: Dobré ráno a Jiří Trnka
7: a Jiří Korn.

0: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Sobota, 20. června. Svátek mají nositelky rozkvetlého jména Květa. A tady je Petr Jungmann. První písemná zmínka o Příbrami se objevila před 810 lety v roce 1216. Tehdy byla majetkem pražského biskupství. Dneska má Příbram skoro 33 tisíc obyvatel a je v pořadí 34. největším městem v zemi. Fotbalový tým Československa nastoupil ve finále mistrovství Evropy přesně před 50 lety v roce 1976 v Bělehradě proti týmu Německé spolkové republiky. Po nervy drásajících 90 minutách svítilo skóre 2-2. Prodloužení vítěze neurčilo a tak o evropských šampionech museli rozhodnout penalty. V té rozhodující se postavil Antonín Panenka. Jeho vršovický dloubák obletěl svět.
2: Jsme majstři Evropy!
1: Unikátní přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách byla uvedena do ostrého provozu přesně před 30 lety v roce 1996. Ve stejný den před 30 lety zahájil zkušební provoz i jeden z nejoriginálnějších domů v naší zemi, Tančící dům v Praze na Rašínově nábřeží. Dílo architektů Franka Gehryho a Vlada Miluniče získalo mimo jiné nejvyšší ocenění v kategorii designu v anketě amerického časopisu Time. Poslední Škoda Felicia přijela z výrobní linky ve Vrchlabí před 25 lety v roce 2001. A ještě 10 let po ukončení výroby byla Felicia nejčastějším vozem na našich silnicích. Dnes slaví bývalý kouč hokejového národního týmu Alois Hadamčík 74. A já přeju hezkou sobotu. She's crazy like food.

0: Tři dráhy a 180 metrů měří netradiční běžecká dráha pro plzeňské atlety. Unikátní je ale to, že atleti budou běhat do kopce a z kopce přes novou tribunu. Podrobnosti hned po počasí.
1: Počasí.
0: 8:02, Marta Suchá na telefonu, přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Nejenom, že je dobré ráno, ale ono je i velice teplé, že?
2: Máte pravdu, je jasno až polojasno a teploty i přes tu zmenšenou oblačnost, která byla v noci, se pohybují mezi 17 a 22 stupni Celsia v těchto chvílích. Noc tedy byla teplá, ale minima ta klesla pod 20 stupňů Celsia. Jako tropickou ji proto označit nemůžeme, i když na některých stanicích klesla teplota jen několik desetin pod tuto hranici po 20 stupňů. Například v Domažlicích bylo minimum 19,7 desetin stupně Celsia.
0: Marto, dnešní výstrahy mají sami o sobě více řádků než samotná předpověď. Pojďme se tedy podívat, jaké počasí nás čeká v sobotu.
2: Tak dnes je naše území v oblasti vyššího tlaku vzduchu, proudí k nám velmi teplý a zároveň také vlhký vzduch od jeho západu až jihu. Zpočátku bude převažovat skoro jasno až polojasno, během dne se ale bude tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky a bouřky i silné, které mohou být doprovázeny přívalovými srážkami, nárazy větru nebo i kroupami. Je na ně vydaná výstraha, která platí s výjimkou Tachovska a Domažlicka pro celý kraj. Později večer pak budou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty ty vystoupí na 32 až 35 stupňů Celsia. Na Plzeňsku může být i 36 stupňů. K tropickým teplotám se budou blížit i na horách, kde očekáváme odpoledne 27 až 30 stupňů Celsia. Výstraha je proto i na vysoké, na Plzeňsku a Rokycansku i velmi vysoké teploty, protože zde očekáváme teploty i vyšší než 34 stupňů Celsia. Vítr ten bude pouze slabý, proměnlivý, jen v bouřkách může přechodně zesílit.
0: Marta Suchá, aktuální informace o počasí za hodinu naslyšenou.
2: Budu se těšit, naslyšenou, hezký den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: 7.22, dobré ráno. Plzeň má na atletickém stadionu ve Skvrňanech novou tribunu. Výjimečná je tím, že lze trénovat i na její střeše. Tvoří totiž takzvaný výběhový kopec a hned pod obloukem je další dráha. Tu je možné využít třeba, když prší.
1: Já vás vítám na městském atletickém stadionu v Plzni. Možná jsme první svého druhu na světě, kteří mají takovouhle tribunu.
2: Zahájil otevření východní tribuny předseda atletického klubu Škoda Plzeň Miloslav Plašil. Jako jedna z prvních si náběhový kopec vyzkoušela plzeňská běžkyně a medailistka z mistrovství světa i Evropy Tereza Petrželková.
3: Přípravy jsou kopce prakticky pravidelná součást, takže jedenkrát týdně tam máme zařazené. Mně se třeba líbí hodně ta rovinka, která je pod ním, že je krásně vlastně schovaná, takže v případě, kdy začne třeba poprchávat, tak nemáme jenom tunel, ale můžeme se schovat i tady.
2: Jak nová tribuna poslouží atletickému klubu Škoda Plzeň, vysvětluje jeho předseda Miloslav Plašil.
1: Budeme využívat samozřejmě nejenom teda toho kopce. Kromě toho je tam samozřejmě sociální, technické zázemí, skladové prostory pro náčiní a myslím si, že velmi dobře budou hodnotit naši závodníci i schody, které jsou v té zadní části, tam je budeme mučit.
2: No a už víte, kdy tady bude první trénink?
1: My máme tady v neděli strategu družstev, no ale vypadá to, že tu tribunu už obsadíme tréninkovými jednotkami.
2: Do stavby východní tribuny investovala Plzeň necelých 140 milionů korun. Jak říká primátor města Roman Zarzický z Hnutí ANO.
4: Podařilo se ten hrát vysoutěžit daleko levněji, než jsme očekávali. Samotná realizace trvala bezmála 20 měsíců.
2: Stadion se bude dál rozšiřovat. Další etapou bude například výstavba nové vrhačské klece na disk a kladivo nebo ubytovacího zázemí pro trenéry a atlety. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí dnes a zítra od 12 do půlnoci. Meteorologové už dříve varovali taky před vysokými teplotami. Ty na většině území překročí 31 stupňů Celsia. V Plzeňském kraji vyšplhají až na 36 stupňů. Výstraha před horkem má platí do odvolání. Oprava výtluků dnes a zítra omezí dopravu do fakultní nemocnice v Plzni na Lochotině. Stavební práce v Aleji Svobody si vyžádají úplnou uzavírku dvou jízdních pruhů ve směru k hlavnímu vjezdu do areálu. Uzavřený bude úsek od čerpací stanice k odbočce na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Provoz bude převedený do protisměru. Vjezd na parkoviště i do areálu nemocnice zůstane zabezpečený, uvedla mluvčí prvního plzeňského obvodu Miroslava Vejvodová. V Rokycanech se konalo už třetí školkové fórum, a to v rámci projektu Zdravé město. Děti tentokrát diskutovali o tom, jak by měla vypadat ideální základní škola. Mezi nejzajímavější návrhy patřila odpočinková místnost nebo roboti na zlepšení nálady. V Dlouhé Vsi na Klatovsku se dopoledne sejdou dobrovolníci a pustí se do boje s invazivní rostlinou netýkavkou. Vytrhávat ji budou na 10-kilometrovém úseku u řeky. Více než 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Uvedli to ve výzkumu nevládní organizace Fórum 50%. Zastrašování výhruškám a slovním útokům čelí v online prostředí i přímo ve sněmovně. Brazílie vyhrála na mistrovství světa ve fotbale nad Haiti 3-0, Maroko nad Skotskem 1-0, Spojené státy nad Austrálií 2-0 a Turecko prohrálo s Paraguají 0-1. Ještě počasí. Zpočátku očekáváme polojasno, skoro jasno. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné s možností přívalových srážek a krup. Později večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na Plzeňsku až 36, na horách 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 65. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané auto. Projíždějte tímto místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Mirošov na Rokycanskou si letos připomíná 660 let od první písemné zmínky. Co stojí ve městě za pozornost, jaký je tam spolkový život? I na to odpovíme za chvíli.
1: Dobré ráno a Jiří.

krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spát.

0: kronikář Pavel Žižka.
1: Mirošov se pravděpodobně jmenuje podle dvoru nějakého Miroše nebo Mireše. Mirošov je v podstatě zkrácení. Zajímavější možná je, že Mirošovu na Rokycansku se neříká Mirošov, ale Mirošovi. Oficiálně je Mirošov, ale třeba poblíž je Číčov, takže se říká v Číčovech, Míšov je v Míšovech a Mirošov je v Mirošovech.
2: První písemná zmínka o Mirošově pochází z roku 1366. Letos si tedy Mirošov připomíná 660 let od této události.
1: Ta první písemná zmínka souvisí s tím, že dobrohost z Ronšperka tak věnoval plzeňskému klášteru plat z právě statků v Mirošově za zádušní mši za sebe a za svého otce Nachvala z Osvračína. Takže první písemná zmínka je spojená s Ronšperky.
2: V Mirošově stojí za pozornost tvrziště, které zde bylo po zaniklé tvrzi Dvorec. Někdy se můžete setkat také s názvem Dvořec. Tvrz byla založena ve 14. století a v průběhu husitských válek zanikla. Na vrcholu tvrziště dnes stojí kaplička Panny Marie Lurdské.
1: To tvrziště je dneska krásně vysekané, takže je vidět opravdu ten val, který tam byl, a člověk si to docela pěkně představí. Na vrcholku toho tvrziště vedle té kapličky roste nádherná památná lípa.
2: V Mirošově najdeme také zámek.
1: Zámek je v tuhle chvíli v soukromých rukách, je veřejnosti přístupný v podstatě na domluvu, že bych zval turisty na zámek, pokud jim stačí podívat se zvenku, tak určitě ano. Pokud by se chtěli podívat dovnitř, tak bohužel. Na katastru našeho města leží zaniklá ves Chylice. Chylice je lokalita mezi Hrádkem a Mirošovem. Na Chylici je jednak krásný historický gotický kostel, samozřejmě prošel mnoha úpravami. Kolem něj je hřbitov, který patří jak k Mirošovu, tak k Hrádku. A je to jedna z nejvýznamnějších asi pamětihodností, kterou u nás máme.
2: Jaký je ve městě spolkový život?
1: U nás je Sokol, který má skvělou a nejen sportovní minulost, ale i sportovní současnost. Super se o mládež i dospělé starají fotbalisté. Na Janově funguje Slovan Janov, tenisový oddíl, turistický oddíl. Vedle toho ale máme menší spolky, jako je třeba Spolek ochránců přírody Ledňáček. Je super, že vznikají úplně nové spolky. Například před rokem vzniklo Mezigenerační a komunitní centrum Mirošov, které dělá spoustu zajímavých kulturních akcí pro všechny generace. A nemůžu nezmínit kulturní komisi. Kulturní komise z logiky věci samozřejmě jako všude jinde je politický orgán. Nicméně u nás funguje jako parta lidí, která pořádá spoustu kulturních akcí, trhy, akce pro děti a v podstatě funguje také jako další spolek. No a samozřejmě hasiči jako všude zachraňují nás a pořádají pro nás spoustu zajímavých akcí.
2: Představuje spolkový život ve městě kronikář Pavel Žižka. Pro turisty může být Mirošov takovou vstupní bránou do Brd. Leží totiž na kraji brdských lesů. Pokud místo procházek holdujete spíše kolu, tak na kolech můžete vyrazit ven z Mirošova právě do okolí Padrdských rybníků. Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Rokycansku. Český rozhlas Plzeň.

0: byli ven, tady je Český rozhlas Plzeň, 8:03.
1: Počasí.
0: Nejdříve ten dnešní den očekáváme skoro jasno až polojasno. Během dne bude oblačnost přibývat a odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. A to i silné s možností přívalových srážek, zejména na jihu kraje. Později večer zase se jasní. Teploty 32 až 35 stupňů Celsia. Dnešní nejvyšší teploty na horách 27 až 30 stupňů Celsia.
2: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozval jakožto slovesný umělec k poslechu pořadu Aby řeč nestála. Moderuje to Jirka Bláha, takový skvělý kluk, a já tam budu, jo, a budu tam ještě další herci, taky nějaký imitátor Jablonský, nebo co, jak se jmenuje, a bude tam taky Max Behenský, přátelé, takže poslechněte si to na Českém rozhlase.
1: Aby řeč nestála. Poslouchejte tuto neděli po 9. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Já bych to viděl na pana Krejčíka teda. No,
2: ale když to budete projednávat, tak musíš být v uctivé vzdálenosti od něj. On je impulzivní, většinou i škrtí herce a zpěváky.
1: Ano, tak to, on to popírá, jo? Protože já vím, že když jsme spolu točili film Pelíšky a on tam hraje úžasně toho doktora, tak jako všechny ty věci jsme mu říkali a on řekl, to není pravda, já jsem to nikdy neudělal. Jo? A seděla tam Stella Zázvorková a říkala, ale já si na to pamatuju. A on řekl, mlčte Zázvorková. Jo? A tím vlastně popřel sám sebe chvilku. Ale to bylo krásné natáčení, celý ten film samozřejmě a s ním setkání je vždycky krásný. A já si vzpomínám, jak on přišel se podívat za mnou do divadla, do Národního a přišel se mrknout na představení Sen noci svatojánské a to bylo odpoledne a on to celý vydržel, když vycházeli herci, všem dal připomínky a potom ještě řekl, a co hrajete večer? A říkám, večer hrajeme Sluhu dvou pánů, jdu taky. A já jsem říkal, pane režisére, to je zase 3 hodiny, to nevadí. A tak on tam měl s sebou vnučku a měl tam dceru Vladimíra Pucholta, která nerozuměla z hola ničemu, teda pač mluvila jenom anglicky. Jo. A on ji přiměl k tomu, že musí rozumět. A teď oni se teda, že se půjdou holky převlíct zase na ten večer, což on nepochopil, proč se musí odpoledne byli v jedných šatech, proč nemůžou jít ve stejných večer. Ale oni se museli převlíct a přišli pozdě a mezi tím se stalo to, že já do jeho lože, aniž bych si uvědomil, že to je zrovna ta jeho lože, a Ausgerechnet jsem posadil někoho jiného. Jo. Teď ta scéna, co se tam odehrála, my byli už na jevišti a hráli jsme a najednou nikdo nesledoval nás. Všichni sledovali tu loži, protože tam se odehrávala pantomima neuvěřitelného rozměru, kdy on vešel do té lože a tam seděli 2 cizí lidi a teď bylo vidět jenom no, já mu nerozuměl ani slovo, jenom jsem viděl, tady nemáte co dělat, vypadněte, on mě to slíbil, že tady budu sedět já, jděte pryč, jo. A oni kroutili hlavou, že ne, že já jsem slíbil jim, že tam budu sedět, to není vyloučo, zabiju ho, ať budu šlo. A oni zápětí teda vstali a odešli prostě pryč z toho místa, on se tam usadil, teď čekal a furt sledoval hodinky, protože ty holky furt ještě nepřišly převlečený, že jo. A přišli asi 4 hodiny po začátku. Vešli do ty lože a teď byla další scéna. Na ty hodinky furt. Oni si sedli, chuděli z toho vůbec nic, neměli ta Pucholtová vůbec ne, tak na to koukala, že jo, protože ta nerozuměla, říkám, ničemu. A ta vnučka teda převlečená, ale vůbec se necítila. A on pak vyšel ven a já jsem si říkal, ten bude unavený. A on mě říkal, kam se jdeme napít? Má 80 let, neuvěřitelný člověk.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodný program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Pokračuje příprava silničního obchvatu Kralovic, Vysoké Libině a Vírova na severním Plzeňsku. Voda v koupalištích v Plzeňském kraji má na startu sezóny dobrou kvalitu. V Německu budou protestovat psychoterapeuti proti snižování dostupnosti péče o duševní zdraví. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 36 stupňů. Pěkné sobotní ráno vám přeje Lenka Lupinková. Blíže k realizaci je silniční obchvat Kralovic, Vysoké Libině a Vírova na severním Plzeňsku. Po jednání svazku v tomto týdnu to potvrdil nezávislý starosta Vírova Vlastimil Pech. Obchvat už je podle něj zanesený v aktualizovaném územním plánu Plzeňského kraje.
4: My máme spojený obchvat s městem Kralovice a s Vysokou Libiní, kde teda momentálně je to trasa zanesená jenom v územních plánech, ale to už jsme se bavili o nějakých úkolech na přípravách trasy toho obchvatu Vírova Kralovice a Vysoké Libině.
3: Dobrou kvalitu vody mají na začátku letní koupací sezóny venkovní koupaliště v Plzeňském kraji. Jen smyslově mírně zhoršenou jakost, která nemá vliv na zdraví plavců, zaznamenali hygienici pouze v plzeňském jezírku Košutka a v rybníku Babylon na Domažlicku. Ostatní sledované koupací plochy v kraji mají podle hygieniků kvalitní vodu. Lidé v Loděnici u Berouna si dnes připomenou 60 let od premiéry Oscarového snímku Jiřího Mencla Ostře sledované vlaky. Právě na nádraží se natáčela část filmu, který měl v Loděnici před premiéru v srpnu 1966. Do kin pak vstoupil 18. listopadu téhož roku. Oslavy začnou v 10 hodin. Na programu budou například příjezdy historických vlaků nebo promítání filmu přímo v areálu nádraží, řekla kustodka nádražního muzea trati Alena Heinrichová. Psychoterapeuti dnes budou demonstrovat v německém Hesensku nedaleko Frankfurtu. Chtějí upozornit na psychické problémy mladých lidí a také kritizovat plánovanou zdravotní reformu, která podle nich sníží dostupnost terapeutické péče.
5: Psychoterapeuti z regionu Frankfurtu se dopoledne sejdou v Mohuči na mostu přes Rýn. Vypustí tam do vzduchu 861 černých balónků, jeden za každého člověka mladšího 30 let, který v roce 2024 spáchal v Německu sebevraždu. Zdravotnickou reformu se chystá schválit spolkový sněm začátkem července na své poslední schůzi před prázdninami. Jejím cílem je ušetřit ve zdravotnictví každoročně v přepočtu zhruba 500 miliard korun, počínaje už příštím rokem. Psychoterapeuti varují, že škrty mohou vést k zániku 25 až 40% ambulantních kapacit dostupných širokým vrstvám obyvatel se základním zdravotním pojištěním. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
3: Brazílie vyhrála na mistrovství světa ve fotbale nad Haiti 3-0, Maroko nad Skotskem 1-0, Spojené státy nad Austrálií 2-0 a Turecko prohrálo s Paraguají 0-1. České volejbalistky prohrály na turnaji Ligy národů na Filipínách i ve svém třetím zápase. Po porážkách s Italkami a Američankami podlehly Japonkám, a to 0-3 na sety. Turnaj Češky uzavřou v neděli proti Dominikánské republice.
1: Počasí.
3: Zpočátku očekáváme polojasno, skoro jasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné s možností přívalových srážek a krup. Později večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na Plzeňsku až 36, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí s nárazem až kolem 75 km v hodině. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé a biopředpověď je na trojce, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 mezi 150. a 149. kilometrem ve směru na Rozvadov opravují vozovku a uzavřený je jeden jízdní pruh. Projíždějte tímto místem opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Tolik zprávy Českého rozhlasu Plzeň a 8:05 hodině pokračuje naše ranní vysílání. Dnešní vydání rubriky, co v učebnicích nebylo, to bude patřit vzácným alergiím už za chvíli s Martinem Písaříkem. I proto s námi buďte dál.
1: Dobré ráno a Jiří Trnka.
6: A Václav Neckář.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Martinovi děkujeme, za 2 minuty bude 8:45 a budou tady informace o počasí. Tedy i proto buďte s námi dál, teď s Robím Williamsem a Nicole Kidmanem.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Letos je to 100 let, co projektant Zdeněk Prošek navrhl postavit v Libríně na Rokycansku přes řeku Berounku silniční most. V roce 1929 už železobetonová konstrukce spojovala oba řeky. Břehy v roce 2019 se stal moc technickou kulturní památkou, ale byl v dezolátním stavu. Po více než rok trvající kompletní rekonstrukci se tento týden úplně otevřel silničnímu provozu. Reportáž tu vám nabídneme už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: 4.9. Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. 20 stupňů Celsia nám hlásí Plzeň Mikulka, 23 stupně už Konstantinovy Lázně, 20 je v Domažlicích a 19 stupňů Celsia je na Špičáku. No jaké počasí bude během dnešního dne? Očekáváme skoro jasno až polojasno. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. A to i silné s možností přívalových srážek, a to zejména na jihu kraje. Později večer se opět bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Hlavně ve východní polovině kraje mohou být bouřky doprovázené zejména přívalovými srážkami s úhrny i kolem 40 mm, výjimečně i víc, nárazy větru kolem 75 km za hodinami a také krupobytí. Rozptylové podmínky většinou dobré ráno a večer místy nepříznivé.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: po uši.
1: Za 10 minut, 8:30, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Silničáři dokončili kompletní rekonstrukci silničního mostu přes Berounku v Liblíně na Rokycansku. Opět plně slouží osobní i nákladní automobilové dopravě, ale i pěším a cyklistům a taky vodákům.
2: I vodáci, kteří plují po řece Berounce, si vychutnají pohled na téměř 100 let starý most.
3: Z původního mostu zůstalo založení spodní stavby, základy opěr, základy pilířů.
2: Říká stavby vedoucí kompletní rekonstrukce mostu v Liblíně přes Berounku Tomáš Vodička.
3: Ve výsledku z původního mostu zůstaly pouze ty oblouky a základy těch pilířů.
4: Ten most byl postaven v roce 1929 a už byl ve špatném stavu.
2: Vysvětluje náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Pavel Čížek z Hnutí STAN.
4: Protože je kulturní památkou, tak byl opraven vlastně jako replika původního mostu, samozřejmě s lepší nosností a šířkou.
2: Most v Liblíně je jedním ze tří silničních mostů v Plzeňském kraji spolu s mosty v Dolanech a Zvíkovci. Kompletní rekonstrukce liblínského mostu vyšla na 110 milionů korun. Most v Liblíně je součástí silnice druhé třídy 232 spojující obce Liblín a Kozojedy.
5: Pro Kozojedy je to významná spojnice na okres Rokycany.
2: Říká nezávislá starostka Kozojed na levém břehu Berounky Dagmar Přibylová.
5: Je to důležité, protože z Liblína hlavně dojíždí do obce Kozojedy děti do místní základní školy a zase naopak občané z Kozojed dojíždějí za prací do Liblína a dále do vzdáleného okresu Rokycany.
2: Doplňuje ji nezávislá starostka Liblína, tedy z pravého břehu Berounky Ester Lipertová.
6: Pro Liblín to určitě znamená úlevu, že naši občané budou moct používat ten most, že se podařili najít finance a nezůstaneme odstřižení. Na druhou stranu nám vyhovoval provizorní most, kdy tady nebyla taková doprava, ale pořád má přednost to, že bude ten most hotový a bude se přes něj moc jezdit.
2: A ta 50-kilometrová rychlost trvalá, tak ta taky zaručí, že ten most třeba nebude tak hlučný.
6: Ano, my jsme i měli jakoby požadavek, aby byl bezhlučný, že nebude hlučný.
2: Kompletně zrekonstruovaný železobetonový most v Liblíně je tak opět otevřený pro veškerou dopravu, včetně té nejtěžší nákladní. Jediným omezením, které tady trvale zůstane, je 50-kilometrová rychlost. Z Liblína Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Rokycansku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 o slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze v manželství, stálosti citových pout a empatií. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Meteorologové varují před vysokými teplotami v Česku, které můžou dnes dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Teplé počasí proto láká ke koupání. Vodní záchranná služba Českého červeného kříže varuje před rizikovým chováním u vody. Ročně v Česku v řekách, rybnících nebo bazénech utone kolem 200 lidí. Často k tomu dojde kvůli přecenění sil plavce. Jízdou historických vozů si dnes Plzeň připomíná 85 let provozu trolejbusů ve městě. Hlavní program oslav je možné navštívit v areálu Depo 2015. Připravená bude výstava historických a provozních trolejbusů, ukázka dynamického dispečingu plzeňských městských dopravních podniků nebo například zóna pro děti. Po celý den pak budou Plzní jezdit historické trolejbusy. Ve Zbyroze na Rokycansku se dnes odpoledne uskuteční zbyrožské slavnosti. Připomenou mikroregion 12 obcí, jeho spolky, ale i regionální produkty, uvedl nezávislý starosta Zbyroha Josef Štícha. Slavnosti začnou ve 14 hodin. Divadlo, hudbu i řemesla nabídne letos tradiční folklorní festival Výhledy v Klenčí pod Čerchovem. Koná se dnes v areálu Staré pošty. Letošní ročník je věnovaný 150. výročí narození klenečského rodáka, hudebníka a skladatele Jindřicha Jindřicha. Festival nabídne kromě hudby taky ukázky lidových řemesel nebo soutěž o nejdobrejší koláč. Plzeň výrazně promění Masarykovou ulici na Doubravce. Jako první se bude revitalizovat zhruba 200-metrový úsek mezi křižovatkami s Rokycanskou a Těšínskou. Práce začnou za úplné uzavírky v pondělí 29. června. Objízdná trasa povede obousměrně po trase Rokycanská, Jateční, Těšínská a Masarykova. První etapa potrvá do 31. listopadu. Česká hokejbalová reprezentace rozehraje světový šampionát v Ostravě duelem s Finskem. V Ostravar aréně se začne hrát v 15 hodin. A ještě počasí. Zpočátku očekáváme polojasno, skoro jasno. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné s možností přívalových srážek a krup. Později večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 32 až 35, na Plzeňsku až 36 a na horách 27 až 30 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Žinkovech na Plzni uzavřeli z důvodu oslav silnici 191. Objízdná trasa je značena.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Čertův kropáč. Celé to samozřejmě zní, tu máš čerte kropáč, a podle příslušného slovníku znamená rychlé a nepříjemné překvapení, které by se dalo vyjádřit souslovím, stalo se to jako z udělání. Ale já bych se chtěl nejprve zastavit u kropáče. Když jsem to slovo použil před přítelem z Prahy, nechápal, o čem mluvím, a ještě se zasmál nad tím protáhlým plzeňským kropáč. A jak to říkáte vy? Ptal jsem se. My říkáme konev. Mně osobně je tedy bližší náš kropáč, kde je jasný původ od slovesa kropiti. Jestli v Praze konví a nekropí, nevím. A jak je to s tím čertem? Inu, podle jazykovědců je kropáč, kromě nádoby na zalévání, také kropítko se svěcenou vodou. A toho se čert, jak známo, bojí. A tady je to rychlé a nepříjemné překvapení, když ho náhle pokropíte. Ještě ovšem existuje teorie, že kropáč je zkomolený krumpáč, který byl čertovi dán, ale on s ním neuměl zacházet.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: To byla ABBA. Mamma Mia, Český rozhlas Plzeň, za 2 minuty bude 8:45, už za chvíli tady pro vás budou tipy pro volný čas, nicméně teď pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: A to společně s meteoroložkou Martou Suchou, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Teploty stoupají, pojďme okomentovat, jak je aktuálně.
2: Tak máte pravdu, na obloze je polojasno až skoro jasno a teploty už se pohybují mezi 23 a 26 stupni Celsia. 26 stupňů v těchto chvílích už mají Klatovy nebo Domažlice například.
0: Ono, porostou dál, jaké bude počasí během toho dnešního dne? Bude velmi horko.
2: Bude velmi horko. Během dne se bude navíc tvořit kupovitá oblačnost, proudí k nám vlhký vzduch a velmi teplý vzduch od jihu až jeho západu. Odpoledne a večer z ní z této oblačnosti budou vypadávat lokálně i srážky, přehánky a bouřky. Bouřky očekáváme i silné s přívalovými srážkami, nárazy větru a nebo kroupami. Je na ně vydaná výstraha, kromě Domažlická a Tachovská se vztahuje na celý plzeňský kraj. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnost ubývat do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty dnes vystoupí na 32 až 35 stupňů Celsia. 35 stupňů jsme naměřili už včera na Mikulce. Dnes může být na Plzeňsku až 36 stupňů. Výstraha na vysoké teploty platí v celém kraji, na Plzeňsku a Rokycansku na velmi vysoké teploty. Tam očekáváme překročení teplot 34 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat mezi 27 a 30 stupni. Povane slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. S přechodným zesílením musíme počítat v bouřkách.
0: Jestli bude někde na Plzeňsku těch zmíněných 630, tak to budeme přepisovat i teplotní rekordy pro plzeňský kraj pro dnešní den. Bude tento trend počasí pokračovat i druhý víkendový den?
2: Tak zítřejší den nepřinese žádnou výraznější změnu, počasí bude velmi podobné, noc zůstane bez oblačnosti, ta bude přibývat odpoledne a večer, musíme počítat i s přeháňkami a bouřkami, mohou být opět i silné, je na ně vydaná také výstraha zítra pro celý kraj. A stejná výstraha, jaká je dnes na teploty, bude platit i pro zítřek, maxima zítra budou mezi 32 a 35 stupni. Vítr také beze změny slabý proměnlivý, v bouřkách s přechodným i výrazným zesílením.
0: To, že bude opravdu teplo, nám řekla Marta Suchá. Děkujeme za informace o počasí a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Český rozhlas Plzeň vás zve na živé vysílání z velkolepé oslavy trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června od 10 do 17 hodin v depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský. Celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut už bude 9 hodin, v 9 odvysíláme další kompletní zpravodajský servis a mezi 9 a 10 hodinou tady bude magazín Mezi nebem a zemí. Teď ještě kam vyrazit.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, Republice Ocel. Tipy pro volný čas.
0: Na dorosteneckou házenou na nejvyšší úrovni vyražte dneska do Ejpovic na Rokycansku, kde tento víkend patří poháru České republiky v národní házené, a to právě dorostenců. Sbor dobrovolných hasičů Holoubkov vás zve na oslavy 140 let od svého založení, které probíhá dneska od 13 hodin na hasičském cvičišti u Rybníka v Holoubkově. Těšit se můžete na ukázky techniky, program pro děti, bohaté občerstvení, no a celým dnem vás provede moderátor Martin Hneckář. Vstup na akci, ten je zcela zdarma. Poetické představení propojující tanec, nový cirkus a také loutkařství s názvem Mizu uvidí diváci dneska od 15. hodiny na Košuteckém jezírku v Plzni, a to v rámci Mezinárodního festivalu Tanec Praha. Vystoupí japonská umělkyně Sachi Naro a předvede dechberoucí tanec s ledovou loutkou na hladině rybníka. Městské slavnosti v Blovicích začínají dneska v pravé poledne na Masarykově náměstí. Na programu jsou představení žáků základní umělecké školy, Domu dětí a mládeže, Aníčtí muzikanti a další. Půl osmé večer vystoupí kapela Fantastic 18 a také s frontmanem Romanem Vojtkem, a sobotní slavnosti zakončí ve 21 hodin kapela Podvraťáci. Šťáhlavští hasiči zvou na soutěž v hasičském sportu, která se na louce k řece ve Šťáhlavicích začne ve 13 hodin. Po skončení soutěže následuje od 20 hodin Big B se skupinou Sifon. Na zámku v Boru u Tachova probíhá dneska zámecké vínování. O 14 hodin tam můžete ochutnat víno z 10 vinařství a k tomu vám zahrají Hudci z Kyjova a Love Song Orchestra. Městy Sklenčí pod Čerchovem srdečně zve na tradiční folklorní festival Výhledy 2026, začátek 17 hodin na Staré poště v Klenčí pod Čerchovem, a tam se můžete těšit na hudbu, tanec, zpěv, ukázky tradičních lidových řemesel Schotska a také Bavorska a také o soutěž o nejdobřejší koláč. V Lomečku Starý Klíčov u Mrákova probíhá dneska od 16 hodin akce s názvem Night of Sound na jedinečné představení plné světově proslulých melodií a strhujících taneční vystoupení zve základní umělecká škola Jindřicha Domažlice.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzeňském kraji stále platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami. V Postřekově na Domažlicku postupně opravují historický kulturní dům. Většina českých poslankyň čelí psychickému násilí. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 36 stupňů. Příjemný poslech vám přeje Lenka Lupinková. Meteorologové varují před velkým horkem. V Plzeňském kraji můžou teploty dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Lidé by proto měli vyhledávat stín a dodržovat pitný režim, aby nedošlo k úžehu nebo úpalu. Jak je rozpoznat, vysvětluje plzeňský záchranář Martin Štěpán.
2: Úžeh, ten vám vlastně vzniká působením přímého slunečního záření na hlavu a šíji. Typicky se tedy projevuje nějakou bolestí hlavy, nevolností nebo zvracením. A naopak úpal, to je vlastně celkové přehrátí organismu. Může se projevit vysokou teplotou, zmateností a až poruchou vědomí nebo bezvědomí.
0: V Postřekově na Domažlicku pokračuje rekonstrukce kulturního domu. Budova z počátku minulého století už neodpovídá současným požadavkům. Letos se podařilo udělat krov, vyměnit krytinu na střeše hlavního sálu a vybudovat zázemí pro vzduchotechniku. Na kompletní rekonstrukci obec stále hledá dotace. Pokračuje starosta Petr Anderle, zvolený za Společně za Postřekov.
3: Ten sál slouží především pro balovou sezonu, masopust, ale i se můžou pronajímat soukromé osoby, jak k pořádání různých kulturních akcí, tak svatby a podobně. Je tam propojovací krček mezi restaurací a sálem, který je nevyhovující, který musí se celý zdemolovat a vystavět nové sociální zázemí i pro výčep, šatny a podobně.
0: Přes 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Ukazuje to výzkum nevládní organizace Fórum 50% s pražskou kanceláří nadace Friedricha Eberta. Od loňského listopadu do letošního března se ho zúčastnilo 41 z 67 poslankyň z různých stran a hnutí. Jde o nejčastější formu násilí, která zahrnuje například zastrašování, výhrušky nebo slovní útoky. Podle ředitelky organizace Fórum 50 Markéty Kosmotlové jde často o útoky v online prostředí.
4: Se nejedná pouze o problém České republiky. Rozdíl je v tom, že někde už se přijímají třeba ty etické kodexy, kde se třeba i uvádí to téma online prostoru, kde i to platí pro poslance a poslankyně, aby vlastně ty výhrušky nerozšiřovaly nejenom při pohybu ve sněmovně, ale také na těch svých sociálních sítích.
0: Osobní útoky na poslankyně nejsou podle výzkumu výjimkou i přímo ve sněmovně. Organizace proto bude navrhovat zřízení nezávislého orgánu, kam by mohly členky dolní komory podobné incidenty hlásit. Při izraelském úderu v jižním Libanonu zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedla to libanonská státní tisková agentura. Podle ní letadla a drony útočily v oblasti Nabatija přes noc až do rána. Tel Aviv dlouhodobě tvrdí, že v Libanonu zasahuje proti militantnímu hnutí Hezbollah. Agentura Reuters ale připomíná, že mezi Izraelem a šíjským milicím podporovaných Iránem mělo od včerejšího odpoledne platit příměří. Sport. Turečtí fotbalisté prohráli ve skupině mistrovství světa s Paraguají 0-1 a jistě tak nepostoupí do play-off. Vyřazovací fázi si naopak zajistili domácí Američané výhrou 2-0 nad Austrálií. Maroko porazilo Skotsko 1-0 a Brazílie Haiti 3-0. Tenistky Karolína Plíčková a Marie Bousková se popolední utkají na travnatém turnaji v Nottinghamu o postup do finále. Semifinále v Berlíně pak čeká Lindu Noskovou, která nastoupí odpoledne proti Ilaové z Filipín. Počasí. Zpočátku očekáváme polojasno až skoro jasno. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné s možností přívalových srážek a krup. Později večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 32 až 35, na Plzeňsku až 36 a na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí s nárazy až kolem 75 km v hodině. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé a biopředpověď je na trojce, tedy nejvyšší stupeně zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plané na Tachovsku narazíte na uzavírku Nádražní ulice. Důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Farní charita v Dobrušce pomáhá lidem se sníženou soběstačností. Na Rychnovsku natáčel Karel Sladký. S blížícími se prázdninami pozveme na výlet do barokního kostela v Křenově na Pardubicku. Přežila Terezín, Osvětim i Pochod smrti. Teď se 95-letá spisovatelka Eva Erbenová vrátila z Izraele do Prahy, aby uctila památku svých rodičů položením kamenů zmizelých. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Od mikrofonu vám příjemné sobotní dopoledne přeje Daniela Pavlíčková.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Barokní dědictví láká ke zhlédnutí mnohé z nás, a tak přijměte letní pozvánku na Moravsko-Třebovsko k návštěvě Křenova v Pardubickém kraji. Dominantou obce je barokní kostel svatého Jana Křtitele, náležející do Santýnijovského okruhu. Nejen výjevy ze Starého zákona a křest Krista můžete vidět ve výzdobě kostela, ale zajímavé je i jeho okolí, jak se dozvěděla kolegyně Víta Balcarová od průvodkyně Simony Neumannové. A začali jak jinak než historií.
1: K historii našeho kostela byl vystavěn v roce 1729. Nechal ho vystavět místní farář Johann Benedikt Schindler ve spolupráci s rodem Lichtensteinů, kterým tady v okolí patřilo vlastně celé Moravsko-Třebovsko i Křenov.
2: Všude se píše, že kostel patří do Santýnijovského okruhu. Co to znamená?
1: V pověstech se uvádí, že Santýny byl údajně architektem našeho kostela. Kostel vlastně nese prvky jeho tvorby. Dokázat se to nikdy nepodařilo. Architekta jakoby neznáme.
2: Podíváme se na krásu zblízka. Čeho si návštěvník všimne nejdříve?
1: Určitě prvně se podíváte na strop, kde je vidět svatý Jan Křtitel, jak káže u Jordánu. Za oltářem máme krásný obraz, tam je křest Krista. Kolem celého ochozu výjevy ze života Jana Křtitele. Velkou takovou naší pýchou je obraz místního malíře pana Kasparidese a je to uložení Krista do hrobu.
2: Mohu se zeptat, co máte za těmito vzácnými dveřmi?
1: Za dveřmi se nachází očistcová kaple. Z očistcové kaple potom ještě vedou dveře do krypty.
2: Můžeme se podívat?
1: Určitě.
2: A sestupujeme dolů. Je tady ještě chladněji než v kostele. To je také krásná.
1: Očistcové kaply byly uloženy těla před rozloučení s rodinami.
2: To znamená, že tady hroby nejsou.
1: Nejsou, ale těla jsou uložena právě v kryptě, která je tady ještě pod námi. Obsazená místa byla zhruba před 10 lety zazděná, aby nám to tady nestrašilo lidi. Jinka zazděný jsou ty hrobové místa.
2: Aha, já tady vidím máry. No, raději se vrátíme do kostela. Dívám se, máte také krásné varhany.
1: Varhany jsou funkční, ale bohužel nemáme varhaníka. Vpravo od varhan máme jednu vzácnou sochu, to je socha svaté Cecílie, a z druhé strany vlevo je socha krále Davida.
2: Paní Neumannová, jak často se tady slouží mše svaté?
1: Vždycky první a třetí neděli v měsíci, jinak se vlastně slouží tady v okolních vesnicích.
2: Když by se někdo chtěl podívat mimo mši svatou.
1: Určitě to možné je, buď já nebo můj manžel, který tady dělá kostelníka. Kontakt na pana faráře najdete na stránkách farnosti Jevíčka. Pan farář nám předá kontakt a my vás tu provedeme.
2: Vyšli jsme před kostel svatého Jana Křtitele. Co ještě se tady dá zhlédnout?
1: Máme ještě nádhernou kapli svatého Izidora, potom teda faru, která byla vystavěna hned po kostele, u které stojí pranýř. Potom bych ještě možná upozornila tady před kostelem na mítnici, kde se narodil právě malíř, který nám namaloval ten obraz v kostele. Pan Kasparides. Kolem mítnice vedla kupecká stezka z Hradce Králové do Olomouce.
2: Paní Neumannová, taková obec mimo hlavní trasu a je tady tolik věcí k vidění.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Gotickou kysuckou Madonu, zapůjčenou Kysuckým muzeem, vystavila v Praze ve svých prostorách Groma Art Factory. Předmět o velikosti 84 mm vyřezaný z kosti představuje ženskou postavu v dlouhých šatech. Podle odborníků jde o francouzskou nebo německou práci ze 13. či 14. století. Je to poprvé, co Kysucká Madonna nebo také světice z Radole opustila území Slovenské republiky. Předmět lze vidět do pátku. Nová výstava v kryptě brněnské katedrály připomíná 8. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi a přiblíží činnost řádů, které rozvíjí jeho odkaz. Ozdobou výstavy je plášť jiného světce, Jana Kapistrána, patrona Brna, který město opakovaně navštívil. Plášť je více než 570 let starý. Výstava se věnuje zejména řádům, které mají vazbu na Brno. Z mužských řeholí jsou to minorité, františkáni a kapucíni, z ženských pak alžbětinky, františkánky, školské sestry a klarisky. Připomíná jejich historii, včetně zaniklých klášterů, ale i současné působení. Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra, který v pondělí zasáhl ruský útok, může trvat 2 roky, a to za předpokladu, že vše půjde hladce. Uvedl to Maxim Ostapenko, ředitel komplexu, jehož součástí je i Uspenský chrám, na kterém se při útoku vzněla střecha. Ostapenko uvedl, že škody v klášteře se předběžně odhadují na 500 milionů hryven v přepočtu 232 milionů korun. Uspenský chrám byl téměř zničen za druhé světové války a znovu byl postaven v 90. letech minulého století. I tuto zprávu jste dnes od nás slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Ilonu Čákovou jsme vám teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Biskupství Královéhradecké je zřizovatelem farní charity v Dobrušce. Sídlí přímo na náměstí FL Věka a pod Orlickými horami pomáhá s osobní asistencí lidem se zdravotními omezeními. Zapůjčuje jim třeba i zdravotní pomůcky a spolupracuje s potravinovou bankou v Hradci Králové. V charitě natáčel i redaktor Karel Sladký.
1: Farní charita Dobruška, já už mám u mikrofonu její sociální pracovnici, magistru Petru Nízkou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaké služby poskytuje farní charita v Dobrušce?
2: Farní charita v Dobrušce poskytuje sociální službu osobní asistence, což je registrovaná sociální služba, a potom máme také půjčovnu kompenzačních pomůcek.
1: Tak a jak to vypadá v praxi, tedy ta sociální vaše činnost, ta služba?
2: V praxi to vypadá tak, že poskytujeme služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z jakéhokoliv důvodu. Nejčastěji jsou našimi klienty seniori a naše osobní asistentky jezdí k seniorům domů a pomáhají jim s věcmi, které už prostě nezvládnou. Jsou to takové věci každodenní potřeby, jako když potřebujete pomoc třeba s oblékáním, s přípravou jídla, s hygienou, anebo třeba jenom společnost vzít někoho na procházku.
1: Je to denní služba?
2: Ano, ty služby poskytujeme denně i o svátcích, o víkendech, v podstatě 365 dní v roce.
1: Říkáme farní charita, nakolik právě to duchovno je při této práci důležité a nakolik mu kladete důraz?
2: To duchovno bych viděla hlavně asi v tom, že poskytujeme ty služby opravdu ze srdce, s láskou, a že je pro nás důležité zachovávat důstojnost člověka až úplně prostě do té poslední chvíle.
1: Kdo je zřizovatelem té farní charity?
2: Zřizovatelem je Královéhradecká diecéze. A jinak tady vlastně v rámci Dobrušky prostě fungujeme jako úplně samostatná jednotka, dá se říct.
1: Vy pomáháte lidem, kteří potřebují tady pomoc, ale mohou pomoci i běžní lidé. Jsou to třeba různé sbírky, které pořádáte, připravujete?
2: Ano, určitě. Pokud se najde, ať už nějaký dospělý člověk nebo dítě, který potřebuje pomoc, tak po nějaké vzájemné dohodě jsme schopni vypsat i sbírku, která potom běží po nějakou dobu. A veřejnost se třeba ještě zapojuje dvakrát ročně během bazárků dobročinných, které děláme. A pak ještě další, a to už je taky taková spíš jako celostátní věc, tak je potravinová sbírka, kterou tady v Dobrušce rovněž máme a zapojujeme se do ní.
1: Vy jste říkala, když někdo potřebuje pomoc, jsou takové příběhy, že se na vás třeba i někdo obrátí s tím, že je ve složité situaci a že potřebuje?
2: Určitě ano, obrací se na nás lidé. Co se týká konkrétně těch sbírek, tak tam to spíš funguje tak, že dostaneme třeba na někoho tip, že ne úplně, že by sami, já nevím, dám příklad, nějaká rodina, která má třeba nemocné děti, postižené, že by vloženě si sami přišli, to ne, ale dostaneme tip třeba od někoho jiného a pak už se s tou rodinou můžeme propojit a domluvit se na tom, jestli by třeba vůbec o tom měli zájem.
1: Vy jste měla tu osobní asistenci pro seniory, ale stává se třeba i u dětí, že potřebují pomoc?
2: Určitě ano, je to i náš případ. My máme cílovou skupinu pro tu službu už od 3 let a aktuálně máme v péči 3 děti. Děti s postižením, ke kterým tedy jezdíme a pomáháme rodinám, aby i oni si mohli prostě odlevit od té péče, aby třeba prostě mohli vyrazit odpoledne někam na procházku, a my po tu dobu s tím dítětem jsme, pohlídáme ho a zajistíme všechny ty potřeby, které

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď přesouváme do Francie. Ta od uplynulého pondělí hostila setkání sedmi nejbohatších zemí světa. Takzvaná skupina G7 se sešla ve městečku Evian a významně se do setkání zapsala i katolická církev. Jak? To ví naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová.
1: Dobrý den, je to tak, toto alpské městečko na břehu Ženevského jezera a na pomezí švýcarských hranic je slavné celosvětově, zejména pro svou pramenitou vodu, ale teď se upírala mediální pozornost zejména kvůli setkání takzvané G7. V rámci této akce se nakonec 3 dny před zahájením zasedání ozvalo 7 zástupců katolické církve právě z těchto 7 států. Uskupení se nazvalo poměrně výstižně Church 7 a sdružuje největší představitele katolické církve z Francie, Velké Británie, Itálie, Japonska, Německa, Kanady a Spojených států amerických.
0: Co si dává tohle uskupení za cíl? Co je jeho posláním?
1: Skupina G7 nese zvláštní odpovědnost za globální společné blaho. To zmínili ve společném komuniké. Rozhodnutí podle těchto katolických představených jsou přijatá členskými státy a proto mají přímé důsledky na mezinárodní stabilitu a pro budoucnost mladší generace. Tak se vyjádřili v tom společném prohlášení. A dodali, že tváří v tvář rostoucímu geopolitickému napětí a postupnému oslabování mezinárodního řádu, tedy vyzývají státy G7, aby znovu potvrdili svůj závazek ke skutečnému multilateralismu. Jeden z konkrétních příkladů, kterým také vyzývají k tomuto jednání, tak je i to, že Evropané by se měli pokusit překlenout propast, která je odděluje od politiky Donalda Trumpa ohledně válek na Blízkém východě a na Ukrajině.
0: Konkrétně se vytyčily 3 hlavní témata, která to byla?
1: Náboženští vůdci těchto 7 nejvyspělejších států také nabádají k tomu, aby se jednalo více o souvislosti s užíváním umělé inteligence a zasazují se o to, aby byla jasně stanovená mezinárodní pravidla, aby tedy tyto nové technologie sloužily společnému dobru prostřednictvím v uvozovkách lidské a demokratické správy věcí veřejných a tedy i jasných etických principů. Podstatně je také ekologický apel, který se stal velkým tématem už papeže Františka. Skupina rovněž tedy vyzývá lídry G7, aby tváří v tvář klimatickým změnám podnikly odvážné a skutečné kroky k urychlení spravedlivé ekologické transformace. Podle nich by měly nejvíce industrializované země nést zvláštní odpovědnost vzhledem ke své úrovni spotřeby zdrojů a svému historickému příspěvku ke globálnímu oteplování. Katoličtí představení se také věnují otázkám migrace. Migranti a uprchlíci musí být vždy vítáni s důstojností a lidskostí a dodávají, že má být uznána legitimní odpovědnost státu za ochranu společného dobra. Posledním bodem, který je více pozitivní, tak také má nabádat a povzbudit státy G7 k podpoře vzdělávání v dialogu a respektování náboženských a kulturních rozdílů a určité, řekněme, pedagogiky pozitivní paměti, která je základem mírové budoucnosti. To jsou tedy hlavní poslání skupiny Church 7, která se sešla ve městečku Evian.
0: O setkání skupiny G7 jsme teď hovořili s naší spolupracovnicí Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

Společnost vám dělá Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Kameny zmizelých připomínají oběti holokaustu v Česku už 18 let a jeden z těchto silných příběhů teď do Prahy přivedl 95-letou Evu Erben.

0: V mnoha letech se Eva Erbenová vrátila do místa svého dětství.
1: Tady jsme měli takovou kůničku a byl tam záhon z mrkvy, botička, maminka vždycky říkala divokou plat, aby mokrev mohla dejchat. A měla jsem králička. Tady jsem vyfotografovaná s tím králičkem.
0: Současná majitelka domu vzala paní Erbenovou na zahradu.
1: Opustit tenhle barák, umíte si to představit, odejít z 50 kilo?
2: Muselo to být hrozný.
0: Zajímá mě, proč se paní Erbenová rozhodla kameny zmizelých položit až teď.
1: Byli to Češi, ať se vrátí do české půdy. My jsme byli tak Češi, když lidi emigrovali, tak tatínek řekl, když je vlast v nebezpečí, tak ji nepoužijeme, my to přežijeme. Všechno se brali, budeme pracovat, koupíme si nový, konec. A od ty krásné věci jsme odešli nakonec s 50 kiloma. Moje děti neznají babičku, dědečka.
0: Můžu se zeptat, jak skončil Jindřich a jak skončila Marta?
1: Maminka zemřela na pochodu smrti ve Svatavě. Maminka umřela 17. dubna na pochodu smrti a tatínek zemřel v Kauferinku na tyfus. Teda nikdo nešel do plynu, jo? Jestli je to útěcha. Ale tatínek taky zemřel 17. dubna na narozeniny.
0: Eva přežila.
1: Já jsem přežila čistě náhodou, ne žádná moudrost. Náhoda, život je náhoda. Já jsem utekla z toho pochodu smrti, jak jsem usnula někde a když jsem se probudila, tak jsem viděla, že jsem sama a dostala jsem se do Postřekova a tam mě zachránili.
0: A předtím to byla Osvětim?
1: No jistě. Z Terezína jsme v říjnu byli v Osvětině, jsme byli 3 týdny v Osvětině. A z Osvětina nás vzali do Crossroads na práci, ještě pan jsme z Terezína ještě nebyli takový vyhublí. A v Osvětině to bylo inferno.
0: Kolik vám bylo?
1: 14.
0: Eva Erbenová se po skončení druhé světové války se svým mužem Petrem odstěhovala do Izraele.
1: Dneska mě to utvrzuje, jak důležité je Izrael a jak vám děkuju celý český zemi, vládě, všem, že stojíte při Izraeli. My jsme mysleli, že jsme Češi, ale byli jsme hosty tady. Já jsem nesměla do školy a moje přítelkyně ostatní šli do školy. Tak kde je tady rovnost? Já jsem vždycky byla něco jiného, žít. A je to ještě do dneška. Židi jsou na celém světě hosti a doma je Izrael.
0: Izrael je váš domov už 70 let.
1: 70 let už mám nějakých 6 válek, všechny moje děti byly na vojně. Jistě, že Izrael má mnoho tváří, ta ultraortodoxní, tak ty dělají mnoho škody. A má se to kritizovat, samozřejmě, ale to není Izrael. Izrael jsou naše děti, Izrael je, co jsme postavili z těch trosek, co nám zůstalo.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes jsme z archivu vybrali zamyšlení Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Na ulici je mi nejlíp, tvrdí Jenda s nebývalou urputností. Já jsem měl i byt a chodil jsem do práce, ale nevážil jsem si toho a tak jsem skončil na ulici a tam mi bylo nejlíp. Pak se potkávám s Jendovým otcem a ten říká skoro totéž. Já jsem mu koupil byt a zajistil jsem mu i práci, ale on si toho nevážil, tak je na ulici. Jenda je bezdomovec, který neunesl péči svého otce, který mu sice pořídil byt a zajistil práci, ale přitom neustále stanovoval podmínky, které musel Jenda dodržovat. A v Jendovi rostlo napětí. On sám říká, že nedospěl, ale zůstal dítětem, které nemůže rozhodnout o svém osudu. Jednoho dne se vzepřel rodičovské péči a skončil na ulici. Přejal však otcův pohled na sebe a mluví o sobě přesně týmiž slovy, jakými o něm mluví otec. Hlavní sdělení o sobě shrnuje doslov: selhal jsem. Čím více lidí bezdomova potkávám, tím častěji slyším příběhy o nezdravé rodičovské lásce a péči. Kolik lidí je na ulici jen proto, že se potřebovali vzepřít rodičům, že chtěli udělat něco na truc, že chtěli být sami sebou. Je to paradox, když jako rodiče svým přístupem ničíme životy svých dětí, které přitom milujeme a chceme pro ně jen to nejlepší. Jenomže rodičovství se nikde na školách neučí a řada z nás prostě jen opakuje postupy, které známe ze svého dětství a dospívání. Neminulo to ani mě, tu situaci si dodnes pamatuji. Děti měly nepořádek ve svém pokoji a já jsem na ně pokřikoval, že si musí uklidit. V tu chvíli mi došlo, chováš se stejně jako tvůj otec, děláš to, co jsi sám nenáviděl. Uklidnil jsem se a dětem jsem oznámil, že s nimi už pořádek v jejich pokoji řešit nebudu, protože je to jejich pokoj, kde žijí oni a já respektuji to, jaké to tam chtějí mít. Od té chvíle se atmosféra v rodině změnila. Po rozhovorech s lidmi na ulici bych chtěl rodičům říct, zkuste své potomky respektovat. Projevujte jim bezpodmínečnou lásku a berte je takové, jací jsou. A hlavně jim neříkejte, co by měli či neměli dělat. To oni vědí nejlíp sami. Spíš se zajímejte o to, co je trápí, a řekněte jim, že je máte rádi. Jendovi jsem se pokusil pomoci v tom, aby na sebe nehleděl očima svého otce, ale očima svýma. Zda se mu to podaří, nevím, ale moc bych mu to přál.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Vodní záchranná služba varuje před riziky koupání v přírodě. Plzeňské dopravní podniky dnes slaví 85 let provozu trolejbusů ve městě. V Plzni Křimicích budou nové městské byty. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 36 stupňů. Zprávy připravila Lenka Lupinková. Pěkné dopoledne. Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnících nebo bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí.
4: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
3: Jízdou historických vozů si dnes Plzeň připomíná 85 let provozu trolejbusů ve městě. Hlavní program oslav je možné navštívit v areálu Depo 2015. Co všechno je tam a připravené, upřesňuje mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.
5: Na velkém parkovišti budou vystaveny naše historické provozní i technologické vozy, historické trolejbusy Škoda Bus Klubu a také téměř 25 metrů dlouhý bateriový trolejbus Škoda Solaris. Program bude probíhat i v autobusové hale, kde bude vystavena trolejbusová výzbroj a diagnostický systém Astrid ze Škody Electric, ukázky jízdy trolejbusového modelu 15R.
3: Český rozhlas Plzeň nabídne z trolejbusových oslav živé vysílání, a to mezi 11. a 12. hodinou. Nový čtyřpodlažní dům se 14 městskými byty začaly stavět v Plzni v obvodu Křimice na západním okraji města. Do října příštího roku v něm vznikne 11 bytů o dispozici 1+KK a 3 byty 2+KK. V obvodu je o městské byty velký zájem, hlavně mezi staršími lidmi, kteří odsud pocházejí, uvedl to starosta obvodu Vít Mojžíš z Hnutí Stan. Celkem stavba přijde na 50 milionů korun, 23 milionů by měla být dotace Evropské unie. Nový dům v Křimicích bude mít kromě bytů také nebytový prostor, který by obvod chtěl využít pro provozovnu služeb, jako je například kadeřník nebo masér. Objekt bude bezbariérový a bude mít výtah. Vznikne u něj také 10 parkovacích míst. Dnešek je Světový den uprchlíků, připomíná se z iniciativy OSN už 26 let. Tento den upozorňuje na nucené vysídlení a poukazuje na práva i potřeby uprchlíků. Podle dat úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je na světě více než 117 milionů takových lidí. Největší nucenou migraci v Evropě od konce druhé světové války způsobila ruská invaze na Ukrajinu.
2: Sport.
3: Američtí fotbalisté mají po výhře 2-0 nad Austrálií jistotu postupu do play-off mistrovství světa. Ve skupině šampionátu Turecko podlehlo 0-1 Paraguaji a do vyřazovací fáze se tak definitivně nedostane. V dalších zápasech Brazílie porazila Haiti 3-0 a Maroko Skotsko 1-0. Američanka Kate Douglasová vytvořila nový světový rekord na 50 metrů volným způsobem. Na závodech v Indianapolis zaplavala čas 23,59 sekundy a překonala dosavadní maximum Švédky Sjöströmové.
2: Počasí.
3: Zpočátku očekáváme polojasno až skoro jasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné s možností přívalových srážek a krup. Později večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 32 až 35, na Plzeňsku až 36 a na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí, a to s nárazy až kolem 75 km v hodině. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé a biopředpověď je na trojce, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 mezi 62. a 63. kilometrem ve směru na Prahu leží na vozovce předmět bránící v průjezdu. Jeďte tímto úsekem opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude od cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Pěstovat citrusy mohou kliďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
2: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
3: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
2: Tak to schválně zkuste.
3: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
2: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se ji asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
3: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
2: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok, takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
3: Jo? To teda ne. Není. Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
2: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
3: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
2: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
3: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
2: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
3: Ano, teď jsme v té explozi života.
2: Rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
3: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
1: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.
4: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze Boha.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz, ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Ta je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moniliózu. I když jsem to dvakrát síkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostliny vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenů do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě to houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám a tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře, u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují, to zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon a její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No, a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Zvěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto těch mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naráz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou a chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštěčka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se o ní starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinator, ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách

0: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost další druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam méně chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
1: Salinátor si tedy řekne přisyp do bazénu sůl anebo si ji přisype sám?
0: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
1: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
0: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
1: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
0: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
1: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetříme.
0: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
1: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
0: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
1: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
0: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
2: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobbyredaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

0: Vinařský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federcel z obce Bystrá u Poličky, tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Dnešní vysoké teploty můžou podle záchranářů nejvíc ohrozit seniory nebo chronicky nemocné pacienty. Na příjezdu k plzeňské fakultní nemocnici na Lochotině opravují výtluky a provoz je omezený. Už 5 let provozuje nadační fond Českého rozhlasu v projektu Světluška unikátní půjčovnu kompenzačních pomůcek pro slabozraké. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti místy přehánky nebo bouřky a teploty do 36 stupňů. Pěkné sobotní dopoledne vám má přeje Lenka Lupín. Kvůli dnešním vysokým teplotám záchranáři varují před dlouhodobýma pobytem na slunci nebo v horkém prostředí. Lidé by neměli dělat těžkou práci venku a měli by dodržovat pitný režim. Pro koho je horko nejvíc nebezpečné, vysvětluje plzeňský záchranář Martin Štěpán.
4: Nejrizikovější skupinou jsou seniori, malé děti a chronicky nemocní pacienti, a zejména lidé se srdečními a cévními onemocněními nebo diabetici. A u seniorů navíc často dochází k tomu, že mají vlastně oslabený pocit žízně a proto pí méně, než jejich organismus potřebuje.
2: Podle meteorologů dnes můžou teploty v plzeňském kraji vyšplhat až na 36 stupňů. Oprava výtluků během víkendu omezí dopravu do fakultní nemocnice v Plzni na Lochotině. Stavební práce v Aleji Svobody si vyžádaly úplnou uzavírku 2 jízdních pruhů ve směru k hlavnímu vjezdu do areálu. Uzavřený je úsek od čerpací stanice k odbočce na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Pokračuje mluvčí prvního plzeňského obvodu Miroslava Vejvodová.
5: Auta jedoucí k nemocnici budou přesměrována do protisměru. Tam bude dočasně, jen po dobu uzavírky, zaveden obousměrný režim. Vjezd do areálu nemocnice i na přilehlá parkoviště zůstane plně zabezpečen a bez omezení.
2: Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku funguje už 5 let. Provozuje ji Světluška, projekt nadačního fondu Českého rozhlasu. Půjčovna nabízí přes 110 zařízení, včetně oblíbených kamerových lup, ale i telefonů a počítačů, upravených pro lidi se zrakovým postižením. Ti si tak můžou sami zkusit, jak jim pomůcky budou vyhovovat, než si je koupí. Bývají totiž poměrně drahé. Pracovníci půjčovny už zprostředkovali více než 500 výpůjček. Navíc jsou sami zrakově postižení a s řadou pomůcek mají osobní zkušenosti. Klientům tak mohou snadno poradit. Ve Švýcarsku a Německu po vedrech udeřily prudké bouřky. V německém Rastatu na jeho západě země zasáhl blesk na sportovní akci Prostor se stany. Podle regionální veřejnoprávní stanice SWR je 9 zraněných. Na severu Německa pak v noci úřady evakuovali festival s 5000 návštěvníky. Ve švýcarském Curychu padající větve zranily několik lidí, včetně 16-leté dívky. Záchranáři ji ve vážném stavu převezli do nemocnice. Sport. Česká hokejbalová reprezentace rozehraje světový šampionát v Ostravě duelem s Finskem. V Ostravar aréně se začne hrát v 15 hodin a na mistrovství před domácím publikem se těší také dobřanský obránce Václav Šlofer.
6: Za sebe osobně říkám, že domácí šampionát je jedna z těch největších akcí, která vás může potkat. Samozřejmě je krásný rád v cizině podívat se do jiné země, ale to, že vás při šampionátu může právě navštívit rodina, ať už blížší nebo ta širší, je super. Já se tím rozhodně nenechám svazovat a jsem za to jedině rád.
1: Počasí.
2: Z Zpočátku očekáváme polojasno až skoro jasno. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. I silné s možností přívalových srážek a krup. Později večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 32 až 35, na Plzeňsku až 36, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí, a to s nárazy až kolem 75 km v hodině. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé a biopředpověď je na trojce, tedy nejvyšší stupeně zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Žinkovech na Plzni ho uzavřeli z důvodu oslav silnici 191. Objízdná trasa je značena.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi speciál.
7: Pěkné sobotní dopoledne, Český rozhlas Plzeň se vám hlásí z Plzně, z areálu Depo 2015, kde se od 10. hodiny oslavuje dvojité výročí trolejbusů. Jednak je to 90. výročí výroby trolejbusů ve Škodě, ta začala v roce 1936, a pak slavíme 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Konkrétně byl trolejbusový provoz v Plzni zahájen 9. dubna roku 1941. Pokud jste z Plzně nebo blízkého okolí, tak určitě přijďte, protože celý areál Depo 2015 je opravdu jenom o trolejbusech, jejich výrobě, provozu. Jsou tu vystavené historické a současné trolejbusy, včetně novinky ze Škody Electric, 24-metrový trolejbus 38TR. No a když se vrátím k historiím, tak se k organizátorům povedlo přivést na oslavy dvě pardubické devítky, jednu teplickou, jednu budějovickou, a tyhle čtyři jezdí po Plzni a taky v areálu máme vystavené další dvě. Jeden vrak devítky a plzeňskou devítku. No a už po písničce přivítá máme v našem vysílání prvního hosta. Z oslav trolejbusů v Plzni vás zdraví Richard Jendovský a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi speciál.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, který dnes mezi 11. a 12. hodinou vysílá živě z areálu Depo 2015 Plzni, kde se koná dvojitá oslava výročí trolejbusů. Mým prvním hostem je Adam Šťastný z plzeňského městského dopravního podniku, kde je vedoucím oddělení výcviku a kvality provozu. Vítejte ve vysílání.
1: Dobré dopoledne.
0: Před půl hodinou jsme zahájili plzeňské trolejbusové oslavy. Před 85 lety začaly trolejbusy jezdit v plzeňských ulicích. Kdy a jak to tenkrát začalo?
1: Tak ty kořeny sahají už do 20. let 20. století, kdy se k Plzni připojily některé čtvrtě, jako třeba Doudlevce, Doubravka nebo Lobzy. A právě na Doubravku se začalo řešit, čím tam bude městská hromadná doprava jezdit. Dlouho to vypadalo, že to budou tramvaje, pak se prověřovaly i různé další varianty. Nicméně nakonec to zvítězily trolejbusy a i přes těžkou dobu těch 40. let, respektive konce 30. a začátku 40. let se podařilo realizovat trolejbusovou trať na Doubravku, kam se trolejbusy rozjeli právě 9. dubna 1941. A o necelý měsíc později, 1. května, se pak rozjeli na druhou linku k ústřednímu hřbitovu.
0: Po druhé světové válce nastal velký rozvoj trolejbusové dopravy. Do jakých koutů Plzně se trolejbusy tenkrát rozjeli?
1: Tak byly to například Skvrňany, následně potom Severní Předměstí, protože začaly nahrazovat poměrně neefektivní a pomalou tramvajovou dopravu, která nedokázala tehdy nést určitý rozvoj s tou dobou, takže bylo nutno nějakým způsobem zajistit rychlejší dopravu, takže se rozjeli na Košutku do Bolevce právě místo tramvají a také do Doudlevec. Následně pak ještě třeba na Novou Hospodu nebo do Božkova.
0: Pak nastal zase opět útlum stavebního boomu. Jaké tratě v 70. a 80. letech se ještě realizovaly tady u nás v Plzni?
1: Tak potom, jak jste říkal, skutečně nastalo takové okno, kdy se nic nestavělo a většinou šlo jenom o nějaké drobné změny v centru města. Mezi ty největší investice v těch 70. a 80. letech potom patřila stavba tratě Dolobez v roce 1975 a převedení autobusové linky číslo 29 do trolejbusu linky 16, dnešní páteřní linky, která vlastně nastala v roce 1988. Na druhou stranu ty trolejbusy přicházely o některé lokace, protože zase pro změnu nahrazovaly zpět tramvaje, protože ty už v té době zase předčili ten trolejbus. Takže v momentě, kdy se stavěla velká sídliště na Lochotíně, respektive Bolevec a Košutka, tak na konci 70. let tam ty trolejbusy zase jezdit přestaly a nahradila je právě ta kapacitní tramvajová doprava, takže o ten sever nějakým způsobem přišli.
0: A teď zase možná na Lochotí nebo do Vidnic budou jezdit.
1: Teď jako doplně k těm tramvajím se tam možná opět objeví, ano.
0: No když se vrátíme na přelom tisíciletí, jaké technologie přinesl přelom století?
1: Tak na konci 90. let začaly trolejbusy být vlastně vyráběny s diesel agregátem, což, jak popisuje jeden z našich kolegů, byl vlastně takový zázrak, že se trolejbus dokázal odpoutat od trolejového vedení a vlastně odjet, objet nějakou překážku nebo se dostat někam, kam troleje úplně nevedly. Nicméně z dnešního pohledu to byl výkon takřka směšný, když to tak řeknu. Ty trolejbusy byly pomalé, když jeli na ten diesel agregát. Postupně se ale nějakým způsobem vylepšovaly, takže začaly být vlastně ty diesel agregáty výkonnější. Takže z prvopočátečního vlastně provozu pouze při nějakých mimořádnostech a objížďkách, kdy vlastně první takovou velkou výzvou byly pro tyhle trolejbusy povodně v roce 2002, tak vlastně nastalo to, že v roce 2005 začaly být provozány první linky, které zajížděly i mimo trolejové vedení plánovaně. Byla to linka 13 k nákupnímu centru v Černicích v březnu 2005 a od září 2005 pak jezdily trolejbusy do Letkova. Právě ten diesel agregát byl tím pomocníkem, který umožnil tenhle ten rozvoj i mimo trolejové vedení.
0: V současné době jsou populární hlavně trolejbusy s bateriovým pohonem, takzvané ty parciální trolejbusy. Jakou mají historii a jaké jsou jejich výhody?
1: Tak v Plzni se objevil první trolejbus s bateriovým pohonem v roce 2017. Velkou výhodou oproti tomu trolejbusu s diesel agregátem je především to, že on si zachovává relativně stejné jízdní vlastnosti, to znamená, je hbitý, je tichý, samozřejmě neprodukuje žádné emise, takže je to vlastně výhodnější oproti tomu diesel agregátu a mají samozřejmě také pořád dostatečný dojezd. Z prvopočátku byl ten garantovaný dojezd 12 km, dneska pořizujeme trolejbusy z 16 km to je. Čili to umožňuje další rozvoj mimo trolejové vedení a další rozvoj vlastně trolejbusů. Převzali si tak například linku 35, která jezdila do Křimic a Malesic v roce 2021 a začala tam jezdit právě trolejbusová linka 11 a naposledy jsme letos v lednu, nahradili autobusy trolejbusovou linkou, ale zůstalo stejné číslo, takže 22, která jezdí do Koterova, respektive na Malvíny na druhé straně.
0: No a kolik teda linek teď provozuje městský dopravní podnik plzeňský trolejbusu linek?
1: Tak máme v současné době 12 linek, z toho jedna noční, zbytek jsou denní linky, a přičemž to je stav od ledna letošního roku.
0: A jaký je stav trolejbusu jako vozu?
1: Máme krásné číslo teďka 111.
0: 111.
1: 3 jedničky.
0: To je pěkné. No očekává se tedy, nebo v nějakém plánu je rozšiřování trolejbusové dopravy a jejich tratí?
1: Ano, v současné době se hovoří především o trolejbusové trati na severním předměstí, která by měla nahradit autobusy tam jezdící. Je to linka doplňková, respektive linky případně, pokud jich tam bude víc, tak to budou doplňkové linky vlastně k tramvajím. Kromě toho se předpokládá elektrifikace nějakých dalších linek, samozřejmě v dalším horizontu, jako jsou linky 29, 30 nebo 27.
0: Ale spíš se počítá s tím dojezdem těch trolejbusů někam za město v rámci toho elektrického pohonu.
1: Ano, výhoda těch parciálních trolejbusů je, že nemusí být hotové všechny trolejbusové tratě a jejich stavby právě a už se může začít jezdit, pokud je dostatečné vedení na zbytku trasy.
0: Hostem živého vysílání z trolejbusových oslav byl Adam Šťastný, vedoucí oddělení výcviku a kvality provozu z plzeňského dopravního podniku. Díky a pěkné oslavy, užijte si to.
1: Díky taky.
0: Český rozhlas Plzeň dnes vysílá živě z areálu Depo 2015. Podívejte se, jaký máte velký potlesk. Pan Šťastný tady má své fanoušky. Máme tady samozřejmě svůj přenosový vůz, který si můžete prohlédnout a náš zvukový mistr Roman Kropáček vám rád zodpoví všechny otázky, tak až budete mít chuť, tak se tam za ním přijďte podívat. No a pokud se dneska vydáte do plzeňských ulic, tak tam můžete vidět na historické okružní lince 4 trolejbusy 9TR a po jednom trolejbusu 15TR a 21TR. Jsou to dva trolejbusy z Pardubic, po jednom z Českých Budějovic a Teplic, no a od spolku Škoda Bus Club. Už po písničce vám představím další hosty, budou hned dva. Pěkné sobotní dopoledne.
2: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Plzeň.

0: sobotu dopoledne je s vámi Český rozhlas Plzeň a vidět a slyšet nás můžete v Plzni v areálu Depo 2015, kde se po celý den konají oslavy trolejbusů. 90. výročí výroby trolejbusů ve Škodě a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Teď se ale zastavíme u té výroby trolejbusů. Mými dalšími hosty jsou emeritní vedoucí projektu a konstrukce trolejbusů, pan Radomír Klusák, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den.
0: A taky Jan Nagelmiller, provozní ředitel bus divize Škoda Electric. Vítejte taky.
2: Dobré dopoledne.
0: Řekl jsem to správně, tu vaši funkci.
2: Já myslím, že jo.
0: Pánové, vy oba jste spjatí s výrobou trolejbusu. Pan Klusák přišel do Škody Ostrov v roce 1978. Je to tak?
1: 79.
0: 79. Takže vy jste zažil celou tu éru výroby trolejbusu, nebo skoro celou tu éru trolejbusu ve Škodě Ostrov. Jaké to bylo tenkrát? Oproti dnešku, když byste to měl porovnat.
1: Kdybych to měl porovnat. První dojem bylo trochu zděšení, protože když jsem přišel do Ostrova, tak jsem viděl na nákladních vagónech naložené 9 TR, které v té době vypadaly jako designově velmi zastaralé, protože měly ty kulaté tvary a to byla doba, kdy už všechny karoserie byly hranaté a tvary moderní byly prostě ostré hrany, což byl potom až následující typ u trolejbusů, to byl 14 TR.
0: No, když teďko dáme slovo panu Nagelmillerovi, tak vy jste přišel do Škody Electric kdy?
2: Já jsem přicházel do Škody Electric 2016.
0: A co se v té době vyrábělo?
2: V té době se vyráběl Solaris, nebo vyráběly se trolejbusy v karoserii Solaris třetí generace.
0: A vy jste byl jako projektový manažer?
2: Já jsem byl jako projektový manažer. A pak jsme vyráběli vozidla se Sorkou 30-31 TR.
0: Mm-hmm. A vy dva jste spolu přišli do styku, když jste vyráběli trolejbusy, když se potom Škoda Ostrov přestěhovala do Plzně v roce 2004?
2: Přišli, já jsem byl ten junior, který mu teklo mlíko po bradě a Radek byl vlastně vedoucí.
0: Takže pan Klusák vás zaučoval? Potom někdy?
2: Dalo by se to tak říct. Chceš tomu něco dodat?
0: Jaký to byl žák, pane Klusáku?
1: Já bych řekl, že učenlivý,
0: ale určitě, když se dostal až na ředitele.
1: přesně tak, ale přeci jenom my jsme byli jako každý trochu v jiném oddělení a v jiném oboru a odboru teda, takže projektový manažer se stará o takový širší záběr.
0: A vy jste začínal v tom Ostrově na jaké pozici?
1: Jako elektrokonstruktér.
0: Elektrokonstruktér. Vy už jste zmínil ty konstrukce těch trolejbusů, že už tenkrát to bylo zastaralé, když jste tam přišel v tom 79. Tak pánové, kdy se začalo přemýšlet, že vlastně Škodovka si přestane vyrábět sama kastle, konstrukce a začne si je brát od dalšího výrobce, od výrobce trolejbusů?
1: No, to ještě uběhla celá řádka let. Já bych řekl, tam se to vždycky musí dělit zastaralé. Ta elektrovýzbroj byla v té době poměrně jako docela moderní, ale ta karoserie, ty 9 TR, ta byla zastaralá. Takže pak přechodem na 14 TR už se to jakoby vyvážilo. No a následovaly ještě další typy, které se konstruovaly. 15 TR Kloubák z toho odvození, 21, 22 TR a teprve potom, což bylo tedy až v 90. letech nebo po roce 2000, kdy se začalo zvažovat to, že je to v podstatě neekonomické vyrábět takové karosérii pro tak malý počet vozidel a že bude efektivnější přebírat karoserie od autobusových výrobců.
0: Honzo, prosím vás, co teda teď dneska dělá Škoda Electric? Jsou to vlastně, jako, když to řekl úplně přeženu, ty tři součásti jako pomocný pohon, elektrický motor a nějaký ten měnič frekvenční?
2: Trakční měnič, to je to, co vlastně otočí motorem a kola popojedou vpřed. Pomocný pohony k napájení, klimatizace, posilovače řízení a tak dále. Máme v portfoliu trakční baterie, to je dneska velký trend, vlastně
0: Už jsme tady mluvili o parciálních trolejbusech. Kolik dneska mají teda dojezd? Kolik už dokážeme?
2: Už se blížíme ke 30.
0: Tak to je pěkné, to už dneska se nemusíte stavět pomalu trolejbusové trati.
2: Furt na to musíme koukat jako na trolejbus, jo? Když bychom vzali elektrobus, tak tam je to jinak. To není to úplně porovnatelný, ale 30 na trolejbus je za mě jako super, to objedeme všechno.
0: To si myslím, že dojedeme z Plzně klidně do Dobřan.
2: Na zmrzlinu a zpátky.
0: Přesně tak. Pánové, vy oba jste zažili nějaké zahraniční, teďko jsem chtěl říct stáže, ale to nejsou stáže, ale prostě pracovali jste zahraničí, když jste tam zařizovali zakázky pro Škodovku, dodávali jste tam trolejbusy, tady pan Klusák zařizoval trolejbusy do Daitnu, je to tak? Jaké to bylo tenkrát v těch 90. letech, když jste zjistili, že budete vyrábět do Ameriky?
1: No, samozřejmě bylo to jaksi překvapivé, v té době se to teprve začínala ta spolupráce rozvíjet a bylo to velmi zajímavé se tam účastnit toho procesu a poznat vlastně v těch detailech rozdíly, které si člověk třeba představuje, že budou obrovské a oni vlastně tak obrovské nejsou, protože i tam se pracuje jako mnohem jako intenzivněji.
0: Překvapilo vás tam něco?
1: No,
0: třeba, tak, co jste nečekali jako, a museli jste to nějak na poslední chvíli řešit?
1: Co jsme nečekali, třeba jedna z věcí, co mě utkvěla v hlavě, bylo, jak se tam vyrovnávaly náklady na služební cesty. No a zjistil jsem, že vlastně je to jako velmi podobné a že i ty problémy jsou velmi podobné, protože když se jede na služební cestu do San Francisca, tak tam ty náklady jsou jaksi vyšší, než bývalo zvykem. A takže i ty místní pracovníci si stěžovali a požadovali tedy navýšení, tak jsem říkal, je to v podstatě stejné.
0: Honzo, vy jste zařizoval trolejbusy do Budějovic.
2: To je taky zahraničí, no.
0: No ne, to jako myslím jako naši Českou republiku. A v zahraničí jste byl v Norsku? Kde ještě?
2: V Norsku, v Rize, trošku jsem se motal kolem toho Pobaltí. Teďka jsme měli projekty Vilnius Tallinn, kde už teda ne jako projektový manažer, ale jako vlastně z té pozice toho vedoucího.
0: No a když vy teda vyhrajete nějakou zakázku, vy se tam jdete přímo konkrétně na to místo podívat, nebo jak to funguje tohleto projektového manažera?
2: Jdeme si ukázat, aby viděli, jak vypadáme.
0: Jo?
2: No vlastně jo.
0: Dobře, takže vy jste to vyhrál jako osoba vlastně pro Škodu?
2: Ne, to vyhrál náš obchod. My tam máme rozdělený promise department, to je obchod, my jsme sorry department, my to pak musíme někdy dodat.
0: Ale jak dlouho teda trvá dodání trolejbusu, když si to někdo u vás objedná, tak za jak dlouho dostanu trolejbus na svoji linku MHD?
2: 12 až 14 měsíců. Záleží podle toho, jak to zapadá do výrobních plánů, jak moc to má ten zákazník nějak jako odchýlený od běžného standardu, takže někde v tomhle horizontu lehce přes rok.
0: No a vy dva spolu ještě pořád spolupracujete, protože jsem slyšel, že když je tady pan emeritní důchodce v důchodu, tak si chodí pořád ještě podívat do práce, pořád ho to ještě baví. Tak na čem teď třeba pracujete? Nebo na čem se spolu podílíte?
1: No já v současné době pomáhám dělat právě nabídky, takže zpracovávám ty požadavky těch dopravních podniků a předkládáme potom to.
0: No a pánové, společná otázka na vás oba. Kam si myslíte, že se trolejbusová doprava až může dostat? Má to opravdu budoucnost? Protože víte ty výkyvy, jak byly. Nejdřív, že chceme trolejbusy, nechceme trolejbusy, víte, jak to bylo v Praze.
2: Já teďka přemýšlím, protože obdobnou otázku jsem dostal už před nějakou dobou, a tak abych jako nebyl nekonzistentní v názorech, ale za mě to určitě svoje opodstatnění a svoje
0: místo. Tak jako výrobce byste asi měl říct, že to má opodstatnění, protože to chcete vyrábět.
2: A skoro si myslím, že i tak, jak jako se potkáváme s těma zákazníkama, s těma provozovatelema, tak v rámci těch měst, který mají, ať už trolejovou síť nebo tramvajovou síť, tak ty možnosti jsou vlastně jako velký, nepřeberný. Hezkým příkladem je dopravní podnik v Praze, který vlastně začal vracet ty trolejbusy do provozu a myslím si, že docela umně, když člověk se dneska projede Prahou, sem tam vidí kus trolejový trati a ty zkušenosti ukazují, že ten jako, že to je funkční. Tak za mě určitě budoucnost vidím jako dobrou. Radku, doplníš mě?
1: No, já si myslím, že velká budoucnost byla nastartovaná tím, že se do trolejbusu začaly montovat baterie. to je jako jednoznačný.
3: To bez zesporu určitě.
1: A skoro jsem očekával, že bude jako rychlejší ten nástup a myslím, že to teprve časem jaksi dobývá ty pozice, které tomu v podstatě patří. A ta hlavní výhoda je v tom, že je možno tu baterii dobíjet průběžně pod tou trolejí, není potřeba stavět extra nabíjecí stanice a body, takže v tomhle tom je to lacinější a proto bych očekával, že se to bude i nadále jako prosazovat tohle řešení.
0: My tady vlastně máme to vaše top, teďko poslední výrobek, který je na vrcholu 24-metrový trolejbus, tak může přijít ještě něco lepšího? Tak delšího asi si myslím, že už snad ne.
2: Další už asi ne, no to...
0: Třeba, že by se vyráběl patrový trolejbus. To asi ne taky, protože to se podráty.
2: No, to by chudáci ty lidi, že jo, co by seděli v tom horním patře, ale... Přemýšlím, myslím si, že teďka jako určitě budou další nový generace pohonů, budou nový generace elektrických motorů, bude to klesat na spotřebě, bude se zvyšovat účinnost těch zařízení. Baterie menší, s větší kapacitou, delší dojezdy, takže tohle všechno nás čeká. Ten segment baterek je strašně zajímavý dneska. Jo. To je tak jako v 80. letech byly čipy, kde prostě co týden tak vyskočil novej s dvojnásobným výpočetním výkonem. Dneska to máme v baterkách. Co půl roku prostě přicházejí výrobci s novou technologií, s novou chemií. Takže tady si myslím, že jako uvidíme ještě v následujících letech jako velký progres a veliký změny.
0: Vidíte to i vy tak, pane Klusáku?
1: Jistě,
0: a máte z toho radost, že takhle, když vlastně vy jste viděl celou tu výrobu těch 70. let až vlastně doteď, do roku 2026, jak to postupuje, tak vy jste vlastně zažil těch technologií opravdu neskutečně moc?
1: Nevím, jestli neskutečně moc, ale stojí za to si všimnout, že zůstali tomu vozidlu, teda 12-metrovýmu, 4 kola. Má to stále ty tyčové sběrače, to jsou věci, které jsou jaksi nenahraditelné, by se dalo říct, a dělají to vozidlo naprosto typickým výrobkem a že myslím, že takhle bude i přetrvávat jaksi dále v této podobě.
0: Pánové, dalo by se s váma povídat daleko díl, ale musíme se rozloučit. Hosty byli Radomír Klusák, bývalý a ještě trochu současný zaměstnanec Škody Electric a taky Jan Nagelmiller, provozní ředitel bus divize Škoda Electric. Děkuji a byť se vám daří oběma.
2: Děkujeme za pozornost.
0: A užijte si taky naše oslavy. My dál samozřejmě vysíláme živě z areálu Depo 2015, kde se dnes celý den konají oslavy trolejbusů. No a po písničce si budeme povídat taky s jedním ze spoluzakladatelů Škoda Bus klubu a právě o nich bude řeč právě po písničce, takže vám přejeme pěknou sobotu a příjemný poslech.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Sobotu dopoledne 20. června posloucháte na Českém rozhlase Plzeň živé vysílání z trolejbusových oslav. Ty se konají v Plzni v areálu Depo 2015 a taky v plzeňských ulicích, kde jezdí historická okružní linka se 6 historickými trolejbusy. No a 2 z nich jsou ze Škoda Bus klubu a právě je první místopředseda spolku Michal Kouba je naším dalším hostem. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den posluchačům i zde přítomným návštěvníkům v Depu.
0: Tak jaké trolejbusy jste na oslavy přivezli ze Škoda Bus klubu?
1: Tak ty trolejbusy provozní jsou 2, jak jste již říkal. Je to z roku 1991 kloubový trolejbus 15R ze Škody Ostrov a další vůz provozní je trolejbus 21TR z roku 2002 a to je jeden z vozů, o kterým předchůdce vlastně Adam Šťastný tady hovořil. Jsou to ty první vozy, které měly ten slabý diesel agregát. Tak i s tím se můžete, návštěvníci můžou svíst na okružních linkách.
0: A pak tady máte na velkém parkovišti taky vystavené trolejbusy, tak co tam najdeme?
1: Na parkovišti máme 3 trolejbusy, které jsme ze Strašic přivezli. Je to trolejbus 9TR v nálezovém stavu před renovací. Ta je z roku 1979. A je to vlastně vůz, který měl podobnou historii jako vedle umístěný vůz PMDP, renovovaný, který má číslo 323. Dalším vozem, který jsme přivezli ze Strašic, tak je trolejbus 14RE, takzvaný Čechoameričan, který se v roce 2021 dopravil vlastně z Daytonu až do České republiky. A tím třetím trolejbusem ve výstavce je bývalý ostravský trolejbus, prototyp trolejbusu 17R, což byla zamýšlená unifikace trolejbusů s autobusy, projekt, který se nezrealizoval a zůstalo pouze u 3 trolejbusů, který všechny se zachovaly, tak jeden z nich lze taky prohlédnout. Dále posledním exponátem, který jsme přivezli, tak je věžka na opravu trolejového vedení trolejbusů. Ta pocházela z Mariánských lázní a je to vozidlo na podvozku Pragy V3S.
0: Škoda Bus klub se zabývá historií hromadné dopravy, provozujete dopravní muzeum. Kdyby vás ještě náhodou někdo neznal z našich posluchačů nebo návštěvníků dnešních oslav, tak kde vás najde?
1: Najdou nás ve Strašicích bývalých kasárnách v jedné z hal, kde byly deponovány tanky do roku 2004 a naše muzeum tam sídlí od roku 2009.
0: No a co všechno v dopravním muzeu ve Strašicích je k vidění? Co tam máte?
1: Tak nejvíc je tam autobusů, těch je tam asi 15, potom je tam k vidění 6 trolejbusů, dále jsou tam k vidění 3 tramvaje, zmíněná věžka na opravu trolejové vedení. Všechno je to doplněno drobnými exponáty, jako jsou třeba různé označníky z různých dob, různých dopravců, armatury trolejového vedení, výhybky, křížení, izolátory a podobné věci. A samozřejmě také nějaké osobní automobily.
0: Vy jste na zítra připravili speciální program Dneska oslavy. Tady zítra u vás ve Strašicích bude Den otevřených vrat, jestli to dobře říkám. Tak co všechno v neděli se u vás bude dít?
1: Říkáte to správně. Nám bylo líto, že ty oslavy jsou pouze jednodenní, tak jsme nabídli tu variantu, že by se vlastně doplňkový program těch oslav odehrál u nás, protože vždycky ty oslavy navštíví spousta fandů i z jiných měst a i z jiných zemí. Takže když sem přijedou, tak bychom rádi, aby jako to měli komplexní, takže jsme nabídli právě, že se dá podívat i k nám do Strašic. Dokonce jsme vypravili zvláštní linku autobusů, který ve 2 spojích pojedou od hlavního nádraží.
0: V kolik?
1: Zítra je první spoj v 9:15 a druhý spoj odpolední potom ve 13:15. Jízdenky na ten spoj se dají koupit v předprodeji Plzeňská vstupenka a bude to takový balíček, kdy vám vlastně ta vstupenka, ta jízdenka do těch Strašic potom platí jako vstupenka i jako vlastně celodenní jízdenka na okružní jízdy, který tam budeme organizovat.
0: A na té lince pojede autobus RTO?
1: Nebo RTO bohužel nepojede, pojede tam kapacitnější karosa B732.
0: I to si myslím, že je určitě pro fanoušky zážitek. Takže já vám moc krát děkuji, zítra je otevřeno mezi 10. a 17. ještě doplníme.
1: Přesně tak.
0: Dalším hostem živého vysílání byl první místopředseda spolku Škoda Bus Club, pan Michal Kouba, který přišel pozvat na Den otevřených vrat v Dopravním muzeu ve Strašicích na Rokycansku. Já vám moc krát děkuji a užijte si taky dnešní oslavy a zítřejší den.
1: Děkuji taky, mějte se krásně, naschledanou zítra.
0: Neváhejte a přijďte za námi na dvojité trolejbusové oslavy. Slavíme 90. výročí výroby trolejbusů ve Škodě a 85. výročí provozu trolejbusů v Plzni. Kromě historie je tady k vidění novinka Škody Electric 24-metrový trolejbus. Vše můžete prohlédnout jak zvenku, tak zevnitř. Tolik naše tedy živé vysílání pro tuto chvíli z trolejbusových oslav a my se vám opět přihlásíme po 14. hodině, kdy hostem bude Jakub Diviš, člověk, který udělal model trolejbusu, se kterým se tady prohání po hale.

0: 11:46, posloucháte Český rozhlas Plzeň, u mikrofonu je momentálně s vámi Roman Stupka. No a po přímém přenosu z oslav trolejbusů zase na chvíli vyrazíme do terénu. Vystoupení lidových souborů, dechovky nebo třeba dětí z místní mateřské a základní školy mohou vidět návštěvníci oslav 850. výročí založení městyse Žinkovy. Součástí programu je i náboženská část, včetně mše svaté. No a jak vypadá začátek oslav, to nám poví přímo z místa reportérka Julie Suchá. Přeji dobré dopoledne.
1: Také přeji dobré dopoledne. Celý program tady na náměstí u kostela začal 10 hodin, kdy všechny přivítal starosta Žinkov a taky zároveň slavnostně otevřel novou stezku centrem Žinkov, která má 11 zastavení a lidé se na ní můžou dozvědět informace o zdejších památkách. Dnešní den je hlavně o hudebních vystoupeních, takže návštěvníci už mohli vidět třeba lidový soubor Pšeničky a vystoupili taky děti z místní základní školy v Krojích. Teď tu právě hrají děti ze základní školy pohádku, připravili si takovou muzikálovou adaptaci Sněhurky a sedmi trpaslíků. A i když je horko, tak se přišlo sem na slavnosti podívat celkem hodně lidí. Posezení tady u kostela je skoro plné. A je tu i pár stánků a taky třeba skákací hrad pro děti.
0: Tak to technické spojení pokulhává trošku a už to možná bude lepší, abych se mohl zeptat, co dalšího mohou dnes tady návštěvníci vidět.
1: Je toho ještě hodně. Třeba místní seniorky z Univerzity babského věku zatančí kankán a ochotnický spolek Orel Kasajovice bude mít módní přehlídku zaměřenou na první republiku. Speciální taneční vystoupení tu předvedou třeba i samotní žinkovští hasiči. A k večeru zahraje třeba i Oplova dechovka a folková kapela 42 strun. A na samotný závěr bude potom od 20.

0: hodin koncert skupiny Orchidea.
1: Tak já už jsem říkal, že slavnosti budou pokračovat i zítra. Co bude na programu ve stručnosti?
0: Ano, zítra bude ta duchovní část programu. Začne procesím v 9:30 od kostela svatého Václava a v 10 hodin bude mše svatá. Tu bude celebrovat plzeňský biskup Tomáš Holub. A při mši budou posvěcené dvě žinkovské madony.
1: Ze Žinkov se nám hlásila Julie Suchá, tak díky za aktuální zprávy. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na jižním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Radioservis představuje
4: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
5: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
6: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
5: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
7: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Hasiči v Holoubkově dnes slaví 140 let od založení sboru. Klenčí pod Čerchovem pořádají tradiční folklorní festival Výhledy 2026. Firmy budou muset od července hlásit nástupy všech zaměstnanců. Dnes bude polojasno až oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty do 35 stupňů. Pěkné sobotní poledne u zpráv přeje Petra Brůčková. Dobrovolní hasiči v Holoubkově na Rokycansku dnes pořádají oslavy ke 140. výročí založení sboru. Lidé se můžou těšit třeba na ukázku koní a koňky hasičů z Příkosic nebo na moderní i historickou hasičskou techniku. Prezentovat se budou i další záchranné složky, říká starosta sboru Lukáš Pelc.
2: HZS Rokycany tam bude předvádět záchranu osoby na vodní hodině. SDH Zbiroch tam bude předvádět vyprošťování osob z havarovaného vozidla a pokud to bezpečnostní situace dovolí, tak tam bude i útvar rychlého nasazení se statickou ukázkou a bude tam středočeská policie s drony a další ukázky.
0: Akce se koná od 13 hodin na hasičském cvičišti. Divadlo, hudbu i řemesla nabídne letos tradiční folklorní festival Výhledy v Klenčí pod Čerchovem. Koná se dnes v areálu Staré pošty. Letošní ročník je věnovaný 150. výročí narození klenečského rodáka, hudebníka a skladatele Jindřicha Jindřicha. Součástí je taky soutěž o nejdobrejší koláč, říká starosta Jan Bozděch z Hnutí ANO.
3: Začínáme v 15.30 divadlem pro děti, což jsou Z čerty nejsou žerty, tradiční pohádka česká. Následuje potom od 17 hodin volný program, řekněme. Budou tam ukázky řemesel, máme dokonce nově i německá řemesla z našich partnerských obcí, z Zlatmíchenu a z Flossenbürgu. Vidíme tam paličkování, malování keramiky, ploutkaři a od 18 už to vypukne. A pojedou vlastně jeden folklorní soubor za druhým svoje vystoupení.
0: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání.
4: Kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu. Sport.
0: Národní házenkáři Příchovic přivítají ve druhém finále první ligy Svinov. Hrát se bude od 14 hodin a obhájce titulu bude chtít po úvodní jednogólové prohře v Ostravě srovnat stav finálové série a vynutit si rozhodující třetí duel. Pokračuje příchovický hrající trenér Lukáš Nohava.
5: Do domácí odvety určitě půjdeme s hlavou nahoře, rozebereme si chyby, určíme nějaké příčiny toho neúspěchu a pokusíme se eliminovat. Věřím, že doma jsme silní a pokud zlepšíme finální fázi, tak určitě budeme úspěšní.
0: Pokud Příchovice zvítězí, o mistrovi se rozhodne v posledním třetím utkání v neděli v 10 hodin a 30 minut.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, místy se vyskytnou přehánky a bouřky i silné s možností přívalových srážek. Později večer se vyjasní, nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na horách 27 až 30. Fouká slabý proměnlivý vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré, večer místy mírně nepříznivé a biopředpovědi na stupni 3, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Silnice 191 v Žinkovech na jižním Plzeňsku je uzavřena z důvodu konání slavností městy se. Provoz je veden po objízdné trase. Přejeme všem řidičům cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
6: 221 554 222, tak tohle naše telefonní číslo teď opět nabývá na důležitosti, protože když ho vytočíte, můžete udělat někomu radost tím, že mu pošlete nějakou pěknou oblíbenou písničku, třeba k narozeninám, třeba k svátku, a nebo jen tak. Jen připomínám, že dnes má svátek Květa a Květ je u nás víc jak 7 500. Tak zase myslím, že se na nějakou zřejmě dostane v tom následujícím vysílání. Telefonní linka už je volná u mikrofonu a i telefonu je s vámi Roman Stupka.

0: No a z Lučnice se teď přeneseme do Starého Lázu. Odtud totiž volá paní Marie a má cosi na srdci. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Romane. Děkuji za pěkný přivítání. A dneska bych chtěla nechat zahrát mojí dceři. Dneska je 49 let, takže písničku Všechno nejlepší a gratulace už proběhla.
0: Gratulace už proběhla. No, možná by mohla proběhnout ještě jednou do éteru, ne?
1: No to jo, děkuji moc.
0: Tak přejeme všechno nejlepší i tady z Českého rozhlasu Plzeň a připojí se i bratři Nedvědové, tak užívejte oslav.
1: Děkuju a ta písnička patří pro všechny do rozhlasu. Děkuju.

0: Posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. No a pro koho bude ta další, to už nám řekne Matěj z Rokycan. Matěj, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás, pane Stupka. Moje přání dnes poputuje do Rokycan také pro mého dědečka Zdeňka Vejvodu, kterému přeji jen to nejlepší, ať si užije svůj krásný narozeninový den, protože je nádherně svítí mu sluníčko, a do dalších let jen to zdraví, štěstí, radost, a ať má stále dobrou náladu, a já mu děkuju za to, jak mi pomáhá a co všechno pro mě dělá a sveze mě kamkoliv, kdykoliv. Dědo, všechno nejlepší.
0: No a dědovi zaspívá Pavel Bobek, jak jsme se domluvili.
1: Ano, děkuju moc. Naslyšenou.

0: Před chvílí do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň volal Matěj z Rokycan a od Rokycan volá také paní Marie přímo z Březiny. Maruško, zdravíme.
1: Dobrý den, pane Zubka. Já jsem písničku pro svou dceru Lenku Atovou. Má dnes narozeniny, posílají rodiče, přejí hodně zdraví, štěstí a tež máš moc vám děkuju.
0: Nemáte vůbec zač. Technická kvalita tohoto spojení nebyla sice dobrá, ale já si myslím, že dcera to uslyší a určitě jí to potěší. Tak jí navíc ještě pošleme až svařák, jak jste chtěla.
1: Ano, děkuji vám moc.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Tak tohle Michaela Jacksona si teď v telefonu poslechl také Milan z Plzně, ale teď už dojde na jeho přání. Milane, zdravíme.
1: Tak zdravíme ještě jednou, takže tu písničku pro vás, pro kolektiv Hlasu Plzeň, pro všechny posluchače Hlasu Plzeň a pro sebe pro radost. A děkuji za hrání.
0: Tak si to vychutnejte. Alvaro Soler.
1: Děkuji.
0: A Sofia.
1: Děkuji.

Sofia. Vážení v Plzeňském rozhlase, včera slavila moje švagrová paní Emílie Nesnídalová z Hořehled 90. narozeniny. Miluš, přejeme ti vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, které tolik potřebuješ, aby sis mohla užít pravnoučátka, které tě často navštěvují. Prosíme zahrát písničku Krásné je žít, a to v sobotu popoledni, kdy bude celá velká rodina pohromadě. Velký dík synovi Lubošovi za vzornou péči o maminku, za celou velkou rodinu švagrová Maruš a Fanda s rodinou. No tak tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň zdravíme celou velkou rodinu, která je teď pohromadě.

Je 6 minut po půl jedné, posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň a přede mnou už leží další vzkaz. Prosím o zahrání písničky Být stále mlád od Karla Gotta k dnešnímu svátku pro naši milou maminku a babičku paní Květu Benešovou z Myslinky. Milá maminko, přejeme ti vše nejlepší k tvému dnešnímu svátku. Pevné zdraví a hodně optimismu. Děkujeme za tvou lásku a za vše, co pro nás stále děláš a těšíme se na oslavu. Tví kluci Jarda a Marek s rodinami.

0: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozval, jakožto slovesný umělec, k poslechu pořadu, aby řeč nestála. Moderuje to Jirka Bláha, takový skvělý kluk, a já tam budu, jo, a budu tam ještě další herci, taky nějaký imitátor, Jablonský, nebo co, jak se jmenuje, a bude tam taky Max Behenský, přátelé. Takže poslechněte si to na Českém rozhlase.
1: Aby řeč nestála. Poslouchejte tuto neděli po 9. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Stále jste na vlnách rádia vašeho kraje, tedy Českého rozhlasu Plzeň, posloucháte písničky pro vás a já mám pořád co vyřizovat, jako například ten následující vzkaz. K dnešním narozeninám posíláme písničku od Josefa Wagnera Mně sílu dáš, do Staňkova, Aleně Bozděchové, pohlazení ti posíláme, potěšit chceme tvoji dušičku, políbení taky přidáváme, byť jen v tom slovíčku. Do dalších let vše nej, hlavně štěstí, zdraví, spokojenost a radost s pravdou čátek přeje sestře.

No a teď splníme dnešní přání našemu pravidelnému dopisovateli Janovi Sklatov, který píše, že dnes by chtěl zahrát písničku od Heleny Vondráčkové Sladké mámení a jako vždy ji posílá všem věrným posluchačům Českého rozhlasu Plzeň.

Tak to bylo sladké mámení, písnička, která spatřila světlo světa v komedii Století, S tebou mě baví svět, a pak si žila dál svým bohatým životem. No a já vám teď chci říct, že Sylvie z Prahy přišla na to, že dnes má 59. narozeniny český zpěvák Petr Kolář, rodák z Českých Budějovic. Prý se s ním setkala před měsícem na dnu otevřených dveří v jihlavském studiu Českého rozhlasu Vysočina. No a jak jinak, vybírá jeho hitovku Ještě že tě lásko mám. Je to Květám k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům i prý k nám do rádia. Tak děkujeme, písničky pro vás dnes končí.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Většina českých poslankyň čelí psychickému násilí. Klatovské technické služby v těchto dnech vysílají do terénu na zalévání všechny tři stroje. Dnes bude polojasno až oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty do 35 stupňů. Hezké odpoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Genderově podmíněné násilí vůči političkám může podle organizace Fórum 50% oslabovat fungování demokracie. Podle průzkumu organizace, kterého se od listopadu do března zúčastnilo 41 ze 67 českých poslankyň, jich část kvůli osobnímu útoku omezuje politickou aktivitu. Fórum 50% doporučuje například zřízení nezávislého orgánu v poslanecké sněmovně, na který by se mohly političky obrátit. Podle jejího předsedy Tomia Okamury z SPD, k tomu slouží i mandátový a imunitní výbor.
3: Chtěl vyzvat pak, když jakákoliv poslankyně má zkušenosti, že někdo obtěžuje, tak aby se obrátila okamžitě na mě. Já bych se rád dozvěděl, o co jde, a samozřejmě bych okamžitě zjednal pořádek. Případně můžou podat ten podnět na mandátový imunitní výbor, který je k tomu přímo určen. Ta jednání jsou neveřejná.
2: Všechny zalévací stroje a cisterny mají v těchto dnech v terénu klatovské technické služby. Podle ředitele služeb Libora Hoška se věnují hlavně zeleni. V případě potřeby ale počítají i se skrápěním chodníků a silnic.
4: Předpokládáme, že cisternou budeme projíždět město a slažíme ty nejvíc inkriminované místa. Ale samozřejmě jsme zaměřen hlavně na výsadby zeleně, výsadby trávníků, na květinové výsadby, které v tomto počasí trpí neskutečným způsobem. A všechny tři prostředky, které máme na zalévání, jsou v plném provozu v podstatě celý den.
2: Většinu vody odebírají technické služby se souhlasem Povodí Vltavy z Drnového potoka. Ve Zbuchu na severním Plzeňsku mají naplněnou kapacitu základní školy a připravují proto její přístavbu. V chystaném projektu je několik nových tříd, nové parkoviště i tělocvična. Pokračuje nezávislá místostarostka Zbuchu Jana Zajptová.
5: Nás čeká přístavba základní školy, tělocvičny a sportovišť plus nějaký parkoviště. Už teďka tím, že máme hodně dětí, tak už nám ty třídy chybí. Teď je to ve fázi prováděcí dokumentace. V momentě, kdy budeme mít prováděcí dokumentaci, tak nás bude čekat získávání financí, protože bychom samozřejmě chtěli v příštím roce začít prostě už tyhle ty práce. Sport.
2: Výškař Jan Štefela skončil na diamantové lize v Dauhá 7. Na atletickém mítingu v Kataru zapsal výkon 220 cm. Oštěpař Jakub Vadlejch, který měl jediný měřený pokus dlouhý 80 metrů a 38 cm, obsadil 8. místo. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, místy se vyskytnou přehánky a bouřky s možností přívalových srážek. Později večer se vyjasní, nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na horách 27 až 30. Fouká slabý proměnlivý vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni v Sukově ulici na kruhovém objezdu u obchodního centra Area Bory bourala dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Přeji vám krásný den, i když pravdou je přát krásný sluní den, tak to je trochu nošení dříví do lesa, sov do Aten, když se říkalo děvčat do Varnsdorfu, odkud jsem mimochodem přijel. Ptáte-li se kam, tak na druhý konec republiky. Když člověk plánuje speciální výlety, tedy živé vysílání, tak si říká, to bude prima, krásný den, uděláme si, no řekněme, pěknou dovolenou. Ale nikdo nikdy neplánuje počasí. Jednou mrzne, jednou prší a někdy jsou tropy. No a ty jsou právě dnes. Já pevně věřím, že chovancům, které vám budeme představovat, ty tropy nevadí. Právě naopak, že jim dělají dobře. Jsme v Papouští zoo, jsme kus za Brnem, jsme v Bošovicích. No a Papouští zoologická zahrada je vám otevřená. Ještě jednou krásný, dobrý letní den.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.
7: Jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: jednou krásný dobrý den, příjemný den. Já doufám, že ty dnešní speciální výlety živě vysílané z Bošovic, že vás zaujmou. My jsme, je to asi tak 2-3 měsíce, Skleróza je mocná čarodějka, vysílali z Krokodýlí zoo v Protivíně a musím říct, bylo to úžasné. A pak jsme se dověděli, že je tu jediná papouští zoologická zahrada, nevím, jestli v České republice, možná i dál, ale to se všechno dovíme. A tak jsme zajeli 25-30 kilometrů za Brno. Kdybyste chtěli se sem podívat, tak určitě musíte pak přetrpět těch posledních pár kilometrů těmi, řekněme, okreskami, tak to jsme si trošku prodrncali, ale dojeli jsme šťastně. No a jsme v papouští zoo, jejíž majitelkou, ředitelkou a hlavní duší je paní Hana Pátková, která je spolu se mnou u mikrofonu. Paní Pátková, hezký den.
1: Hezký den.
0: Všimla jste si, jak vám kolega technik tady krásně řekl, je tady paní Papoušková u mikrofonu. Jste
1: ano,
0: zvyklá?
1: No tak vzhledem k tomu, že tuto práci dělám už téměř 40 roků, pohybují se den o denně mezi papoušky, takže tato přízvisko mě vůbec nevadí.
0: My jsme sem jeli, tady v podstatě se jedná o jakousi řadovku, do které člověk vstoupí, pak tady je rozsáhlejší areál, tak nám ho trochu popište. Kolik metrů čtverečních tady jste zabrali, kolik tady máte těch voliér? Jako, já vím, že vy jste alergické nebo alergičtí na klece, jsou to voliéry.
1: Expozice.
0: Tak ty voliéry taky ne teda, to neberete.
1: Expozice pro papoušky nebo pro zvířata.
0: Tak kolik jich tu máte?
1: V současné době jsou tady téměř 300 papoušků. V jednotlivých expozicích jsou vždy páry. Pokud jsou pohlavně dospělí, tak jsou to chovné páry, daří se nám odchovávat. A máme tady v současné době i spoustu odchovaných mláďat, takže návštěvníci, pokud zavítají nyní do zoo, tak vidí celé rodinky pěkně pohromadě. A celý areál vlastně se skládá ze dvou hlavních pavilonů, pak jsou solitérní expozice a ta výměra, ten rozsah papouščí zoo čítá necelých 1 hektar.
0: To je pěkná plocha, 1 hektar. Máte to tu moc pěkné, musím říct, plno zeleně, takže teď sedíme v takovém, i při tom vedru, v příjemném prostředí, tady pod slunečníkem, navíc občerstvením, s pitím pěkně, takže děkujeme. No, víte, ono to vypadá jednoduše. Mám tady, jenomže jaké byly ty začátky? Jak jste vůbec přišla na to, že zařídíte papouščí zoo?
1: Tak papouščí zoo vznikla ze soukromého chovu a vlastně, co bylo nezbytné k provozu, tak požádat Ministerstvo životního prostředí o udělení licence. Není to jednoduchá záležitost, musíte splnit celou řadu podmínek veterinárních, hygienických a tak dále, ale samozřejmě, co je důležité, je potřeba zajistit welfare zvířat. To je
0: pohodu.
1: To
0: pohodu
1: zvířat a to je to nejdůležitější. Když jsme vlastně začínali, bylo zde asi 100 zvířat, několik expozic a za těch 15 let, co provozujeme zoo, tak jsme vybudovali vlastně 2 pavilony a vzhledem k tomu, že návštěvníci nebo ta skladba těch návštěvníků je jednak odborná veřejnost, ale velkou část tvoří laici. Tím myslím rodiny s dětmi, malé děti a tak dále. Ti papoušci, to je všechno v pořádku, papoušci tady někteří i opakují, takže zabaví návštěvníky, ale pro ty nejmenší jsme zde museli zřídit i malý dětský koutek a vlastně museli jsme jak tak skloubit tu odbornost i s tou pro ty laické veřejnost.
0: No vy tady máte i, tady jsem koukal nějaké kozičky nebo něco takového, ne?
1: Alpaky, tak.
0: Taky tady máte nově ty pidilami alpaky. S těmi obrovskými hlavami, co rády plivou.
1: A, no ne, to úplně pravda, neplivou, jsou ne. Roztomilí a máme
0: jo,
1: z nich radost.
0: Tam půjdu podívat a uvidíte, jak se rozplivou.
1: Určitě ne.
0: Víte, co je zvláštní? Tady kolega Lukáš Technik, se mu povedl, já trochu budu žalovat, tak pustil reproduktor, prostřelil tady polovinu areálu a všichni, kteří tady byli, všichni papoušci tady okamžitě se probrali. Teď je tu hrobové ticho, protože patrně, já nevím, jestli mu to dáte k úhradě potom v pondělí.
1: No, ještě si to rozmyslím.
0: Dobře, jsme papouští zoo, posloucháte živé vysílání výletu, jsme v Bošovicích a za chvíli se budeme věnovat soutěži.

Simone Přenosilová také přispěla do vysílání Českého rozhlasu. Naše vysílání výletu pokračuje z Bošovic, z papouští zoologické zahrady, ale nezapomněli jsme na vyhlášení soutěžní otázky. My jsme se minule ptali, kde najdeme prosklený tunel přímo pod Rybníkem, kde se můžete podívat na prostředí života pod vodou. Nápovědou bylo, že ten tunel je dlouhý 8 metrů, v hloubce 3,5 metru pod vodou. Byly dvě možnosti. Najdeme ho za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Já musím říct, že ta Třeboň vás některé zmátla, tak tam máme výlovy, máme tam, no co, samozřejmě rybářství, tam máme státní, máme tam zámek, máme tam šupinu, šupinku, kde si můžete dát nějakou tu dobrotu a máme tam cokoliv, jen ne ten podvodní tunel. Ten je v obci Modrá u Velehradu. Je, kdybyste se tam chtěli jet podívat, tak je, no, Jižní Morava, okres Uherské Hradiště, ale kdo by nevěděl, kde je Velehrad třeba. Takže, kdo odpověděl správně tedy Ačkem, tak byl ve slosování o cestovní tašku. Vyhráli paní Renata Valentová, Bruntál, pan Libor Cigánek, Rohatec, pan Zdeněk Gersel, Ostrava Zábřeh, paní Jana Šmídová, Loučná nad Desnou a paní Iva Budzáková, Lunchcrown. Všem upřímně gratulujeme. No, jestli čekáte na novou soutěžní otázku, tak já vám vlastně nic teď moc neřeknu. Poslouchejte po třetím našem vstupu, protože tam se dovíte mnohem víc, jak je to s hlavní cenou za měsíc červen. No, tak co bych dodal, snad jenom to, že připomínku musím určitě, že vysíláme z Bošovic, z papouští zoo. To pro někoho, kdyby teď třeba přišel zrovna k rozhlasovému přijímači. A pokračujeme hudbou.

0: Dobrý, já jsem si to spojil, tam není ještě jingle. Jo. Český rozhlas, výlety vám dělají společnost, tak já jsem se teď tady trochu zamyslel nad tou soutěžní otázkou, protože, no, nechte se překvapit po tom třetím stupu. My tady sedíme teď s paní Hanou Pátkovou, to je vlastně hlava Papouští zoo, tady majitelka, ředitelka. Jste tady taky uklízečka, všechno možné, paní Pátková?
1: Všechno dohromady. Hmm. A tak to má být.
0: No tak to je správně, máte to všechno pěkně pod kontrolou. Kolik vás tady je? Kolik se stará o ty vaše svěřence?
1: Tak vlastně v podstatě 4 lidé, rodina a mám tady nově šikovnou ošetřovatelku, odbornici na slovo vzatou, která určitě také se tady projeví
0: vzala
1: v dnešním rozhovoru.
0: Sebou, dáme prostor,
1: vzala
0: se mi
1: sebou, takže spokojenost a jsme taková rodinná firma, takže se nám v podstatě jako daří to nějakým způsobem udržet.
0: Teď, když jsme mluvili o tom množství papoušků v těch expozicích, tak samozřejmě logická otázka, jaké vzácnosti tady máte?
1: Tak vlastně papoušci a všechna zvířátka jsou rozděleny podle mezinárodní úmluvy podle skupiny jejich ohroženosti v přírodě. A my těch nejvzácnějších tady máme celkem 13 druhů. A já bych zmínila třeba ary canindy, ary červenouché, kde se třeba můžeme pochlubit.
0: Červenouché.
1: To znamená, že má červené uši, doslova.
0: Takže má boltce, tak netopíry.
1: Ne. Papoušci nemají takové radary, jako máme my, ale mají v lebce vlastně ušní otvor a tady tyhle papoušci mají krásná červená peříčka, takové puntíky, takže ara červenouchy. A co se nám nestalo, v loňském roce jsme odchovali první mládě, mohli jsme se tak pochlubit prvoodchovem v zoo a v letošním roce odchovali 3 mláďata, takže to je jeden z největších úspěchů vlastně letošní sezóny.
0: Víte co, pro nás lajky jako vzácný, já nevím, ara hyacintový, kakadu palmový, teď bych mohl jmenovat a tak dále, Amazonian jamajský, já to mám napsané, to, než bych to sypal z hlavy tohleto. Ale spíš nám řekněte třeba nějaký, teď a vyčíslete to ekonomicky, kolik stojí takový nejvzácnější papoušek, kdybychom si ho někde chtěli pořídit?
1: Tak samozřejmě ta hodnota u některých druhů, který je velice málo ve volné přírodě, tak ta hodnota je nevyčíslitelná. Ale takový ty, řekla bych, středně vzácní, kde bychom se mohli nějak ohodnotit, tak se pohybuje 200 až 400 tisíc a za to už si můžete papouška pořídit teoreticky i v domu, pokud budete mít čas.
0: Jakmile budu mít 400 tisíc volných, určitě si nepořídím papouška za 400 tisíc, protože při mé péči by papoušek minimálně odletěl. A máte tady takovou tady vzácnost?
1: Máme tady několik takových vzácnějších, neříkám, že to úplně 400 tisíc, ale ta částka třeba poloviční těch papoušků je ve volné přírodě opravdu málo. A třeba Amazonian jamajské chováme jenom my a potom Pražská zoo a je v pár chovech v lidské péči, jako u soukromých chovatelů. Ale říkám, těch papoušků je celá řada, Amazonané nádherní, kubánští a daří se nám je i odchovávat.
0: Máte tady úplně i nějaké obyčejné třeba?
1: Úplně obyčejné, tady máme andulky, korely, takže...
0: A chodí návštěvníci a chtějí třeba odkoupit něco? Prodáváte tady taky, nebo ne?
1: Určitě ty odchovy putují dále, buď do zoologických zahrad, anebo do soukromé sféry. A samozřejmě, když přijdou rodiny s dětmi, tak pro děti ta andulka je plně dostačující a splní ten účel papouška.
0: U nás svádíme boj, manželka chce psa nebo kočky, já statečně odolávám, v práci poradili, tak si pořiďte papouška. Já říkám, já vím, to bude na 80 let, to ještě, aby se někde dědil. Navíc je pravda, že když se nudí, že se oškubou?
1: Může se také stát, nebo při změně majitele, nebo když mu ten majitel odjede na dovolenou, jsou druhy, které jsou takhle velice konzervativní a tu samotu nebo to odloučení od toho majitele nesou velice těžko.
0: Škubou se vám papoušci?
1: Někteří ano.
0: A musíte jim chystat nějaký zábavný program?
1: Určitě to je nezbytnost připravit jim jednotlivé expozice se spoustou dřeva na oku, s hračky jim vyrábíme.
0: Ano, to všimně si budu dělat před tebou kotrmelce teď.
1: Takže opravdu je to velice důležité.
0: A můžete vzít třeba, můžete jít do té voliéry, do té expozice A třeba si ho vzít na rameno a říkat si Frantiku, tak co, jak se máš a tak?
1: Takhle to nefunguje, ty papoušci jsou divocí, věnují se sami sobě, ten pár, takže to není možné, ale vstupujeme tam při úpravě a čištění expozic, není problém.
0: Tak já vás, paní Pátková, nechám odpočinout, paní Papoušková.
1: Děkuji.
0: Přemýšlím, kde byli papoušci. Kde byli, já vím, že režisér Papoušek, to bych věděl Homolkovi, ale jinak si nespomenu. Ale určitě nenecháme odpočinout za chvíli vaši paní ošetřovatelku. Tak vám děkuju, no a posloucháte Výlety, připomínám.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Motýly, skupina Mandraže v Českém rozhlase ve výletech, které vysíláme dnes živě i v těch vedrech. Ale je nám tady docela příjemně. Jenom ptáci, papoušci spí, oni se rozhodli, že prostě nevydají hlásek, ale já budu mít hlásek i pro vás. Teď tedy v tuhle chvíli hlásek ošetřovatelky paní Elišky Škaludové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vás paní Pátková hrozně vychválila, tak jako jste tady asi, musím říct, hodně vysoko na tom žebříčku.
1: Tak myslím si, že to bude hlavně proto, protože doteď zastávala tu funkci i moji vlastně jenom Hanka, moje vedoucí, že tak asi je ráda, že ji aspoň někdo
0: zbavila
1: pomůže.
0: Zbavila se práce, tak proto, to je jasné. No, jak vůbec vypadá taková každodenní péče a tady o všechny ty vaše chovance?
1: Tak jako ošetřovatel především se staráte o to, aby byli všichni vlastně v pořádku, takže ta kontrola a potom, když se ráno přijde, tak se samozřejmě nachystá krmivo, jde se krmit, přitom ta kontrola probíhá. A potom už, když je čas navíc, tak čištění, uklízení, vychystávání bydel a podobně.
0: Říkáte kontrola, to znamená optická, jenom když jim dáváte to krmení, nebo přiletí a vy si ho nějak pohladíte, zjistíte, že je v pohodě. Můžete vůbec ladit chovance?
1: Úplně ne, protože jak už Hanka zmiňovala, tak vlastně jako v těch moderních zoologických zahradách jde o bezkontaktní chov. Ať jsou to savci, ptáci, je to jedno, protože vlastně ti ptáci teda u nás, tak ti, co vlastně nejsou odchovaní člověkem nebo nejsou zvyklí na ten kontakt s člověkem, tak jsou potom lepší do toho páru, lepší do chovu.
0: Když jsme byli v Králové dvorské zoo, tak paní ředitelka tehdy, ještě paní Dana Holečková, tak říkala, já to nemám ráda, protože on i ten tygr by si na vás zvykl, ale ošetřovatel pak odejde, přijde jiný a on je ve stresu a hledá toho svého kamaráda. Papoušek by taky k vám takhle přilnul a pak by to špatně dopadlo, kdybyste odešla?
1: No, kdyby byl třeba sám, tak by se tak mohlo stát, ale jak už zase Hanka zmiňovala, tak vlastně, když jsou v tom páru, tak se opravdu starají hlavně o sebe a my jsme takový, řekla bych, nutné zlo.
0: Nutné krmící
1: protože,
0: zlo.
1: Protože ano, ano, my jsme pro ně dobří, že je nakrmíme, ale samozřejmě třeba, když hnízdí, tak to určitě byste viděl, přiletí prostě samec, samice a vyhání vás, protože se to hlídají a to je správně.
0: Kdybyste jim vlezla do hnízda třeba.
1: Jo, jo, někteří by mohli být agresivní klidně.
0: Co v těch vedrech potřebují vaši chovanci?
1: Tak v těch vedrech my pro ně máme třeba připravené sprchy, takže jim můžeme dopřát vlastně takové příjemné schlazení. Potom samozřejmě mají možnost vždycky si zaletět do vnitřní ubikace, kde se můžou schovat před tady tím přímým sluncem. Ale tady v zoologické, sama jsem se tomu divila, je strašně moc zeleně. A to nejen pro návštěvníky, jako co můžou vidět tady, ale i u papoušku, že to vydrží některé stromy třeba neoždíbaly.
0: No, když vlastně jsme to takhle procházeli, tak oni se i koupou v nějakých těch, tak jako na páječka nebo krmítko, nebo co to je?
1: Můžou, třeba ti drobnější papoušci, tak můžou využít vlastně zdroje s vodou, ale ti větší papoušci, tak mají to velice rádi, když jim pustíme ty sprchy.
0: Teď mi řeknete, teď je vedro, dobře, to se nějak přežije, ale co když jsou pak mrazy, tak co tady vlastně máte? Je tady vůbec ta zahrada otevřená v zimě?
1: Tak v zimním období je zahrada zavřena, protože vlastně většina papoušků nese, nebo můžeme využít třeba, když jsou jako že pod mrazu anebo pod nulou, tak by museli být opravdu zavření anebo maximálně pro krátký výlet, když potřebujeme zajít dovnitř nebo tak, ale jinak když budou stupně nad nulou, dá se na chvíli vypustit, ale jak jsem říká, v té zimě je zahrada zavřená, takže...
0: A vy jim topíte?
1: A samozřejmě.
0: Aby byli... A jsou spokojeni nebo se derou ven?
1: Já si myslím, že spokojení.
0: Tam mají pohodičku. Tak, to, kdyby se nám taky podařilo, víte, na zimu pěkně zazimovat a nevylezá, to byla nádhera. Tak to byla paní Eliška Škaludová, chovatelka, ošetřovatelka. No, my se pak zaměříme na různé zajímavosti a tady mám dokonce návštěvníky televizáky, prozradím, kteří chovají jednak majské mývalý kočky, si to říkám dobře. Já vám představím za chvíli, já myslím, že čas si zase zahrát. Výlety živě z Bošovic z papouští zoologické zahrady. Ready.

0: Možná čekáte novou soutěžní otázku, ale když se podíváte do kalendáře, konec června se blíží, prázdniny jsou na dohled. No, my už teď trochu bilancujeme, chystáme všechno na letní měsíce. Sice vám už v našich klasických výletech do prázdnin soutěžně nabídneme, ale od pondělí 29. června do konce srpna budeme soutěžit, až se z toho bude, jak se říká, točit hlava. Každý všední den od pondělí do pátku budeme stejně jako v loni navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a hlavně soutěž o pěkné ceny. A klasické víkendové výlety opět jako v loni nahradí na dva měsíce prázdnin zámecké léto. Tak jak už jsem říkal, spolu se budeme scházet ve všední dny, těším se na to, v 9.45, takže do mobilu si dejte naše číslo 731 800 900, ať jste připraveni, až to vypukne. Takže v pondělí 29. června v 9.45. No, o co hrajeme celý měsíc, to jsem taky možná zapomněl říct, o výletnický batoh s reflexními prvky. V něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky a lulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak, a já jsem už představil televizní kolegy Martina a Luci. Já vás zdravím. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No, vy prý jste tady, jak se říká, pečení, vaření. Dnes tady pečení i vaření, ale jinak prý jste tady každou chvíli. Tak co vás sem láká?
1: Ano, my bydlíme nedaleko odtud, v Šaraticích.
0: To máte dobré. To. My jsme jeli přes Šaratice a říkám, tady se z toho. A musím říct, při té dopravě skoro. Pardon, to bylo ano, trochu, jak říká náš kamarád, negustovní.
1: Máme rádi papoušky, takže jsme tady, tak jak říkáte, pečení, vaření i v létě, i v zimě.
0: Kolik jich máte, těch papoušků?
1: Nyní něco přes 60.
0: A jinak tady vaše, a teď já nevím, abych nešlápl vedle přítelkyně, manželka, kolegyně, kamarádka, to je jedno,
1: Lucie,
0: ta chová mývalý, jak se jmenují ty kočky?
2: Majské mývalý.
0: Se, když není co zrovna pojídle, když není miska plná, tak si uloví papouška, ne?
2: Ne, neuloví si papouška. Oni se jich dokonce bojí, těch papoušků, těch větších.
0: A možná, kamarádi spolu taky?
2: Nekamarádi spolu. Ne. Ta kočka, pokud jí to vadí, že pustíme ty papoušky v obyváku, tak ona se vlastně jako zbalí a jde si lehnout někam do klidu.
0: Takže teď i v tom vedru jste prostě přišli se podívat, to je moc dobře. Kolikrát za ten rok třeba zajdete?
2: Nevím, myslím si, že tak...
1: Dvakrát měsíčně.
2: No, každý druhý víkend určitě.
0: Takže ať se vám tady líbí, klidně posaďte, podívejte se na to vysílání. No a já se opět vrátím k paní Haně Pátkové. Já jsem slyšel, že prý vy tady máte uvítací výbor, když přijdete do areálu.
3: Uvítací výbor určitě, protože když sem třeba vtrhne tlupa malých dětí, tak to je pěkný rodeo, nejvíc reagují velké druhy aru, mají nádherný hlas, takže to dopadne někdy tak, že si i ty dětičky zacvičí.

0: řekne ahoj kakadu, takže je to milé.
1: Víte co, já si umím představit, my jsme vysílali kdysi z nějaké záchranné stanice pro zvířata, tam byl mluvící, a teď nevím, havran, krkavec, něco takového. Ten se nakecal, jakmile se rozsvítila červená, okamžitě zmlknul a hodinu byl sticha, zhasla červená a začal na novo. Já jsem se pojistil, protože je mi jasné, že váš ahoj nebude fungovat, tak jsem si natočil asi, musím říct, z Facebooku nejslavnějšího českého mluvícího papouška, jmenuje se Bertík, má ho paní Iva, no teď jméno jsem zapomněl, omlouvám se, ale já jsem si ho tady natočil na mobil, tak já doufám, že to, když to tady dám k mikrofonu, že bude slyšet, jaký je to kecálista. Ano, to musím říct, to je Bertík a teda ten je neuvěřitelný, on je zaměřený na popeláře, takže kdykoliv přijdou popeláři, ne, není čtvrtek, nepřijdou popeláři a jednou manželka se mohla uchechtat, protože on napodobil paní Ivu, jak telefonovala, ale úplně sakum prásk se vším. Co to říkal tenkrát všechno?
2: Já už si to nepamatuju nějak, jak to, že nemůžu přijít a proč můžu přijít a jak si to představujete a takhle pořád mluvil.
1: To bylo i s tím halo, tady to bylo taky, ale i s tím zvoněním třeba, jo, takže tady musíte ještě, tady máte ještě rezervu trošku. To
0: tady zapracujeme.
1: To budete muset zapracovat. Nějakou zajímavost napadne vás ještě tady ze zahrady?
0: Tak určitě takový lákadlo, jednak je tento kakadu a pak samozřejmě ty největší papoušci, pestrobarevní arové, ty prostě zaujmou na první dobrou a hned v jejich blízkosti máme úplně ty pidi papoušky, papoušičky, kteří jsou zase takový jenom jednobarevní zelení, takže že to je takové lákadlo.
1: Ten areál je nádherný, já musím říct, mně se nejvíc líbí, jak je to všechno prorostlé tou zelení, jak to působí uklidňujícím dojmem v tom dnešním uspěchaném světě. Tak, paní Pátková, ještě se nebudeme loučit, kolik to máme, 13 hodin 47 minut, tak ještě si dáme písničku, no a pak to tady, jak se říká, dorazíme.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Mě bude skoro líto, že ten přenos skončí, protože tady je taková příjemná atmosféra. Jsme v Papouští zoo v Bošovicích. Je tady paní Hana Pátková, je tady stále s námi paní Eliška Škaludová. Martin, Lucie zůstali tady s námi taky, takže určitě taky milovníci papoušků, koček mývalých. Takže myslím si, že tady asi si budeme dobře rozumět i po tom přenosu. No já myslím, že přijeďte, kdybychom teď chtěli pozvat celé prázdniny. Já myslím, že tady budete v pohotovosti. Žádná dovolená.
1: Žádná dovolená, je otevřeno každý den, nemáme zavírací den, takže jsme tady k dispozici návštěvníkům.
0: Kdy jezdíte na dovolenou?
1: Nikdy.
0: Nikdy?
1: Já mám dovolenou tady. Vemte si takové krásné prostředí, spousta zeleně, tak se cítím ale jak na dovolené.
0: Ale třeba taky miluju rozhlas, že bych tam trávil dovolenou, to taky ne teda.
1: Ale pokud Eliška svolí, tak mě propustí na pár dnů a ona tady skvěle zastane, takže nebojím se, můžu.
0: Jezdíte na exkurze někam na nějaké ptačí, já nevím, zoo jiné, nebo ve světě, nebo jsou vůbec
1: ne,
0: takové?
1: Ve světě úplně ne, ale spolupracujeme se zoologickými zahradami tady v Česku. Teď jsme zrovna dávali klokánka do zoo, do Hodonína, zase od nich máme lamy, takže ta spolupráce funguje i s papoušky.
0: Se jste dávali klokánka do zoo?
1: Měli jsme tady klokánka, ale vzhledem k tomu, že nebylo tolik místa, to byl počin ještě bývalého manažera, takže jsme klokánka darovali do zoo a je mu tam krásně, má tam dvě holky. A za to jsme získali dvě příjemné lamy nebo lamáky.
0: To jsou ty plivačky, jak jste říkali.
1: Nejsou plivačky.
0: Jo, počkejte, až to přijde.
1: Ale jsou rozkošný, jak nám jezdí třeba i děti z kociánky, prostě postižený děti. A právě ty lamy alpaky jsou ta zvířátka, se kterými lze spolupracovat. Ty děti si je mohou pohladit, chceme naučit na ohlávku. A vlastně to bude taková nějaká zajímavost do budoucna pro malé návštěvníky.
0: Máte nějaké plány na rozšíření nebo že byste chtěli získat nějakého nedostupného jedince?
1: Tak určitě bychom chtěli ary hyacintové, které svou délkou jsou největší papoušci, mají krásné zbarvení, ale jsou to i malé počiny. Máme tady ještě několik expozic, které bychom chtěli vybavit, rozšířit chov kakadu, takže uvidíme.
0: Slyšíte, co to je? Já myslím, že někde hoří nejspíš, jak je sucho, ale to je signál pro nás, abychom skončili, protože náš čas vypršel, dohrajeme, zprávy nás čekají. No a vám samozřejmě přejeme, aby to tady fungovalo. Zveme posluchače Českého rozhlasu všech regionů, aby se přijeli podívat. Takže paní Pátková, moc děkujeme za milé přijetí. Jestli dovolíte, ještě chvíli posedíme, abychom si načerpali tuhle energii a odvezli si ji domů.
1: Určitě děkujeme za návštěvu.
0: Já děkuji všem, kteří tady byli s námi, děkuji i za technické zabezpečení. A zdravím do Karlína taky, kde je ten hlavní vysílací štáb, od kterého se to pak odděluje do všech regionálních stanic. Mějte se moc pěkně, od mikrofonu vás se zdraví Pavel Kudrna, soutěžní otázku nemáme, výletnický batoh, o tom jsem mluvil, takže zítra, co jsem dnes neřekl, po 13. hodině dopovím. Ještě jednou hezký den.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku slaví 5 let. Plzeň podpoří budování zelených střech. Zítra bude skoro jasno, odpoledne oblačnosti přibude s lokálními přeháňkami, teploty do 35 stupňů. Příjemné sobotní odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku už pomohla více než 500 výpůjčkami. Letos je to 5 let od jejího založení pod nadačním fondem Českého rozhlasu a jeho projektem Světluška. Nabízí více než 110 pomůcek, které čtou, mluví a navigují. Od kamerových lup až po chytré telefony nebo navigační bílou hůl. Cílem projektu je usnadnit lidem se zrakovým postižením každodenní život a zvýšit jejich samostatnost, říká ředitel nadačního fondu Jiří Váňa.
2: Půjčovna je unikátní i tím, že ji obsluhují kolegyně s těžkým zrakovým postižením, takže vlastně je to i zaměstnávání lidí se zrakovým postižením a myslím si, že to je její obrovská přidaná hodnota, protože když si sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy.
0: Plzeň nabízí finanční podporu pro budování zelených střech. Město na to vyčlenilo 6 milionů korun. Cílem je zlepšit mikroklima, zadržovat dešťovou vodu a omezovat negativní dopady letního přehřívání. Kdo může o podporu požádat, vysvětluje náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
3: Dosud tenhle příspěvek získávali jen mateřské školy, ale nyní se tady poprvé otevírá i třeba sdružením vlastníků bytových jednotek nebo i individuálním žadatelům, vlastníkům nemovitostí, kteří by střechu na svém domě chtěli ozelenit.
0: Žádat o dotaci je možné na projekty se střechami od 10 do 1000 metrů čtverečních. Město pak podle typu a rozlohy střechy přispěje až částkou 2200 korun na metr čtvereční. V Mnichově se v noci na dnešek při železniční nehodě zřítily z mostu 2 prázdné vagony na ulici. Informuje o tom veřejnoprávní stanice Bayerische Rundfunk. Jeden člověk zemřel. Není ale jasné, jestli železničář nebo kolem jdoucí. 2 nákladní vlaky se srazily na mostě na severu města. Nejméně jedna ze souprav podle záběrů vykolejila a 2 její vagony prorazily zábradlí železničního mostu nad silničním podjezdem. Sport. Česká hokejbalová reprezentace rozehraje světový šampionát v Ostravě duelem s Finskem. V Ostravar aréně se začne hrát v 15 hodin a na mistrovství před domácím publikem se těší také dobřanský obránce Václav Šlehofer.
4: Za sebe osobně říkám, že domácí šampionát je jedna z těch největších akcí, která vás může potkat. Samozřejmě je krásný rád v cizině podívat se do jiné země, ale to, že vás při šampionátu může právě navštívit rodina, ať už bližší nebo ta širší, je super. Já se tím rozhodně nenechám svazovat a jsem za to jedině rád. Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 18 až 15, na horách 19 až 16 stupňů. Zítra čekejte ráno a dopoledne většinou skoro jasno. Během odpoledne a večera oblačnosti přibude a lokálně se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 35, na horách 27 až 30. Povane slabý proměnlivý vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biopředpověď bude na stupni 3, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni v Sukově ulici u kruhového objezdu u obchodního centra Area Bory probíhá vyšetřování nehody 2 osobních aut. Projížděte tam opatrně. Na dálnici D5 na 63. kilometru ve směru na Plzeň dejte pozor na stojící porouchané vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Miliard korun navíc, to je podle deníku Wall Street Journal příjem oficiálního amerického vysílatele fotbalového mistrovství světa z reklam během přestávek na pití. Jaké vášně tahle povinná novinka budí na šampionátu, to uslyšíte v naší reportáži krátce po 14:30. No a čekají na vás také hvězdy hity legendy, kde bude hlavní postavou dnešní oslavenec zpěvák Lionel Richie a už za pár minut se zase na chvíli podíváme na plzeňské oslavy trolejbusů. Tak i nadále příjemný poslech, vážení.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: A teď zase chvíli míříme na plzeňské oslavy trolejbusů a tak předávám slovo Richardu Jandovskému, který je přímo na místě.
1: Pěkné sobotní odpoledne. Český rozhlas Plzeň se vám dnes podruhé hlásí živě z trolejbusových oslav Plzni. Oslavy se konají v areálu Depo 2015, kde jsou k vidění jak historické, tak současné trolejbusy. Je tu i novinka Škody Electric 24-metrový trolejbus 38TR. K vidění je i funkční model trolejbusu 15TR v měřítku 1:13 a v ulicích Plzně jezdí historická okružní linka, kterou obsluhují 4 trolejbusy 9TR, nebo chcete-li 9ky, a po jednom 15TR a 21TR. Vystavený je tady i přenosový vůz Českého rozhlasu Plzeň, tak se určitě na nás přijďte podívat. Oslavujeme až do 17 hodin. Už jsem se zmínil o tom, že tady dneska máme funkční model trolejbusu 15TR. A v měřítku 1:13 a právě jeho autor už stojí na pódiu s mikrofonem se mnou. Vítám tě, Jakube, ve vysílání.
2: Ahoj, Richarde.
1: Jakub Diviš je mým hostem, je to autor modelu trolejbusu 15TR. Ten můžete vidět tady na oslavách, jezdí tady s ním v autobusové hale a taky po areálu depa. Jakube, ty jsi z Brna a tvojí celoživotní láskou jsou trolejbusy. Jak se k tomu dostane člověk?
2: No, myslím si, že to začne opravdu v dětství, nebo tak to bylo u mě, kdy obecně ta elektrická trakce, ať to byly trolejbusy nebo vlaky, tak převažovaly v mých zájmech. No a postupně pak na střední škole jsem si vybral obor, který s tím souvisel, to byl silnoprout, a následně jsem zaměřil do dílen dopravního podniku, kde jsem zažil spoustu zajímavých zkušeností právě s těmahle typama vozů. A to mě pak dovedlo i k myšlence postavit si vlastní model, protože vlastnění trolejbusu 1:1 není jednoduchá záležitost, nad tím jsem taky uvažoval.
1: No a v kolika letech teda jako jsi si uvědomil, že právě trolejbusy a ne třeba letadla nebo lodě?
2: No, já si
1: protože
2: myslím,
1: ty miluješ
2: že...
1: i vláčky.
2: Tak samozřejmě.
1: A nulky, to jsme se tady včera o tom bavili. Ano, ano. Takže máš doma kolejiště. Jenom taková trošku otázka na tělo. Ty máš ženu?
2: Mám ženu, mám manželku. Velmi tolerantní.
1: My jsme včera zrovna o tom debatovali doma a moje manželka, já jsem jí ukazoval to video toho tvého trolejbusu, který svítí, bliká, vydává zvuky, otevírá dveře, před zavřením dveří vydává zvukový signál. Ano. Zase prostě vyjíždí ze zastávky, tak bliká. A jede dál, no prostě nádhera, svítí to všechno, vybavený to je, tak mi říká, a má ten kluk manželku? Máš.
2: Mám manželku velmi tolerantní a má velký pochopení pro tady ten koníček, který se synem provozujeme, ať je to modelová železnice, nebo ať je to
1: zmíněnej. No a vy máte zmíněnej... v tom bytě panelákovým i to kolejiště právě.
2: No, to my jsme zdemolovali obývák tím, no.
1: Aha.
2: Dobře. Ale když se to vhodně zakomponuje, tak je to krásný detail jako v bytovém interiéru.
1: Dobře, tak já zaběhnu do mého soukromí, takhle zdemovoval ložnici můj otec. A udělal si tam velké kolejiště v Hánulce, stejně tak jako ty. No a jako přivedl tě k tomu někdo z rodiny, nebo...
2: Z rodiny mě k tomu
1: nebo prostě si viděl trolejbus jet v brněnských ulicích a řekl si, to mě fascinuje.
2: Dá se říct, že touhle cestou to vzniklo, že vyloženě ta moje vášeň nebo zápal tady pro tu trakci přišel tak nějak sám od sebe, někdy kolem první, druhé třídy školy základní a už mě to nepustilo. No.
1: Ty jsi po škole šel dělat do dopravních podniků,
2: ano.
1: Opravoval si trolejbusy.
2: Ano. Ano.
1: A pak jsi si právě chtěl koupit tu 15TR-ku v 1:1.
2: Byla tam úvaha a oslovil jsem i svoje nadřízený. Byl jsem k tomu blízko, jsem k tomu velmi blízko. Nakonec se tak nestalo jenom z důvodu, že jsem to neměl v té době kde uskladnit. Na poslední chvíli mě nedopadl prostor.
1: Kolik to má? 18 metrů má?
2: Má to 18 metrů. Ale ano, byl jsem ve fázi, že si koupím trolejbus na hraní, jak se říká, a ten bych pak provozoval. I otázkou, jak by to dopadlo samozřejmě, protože tenkrát jsem si myslím ještě zdaleka nebyl tak pevně jakoby informovaný o tom, jak legislativně je složitý vlastní takový vozidlo nebo ho třeba provozovat.
1: Tak je to drážní vozidlo v
2: je
1: České
2: to drážní
1: republice.
2: Vozidlo. Přesně tak, je to
1: takže
2: drážní vozidlo.
1: Takže průkaz způsobilosti.
2: Přesně. To je samozřejmě zase jakoby věc, kterou řešíme tady u nás v Česku. Mám známého, nebo troufnu si říct kamaráda z Estonska a ten provozuje 15TR s naftovým agregátem a lítá s tím po silnici. takže
1: v různých koutech. Lítá s tím po silnici, slyšeli jste, jo? Lítá s tím po silnici. Dobře. Dobře, ale i v Polsku je to silniční vozidlo. Jenom u nás tady prostě je to drážní vozidlo, musí to mít průkaz způsobilosti a samozřejmě, když se stane nějaká nehoda, tak to šetří drážní inspekce, protože je tam pevná jízdní dráha.
2: Přesně tak.
1: Má to trolejové dráty. No a když se teda dostaneme k tomu tvému trolejbusu, takže ty jsi si nemohl koupit trolejbus velký, takže jsi si řekl, že si vyrobíš menší.
2: Tak jsem si řekl, že si vyrobím menší, přesně.
1: Ale prakticky úplně identický.
2: Troufnu si říct, že až na pár detailů ta identicita, pardon, je dodržená.
1: No a jak dlouho to trvalo teda?
2: No bezmála 3 roky trvala celá stavba.
1: Takže to začíná nějakým nákresem?
2: Začíná to výkresem, začíná to nějakýma základníma rozměrama. Já jsem třeba v první, co jsem udělal, tak byl jakoby návrh půdorysu, abych zjistil, jak to v tom měřítku bude vypadat, jestli to vůbec dostanu potom jakoby z dílny, jo.
1: Já myslel, že řekneš toho obýváku v
2: paneláku. Ne, toto už se v obýváku dělat nedá. Ale tak já jsem začal tím půdorysem, abych měl představu o tom, jak to vozidlo bude velký, jestli s ním bude nějakým způsobem manipulovat a u toho měřítka 1:13 se mně zdálo, že ta velikost je taková jakoby celkem rozumná, je to mezinárodně uznávaný měřítko, což je výhoda například při nakupování různých náhradních dílů. Jo? Já můžu použít třeba pneumatiky, které jsou shodné s nákladníma automobilama, které se v tom měřitku vyrábí.
1: Takže ten trolejbus, který má normálně 18 metrů, tak má něco přes metr?
2: Má 1,40
1: asi. Váží?
2: Váží 28 kilo zhruba.
1: Takže jak se to převáží?
2: Velmi těžko.
1: Samozřejmě v autě, ale máš na to takový
2: samozřejmě v autě,
1: nosič,
2: ale
1: jsem koukal.
2: No, mám na to takový z překlišky, takový prkno, nebo jak to říct, ke kterému se to ukurtuje, uváže a za něj se to pak dá teda nějakým způsobem transportovat, protože tím, že je to článkový vozidlo, tak je poměrně těžký, nebo vlastně v jednom i nemožný ho zároveň jakoby zvednout vzhledem k té hmotnosti.
1: Já jsem právě, jak jsem říkal, co všechno to umí, ten tvůj trolejbus, tak vlastně většina modelářů si řekne, udělám si model. Pak se spokojí s tím, když ho udělá, že ho dá na poličku a vlastně po zbytek let ho oprašuje. Ty jsi se s tím nespokojil. To si prostě měl od začátku takovou vizi, že to bude funkční model na dálkové ovládání, potažmo ono to může jezdit i pod drátama.
2: Je to tak, může to jezdit i pod drátama a my, když jsme to vlastně skládali, protože já jsem jakoby teda autorem, konstruktorem, ale samozřejmě jsem potřeboval spoustu lidí, která mě pomůže s tím či jiným, jo, například v oblasti programování mě pomáhal můj kolega, kamarád z firmy, který taky má model trolejbusu, když jsme u toho akorát 22TR, takže tam jsme společně vyvíjeli elektroniku a on mě dělal právě software. Takže celková ta myšlenka toho, že ten vůz bude nejenom jako maketa, ale že to bude funkční model, byla podpořena jakoby i tou chutí si třeba zajezdit pod trakčním vedením, a nebo například, jak víme, vozy 15TR jsou dvoumotorové a mají špičkové jízdní vlastnosti za zhoršených podmínek stíznosti. Takže můžu říct, že jsme to zkoušeli i v zimě a je to velice zábavný odpoledne potom.
1: Vy jste vlastně si navzájem pomáhali. Ty jsi mu pomáhal dělat 22 a ty jsi dělal 15.
2: Já jsem mu pomáhal s některými detaily, případně úpravami na modelu 22TR, ale jeho trolejbus vznikal rámcově asi o 15 let dřív než ten můj.
1: Takže ty jsi ho měl jako příklad.
2: Čili já jsem ho měl, řekněme, jako dobrý motivační prvek. Uh-huh. Dobrý motivační prvek, ale Markova 22 vznikala někdy kolem roku 2005-2006-2007, kdežto já jsem zahájil stavbu 15TRky na 2018? Podzim nebo vlastně v zimě roku 2018, ano.
1: Takže 2021 si s ním vyjel.
2: V září 2021 jsme měli první zkušební jízdu. No.
1: A od té doby pořád vylepšuješ, nebo už to bylo takhle konečná fáze, jak to vidíme tady?
2: Ten vůz v tom září 2021 vyjel bez interiéru, který jsem nestihl zkrátka zkompletovat, takže to je věc, která se montovala dodatečně, ale jinak se jedná pouze o úpravy jakoby dílčí, které nejsou vidět. Jo? Vyměňovaly se některé komponenty v elektronice, protože třeba se objevila na trhu součástka, která byla vhodnější a uspořila nějaké místo, ale ty změny jsou minimální.
1: V tom tvém modelu je kilometr kabelů?
2: No, asi 780 metrů, no. Z toho, co se ví, z toho, co je doměřený, tak je to něco přes 3/4.
1: Mě právě fascinovalo vidět fotku, kde otevřeš ten trolejbus na čele a vidíš tu kompletní elektrovýzbroj. Jako kdybych si otevřel prostě velký trolejbus, skutečný, tak tady to máte akorát měřítku 1:13. Prostě, no. Jako furt platí to, co jsi říkal, že to je fantasmagorie tohleto, ten tvůj koníček.
2: Fantasmagorie, to se otisklo v jednom článku ano. Před lety, jenom jako přirovnání, to nebylo myšleno.
1: Ale řekl jsi
2: to ty. Nějak konkrétně, ale ano, řekl jsem to já, protože je pravda, že v některých fázích jsem si říkal, to jsem jako přehnal, jo. Pokud vám někde zbývá třeba 500 drátů zapojit, jo, nebo 300 drátů zapojit do nějakého místa, je to nepříjemný. Ale to, co si zmínil ten pohled pod tu kapotu, tak tam není kompletní elektrovýzbroj, to je jenom dveřní řadič a část výzbroje.
1: Jenom část výzbroje, dobře. Já si myslím, že i tak to určitě stačí, když tak jako nad tím přemýšlím. Ten trolejbus 1:1 měl stát kolem 140 tisíc.
2: Je to tak? No,
1: no a cena kolik, byla tehda kolik zhruba. Jako vyjde, to muselo stát daleko víc, ten model?
2: No, stálo. Jako v materiálu to stálo víc, než si pořídit trolejbus 1:1, ale má to některé výhody, například zjednodušené vlastnění a provoz.
1: Prosím tě, a teda někdo chodí venčit psa a ty chodíš venčit trolejbus do brněnských ulic?
2: To je strašně častá
1: formulace.
2: Protože
1: ty prý opravdu chodíš prý přes přechody, troubí na tebe auta.
2: Auta na mě netroubí, protože já troubím silně s tím trolejbusem,
1: opravdu?
2: Kdyby náhodou, jo?
1: Tak potom budeš muset zatroubit, aby jsme to slyšeli.
2: Ale jasně, dá se říct, že je to formou nějaké procházky nebo něčeho takového, tak může člověk vyrazit na poměrně dlouhé vzdálenosti a u toho se zároveň projede. No.
1: Kolik máš naježděno kilometrů?
2: Před začátkem dnešní akce 448.
1: A poslední otázka, chystáš něco dalšího?
2: No, přemýšlel jsem o tom, že by jsme složili ještě 14.
1: Dobře.
2: Naprosto seriózně jsme přemýšleli o tom, že by se složila ještě 14, ale vzhledem k tomu, že to je fakt jako běh na dlouhou trať a zabere to dost času, je to, říkám, v horizontu let, i když samozřejmě kompletace solovozu by byla určitě kratší a navíc s nabranýma zkušenostma s tím, že existuje
1: a těch hodin,
2: ten
1: co to dá.
2: Vývoj, jo, tak by to bylo rychlejší. Ale zatím jsme k tomu nepřistoupili ani kolektivně s kolegy, se kterými jsme kompletovali tento vůz, ani sám jsem se o tom ještě nepřesvědčil, že bych s tím chtěl začít. Tak uvidíme.
1: Jakoby líbí se ti u nás na oslavách trolejbusů?
2: Jsou vynikající.
1: Prošel jsi to tady?
2: Prošel jsem si to tady.
1: A zaujalo tě něco opravdu? Co by si vyzdvih?
2: Zaujal mě jak nejdelší trolejbus na světě.
1: 24M.
2: 24, přesně
1: 38TR.
2: Tak. Krásný čísla to jsou. Tak mě zaujaly i jiné rekonstruované vozy, tak i vozy před rekonstrukcí. Takže si myslím, že určitě návštěvníci tady se můžou pokochat v tomto oboru snad vším, nad čím by jenom mohli uvažovat.
1: Pokud si chcete prohlédnout precizně vyrobený model trolejbusu 15TR, tak určitě přijďte na oslavě trolejbusů v Plzni. Určitě to stojí za to. Trolejbus je tak věrný, že od toho skutečného se liší akorát tou velikostí. Jakube, já moc děkuji za rozhovor, ať se daří a pozdravuj manželku.
2: Děkuji moc krát, děkuji za pozvání, budu pozdravovat.
1: Neváhejte a přijďte za námi na dvojité oslavy trolejbusům. Slavíme 90. výročí výroby trolejbusů ve Škodě a 85. výročí provozu trolejbusů v Plzni. Jsou tady historické i současné vozy a jsme tady až do 17 hodin. Teď už předáváme slovo Romanu Stupkovi do studia Českého rozhlasu Plzeň. Loučí se Richard Jendovský a taky Roman Kropáček z přenosového vozu. Pěknou sobotu.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozval, jakožto slovesný umělec, k poslechu pořadu, aby řeč nestála. Moderuje to Jirka Bláha, takový skvělý kluk, a já tam budu, jo, a budu tam ještě další herci, taky nějaký imitátor, Jablonský, nebo co, jak se jmenuje, a bude tam taky Max Behenský, přátelé. Takže poslechněte si to na Českém rozhlase.
1: Aby řeč nestála, poslouchejte tuto neděli po 9. hodině v našem vysílání.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel. Tipy pro volný čas.
2: No, měl bych pro vás 4 nabídky, například politické představení propojující tanec, nový cirkus a loutkářství s názvem Mizu. Uvidí diváci dnes od 15 hodin na Košuteckém jezírku v Plzni. V rámci Mezinárodního festivalu Tanec Praha vystoupí japonská umělkyně Sachi Noro a předvede dechberoucí tanec s ledovou loutkou na hladině rybníka. Městské slavnosti v Bulovicích mají dnes na programu v 19.30 kapelu Fantastic 80 s frontmanem Romanem Vojtkem a slavnosti zakončí v 21 hodin kapela Podvraťáci. Šťáhlavští hasiči zase zvou na soutěž v hasičském sportu a po skončení soutěže následuje od 20 hodin Big Beat se skupinou Sifón. A v Lomečku Starý Klíčov u Brákova se koná o 16 hodin akce s názvem Night of Sound na jedinečné představení plné světově proslulých melodií a strhujících tanečních vystoupení zve základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha v Domažlicích. Tolik dnešní, tedy sobotní tipy pro váš volný čas.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.

0: 14:37, posloucháte Český rozhlas Plzeň a jdeme zase na fotbal. Fotbal se na letošní mistrovství světa hraje v podstatě na čtvrtiny místo na poločasy, možná jste si všimli. Mezinárodní fotbalová federace kvůli změně klimatu, která zvyšuje riziko nebezpečného vedra, zavedla 3minutové přestávky na pití uprostřed každého poločasu. A vůbec poprvé FIFA toto opatření zavedla plošně, bez ohledu na aktuální počasí při konkrétním zápase. Vysílatelé na tom vydělávají díky dalším reklamám a mezi diváky i aktéry utkání to budí patřičné vášně. Dnešním zápisníku ze šampionátu to zaznamenal i náš zvláštní zpravodaj.
1: Začíná 23. minuta prvního poločasu, hlasatel oznamuje přerušení zápasu na 3 minuty a dodává i jméno sponzora této hydratační pauzy, jak se jí tu říká. Při mnoha utkáních to dává smysl, třeba zrovna tady v Kansas City, kde se hraje většinou ve velkém parnu a na stadionu bez umělého chlazení. Ovšem třeba při duelu Ghany s Panamou bylo v Torontu 19 stupňů Celsia, lehký déšť a od jezera Ontario foukalo. Taky Aiden a Roberto, dva fanoušci, vedle kterých sedím při utkání Iránu s Novým Zélandem pod střechou v Los Angeles, se ošívají, že rozhodčí zápas právě přerušil. Je 70 stupňů Fahrenheita, tedy něco málo přes 20 stupňů Celsia. A dneska podle nich není pauza na pití potřeba. Aiden upozorňuje, že tahle novinka je dělaná na míru televizím, které tak mohou prodat další lukrativní minuty reklamního času. Podle deníku Wall Street Journal si zdejší vysílatel Fox Sports účtuje tolik, že za celý šampionát vydělá na reklamách jen během přestávek na pití v přepočtu 5 miliard korun. To je víc než půlka toho, kolik tato televize zaplatila za vysílací práva k mistrovství světa. Aidenovi ani Robertovi tady na stadionu se tohle přerušování zápasů nelíbí. Stěžují si, jak to narušuje rytmus hry a neuchlácholí ani to, že si v přídavné pauze můžou odskočit. Vadí jim, že když se dívají v televizi, přijdou o 3 minuty dění na hřišti, byť se nehraje. Vyprávějí mi, jak se rozčilovali, že tohle je fotbal a ne basketbal, když při jednom z přenosů komentátor v americké televizi oznámil konec první čtvrtiny.
2: We heard an announcer on the United States channel who said, "And now we're done with the first quarter of the game." And we're like, "This is not basketball. This is a soccer game. It's not the first quarter of the game."
1: Taky mezi hráči a trenéry jsou přestávky na pití velké téma. Dovedou uškodit týmu, kterému to zrovna na hřišti jde, a naopak. A dávají možnost strategické porady s hráči uprostřed poločasu.
3: Jan Klebeček, Radio. I would like to ask about one of the topics of this tournament, which is the hydration break.
1: Ptám se na to kouče Nového Zélandu, Angličana Darrena Baisleyho.
4: Yeah, it's different. It gives, I suppose.
5: Jo, fotbal se tím mění. Dopřává nám to další pauzu. Hráči se můžou napít a my máme šanci k nim promluvit, uklidnit je, dát jim nějaké taktické pokyny, pomoct jim. Ve fotbale se pohybuju opravdu dlouho a nikdy jsem nezažil, aby se hrálo takhle na čtvrtiny. Když se na to díváte v televizi, tak to asi není nic moc, protože vám tam dají reklamu. Pro nás trenéry je to ošidné. Když zrovna hrajete tak, že potřebujete pauzu, tak je to dobré, ale když ji v tu chvíli nepotřebujete, tak je to špatné.
1: Říká trenér Nového Zélandu o novince letošního šampionátu, která se s postupující změnou klimatu bude zřejmě ve fotbale spíš dál zabydlovat, než že by mizela. Americký fanoušek Blair připomíná, že zápasy zde tradičních sportů jsou komerčních přestávek plné a je proto smířlivější. Chápe, že nejde jen o občerstvení fotbalistů, ale v konečném důsledku o peníze. Není z toho nadšený, ale je podle něj potřeba si zvyknout. Vedle Blaira stojí jeho kamarád Dan a přikivuje.
6: Problém je v tom, že si nemůžete vybírat a měnit pravidla podle toho, kde se zrovna hraje. Musíte to prostě udělat napříč turnajem. Jasně, je to proti tradičním pravidlům sokru, ale když se hraje ve 40-stupňovém horku a z velké vlhkosti, dopadá to na kvalitu hry. A pokud její úrovni pomůžou tyhle 3minutové přestávky na pití, tak myslím, že je to pro ten sport lepší.
1: Myslí si o plošně zavedených pauzách na pití další americký fanoušek evropského fotbalu. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. O slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pauze v manželství, stálosti citových pout a empatii. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 20. června a své 77. narozeniny slaví americký zpěvák a skladatel Lionel Richie. Přišel na svět v roce 1949 v Alabamě v rodině námořního kapitána a učitelky. První publikum mu dělali návštěvníci místního kostela. K tomu hrál na piano a o pár let později mu strýc přikoupil saxofon. Pod vlivem rodičovské výchovy z něho měl být původně ekonom. Osudným okamžikem jeho začínající hudební kariéry byl rok 1967, kdy založil ještě při studiu kapelu Commodores. O 3 roky později s ní vyrazil na turné po Spojených státech a dveře k muzikantskému životu se mu začaly otevírat do kořán. V 70. letech

patřila skupina mezi nejúspěšnější americké kapely. Na solovou dráhu se Lionel Richie vydal v roce 1982. Na špičky hitparád se dostal s duetem s Dianou Ross, Endless Love, a skvěle si vedli i další hity Hello nebo Say You Say Me z filmového trháku Bílé noci, za který získal Oscara za nejlepší filmovou píseň roku. Rok 1985 byl pro zpěváka absolutním vrcholem kariéry i díky slavné písni We Are The World, kterou složil spolu s Michaelem Jacksonem a která v podání dvou desítek interpretů odstartovala kampaň na pomoc Africe postižené hladomorem. Rok na to ještě stihl vydat populární album Dancing on the Ceiling, pak se ale na 10 let odmlčel. Lionel Richie byl dvakrát ženatý, obě manželství se ale rozpadla. V roce 1975 si vzal spolužačku ze střední školy, s níž v průběhu manželství adoptoval dceru Nicole. Z druhého vztahu má dvě děti. Rozvody mu přinesly i nepopulární umístění v první desítce nejnákladněji rozvedených celebrit. My si připomeneme začátek kariéry tohoto zpěváka skladbou Easy z roku 1977. Jde o legendární hit o rozchodu, který nepřináší smutek, ale spíš úlevu a klid. Lionel ji napsal během vyčerpávajícího celoročního turné. Skladba se pak v roce 1992 dočkala neméně slavné předělávky od kapely Faith No More.

0: zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
3: Vodní záchranná služba varuje před riziky koupání v přírodě. V Klenčí pod Čerchovem dnes pořádají tradiční folklorní festival Výhledy 2026. Zítra bude skoro jasno, odpoledne oblačnosti přibude s lokálními přeháňkami, teploty do 35 stupňů. Hezkou sobotu přeje u zpráv Petra Broučková. Vysoké teploty lákají lidi ke koupání. Záchranáři proto preventivně varují před rizikovým chováním u vody. V Česku se totiž každoročně utopí přibližně 200 lidí. Často proto, že přecenili svoje síly a plavecké schopnosti. Prezident Vodní záchranné služby Českého červeného kříže upozorňuje, že utonutí je rychlá a tichá smrt. Lidé obvykle nestihnou křičet o pomoc a máchat kolem sebe rukama. Proto je důležité sledovat svoje okolí a zejména děti by měly být neustále pod dohledem dospělých. Divadlo, hudbu i řemesla nabídne letos tradiční folklorní festival Výhledy v Klenčí pod Čerchovem. Koná se dnes v areálu Staré pošty. Letošní ročník je věnovaný 150. výročí narození klenečského rodáka, hudebníka a skladatele Jindřicha Jindřicha. Součástí je taky soutěž o nejdobrejší koláč, říká starosta Jan Bozděch z Hnutí ANO.
4: Začínáme v 15.30 divadlem pro děti, což jsou Z čerty nejsou žerty, tradiční pohádka česká. Následuje potom od 17 hodin volný program, řekněme. Budou tam ukázky řemesel, máme dokonce nově i německá řemesla z našich partnerských obcí, z Zlatmíchenu a z Flossenbürgu. Vidíme tam paličkování, malování keramiky, ploutkaři a od 18 už to vypukne. A pojedou vlastně jeden folklorní soubor za druhým svoje vystoupení.
3: Místo ředitele diecézní Charity Plzeň na konci června opustí 64-letý Jiří Lodr. S Charitou bude ale dál spolupracovat, je například ředitelem ve farní Charitě Stříbro. V čele diecézní Charity stál Lodr od jejího vzniku skoro 33 let. Nahradí ho jeho zástupce Karel Weishäupl. Nyní diecézní Charita a pod ní patřící oblastní a farní Charity v Plzeňském a Karlovarském kraji ročně poskytnou služby tisícům klientů. Dnešní izraelské údery a střelba v pásmu Gazy zabily nejméně 5 lidí, včetně dítěte. Tvrdí to místní zdravotníci. Vzdušný útok zasáhl bytový dům ve městě Gaza. Mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamas platí od loňského října klid zbraní, který ukončil rozsáhlé vzájemné boje. Obě strany se ale vzájemně obvinují z porušování klidu zbraní. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze tvrdí, že od začátku příměří zemřelo víc než 1000 Palestinců. Sport. Američtí fotbalisté si zajistili postup do play-off mistrovství světa. Austrálii porazili 2-0 a vyhráli tak i svůj druhý zápas ve skupině šampionátu. V dalších zápasech Paraguay zvítězila 1-0 nad Tureckem, které tak ztratilo šance na postup. Brazílie porazila Haiti 3-0 a Maroko vyhrálo nad Skotskem 1-0. Fotbalisty Nizozemska čeká na mistrovství světa druhý duel ve skupině. V 19 hodin našeho času nastoupí v Houstonu proti Švédsku. Ve 22 hodin čeká Německo zápas s Pobřežím Slonoviny. Ve 2 ráno odstartuje duel Ekvádor, Curaçao a v 6 hodin pak Tunisko, Japonsko.
2: Počasí.
3: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 18 až 15, na horách 19 až 16 stupňů. Zítra čekejte ráno a dopoledne většinou skoro jasno. Během odpoledne a večera oblačnosti přibyde a lokálně se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 35, na horách 27 až 30. Povane slabý proměnlivý vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biopředpověď bude na stupni 3, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 na 90. kilometru u Líní ve směru na Rozvadov dejte pozor na nehodu auta. Dále na dálnici D5 na 31. kilometru u Chlustiny ve směru na Plzeň stojí porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hodina 5 minut, je sobota 20. června. No a navzdory tomu venkovnímu tropickému počasí, vězte, že dnes je poslední jarní den. Astronomické léto totiž začne až zítra, krátce před 10:30 dopoledne. No ale zpátky k našemu vysílání. Ani v té následující hodince vysílání Českého rozhlasu Plzeň neopomineme trolejbusy. V plzeňských zajímavostech vás totiž seznámíme s nejstarším historickým trolejbusem ve sbírce plzeňských městských dopravních podniků Škodou 9 TR. No a můžete si i zasoutěžit tentokrát o audioknížku s dvěma napínavými a zároveň vtipnými detektivkami, kde hlavní úlohu čte František Filipovský. Určitě to stojí za to zapojit se. Za pár minut další díl seriálu Zdraví v cajku, tentokrát bude řeč o cukrovce a rakovině prsu. Zůstaňte i nadále s námi, příjemný poslech a hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň,

0: Zdraví v cajku.
1: Kdyby vám lékař proti rakovině prsu předepsal lék na cukrovku, možná byste si klepali na čelo. Medicína ale píše různé příběhy. Tento nám přichází vyprávět Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Z mé strany to pochopitelně byla trošku nadsázka. Ta úvodní otázka je ale na snadě. Jak se přes rakovinu prsu dostaneme k lékům na cukrovku?
2: O rakovině prsu jsme vysílali. Tam je problém v tom, že sice medicína umí docela dobře hlavně ta úvodní stádia rakoviny prsu léčit, ale nemáme zatím moc možností, co se týče prevence. A ukázalo se ve velké americké studii, že ženy, které užívají léky ze skupiny tzv. Inkretinových analog, to jsou léky proti cukrovce, tak u nich byl podstatně nižší výskyt rakoviny prsu. Nevíme ještě úplně přesně proč, nicméně ten výskyt byl zhruba o 30% nižší, bez ohledu na to, v jakém věku byly ženy zkoumány, jak byly obézní nebo jaké byly rasy nebo etnické příslušnosti.
1: Jak daleko je zatím tento příběh? Kolik se toho ještě bude muset zjistit, vyzkoumat, otestovat?
2: Sami autoři té studie jsou optimističtí, nicméně i oni přiznávají, že jsou potřeba další výzkumy. Víme poměrně dlouho, že obezita je významným rizikovým faktorem pro vznik rakoviny prsu, čili logiku by to dávalo, ale přesný mechanismus účinku nevíme. Možná, že je zatím opravdu jenom pokles hmotnosti, ale možná, že tyhle léky ovlivňují ještě nějakým způsobem lidské tělo.
1: Myslíte, že je před námi podobný převrat v medicíně jako při objevu antibiotik, nebo půjde o bublinu, která splaskne? Co naznačují ty dosavadní výsledky?
2: Já myslím, že dnes už je jasné, že o bublinu nejde. Ta inkretinová analoga se masově využívají. V tuhle chvíli miliony pacientů po celém světě užívají tyhle léky na léčbu cukrovky nebo obezity. Nicméně další výsledky ukazují, že zlepšují také vyhlídku lidí, kteří mají nemoci srdce a cév, lidí, kteří trpí chronickými nemocemi ledvin, nebo u lidí, kteří jsou postiženi určitými chorobami jater.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Jak ta inkretinová analoga, pokud si ten název pamatuji dobře, působí na naše tělo? Můžete to prosím nějak jednoduše popsat?
2: Já bych začal od toho názvu. Inkretiny jsou vlastně hormonálně aktivní látky, které se vyloučí z určitých buněk našeho těla, když sníme potravu. Tyhle inkretiny způsobí to, že slinivka začne vylučovat inzulín a ten potom reguluje hladinu krevního cukru. Nicméně postupně se ukázalo, že inkretiny neovlivňují jenom tu slinivku, ale také mozek, snižuje se chuť k jídlu a ovlivňují také například svaly, srdce nebo cévy. A právě souhrn všech těchto účinků vede k tomu, že tyhle léky pomáhají lidem s cukrovkou a také obézní lidé ztrácejí přebytečná kila. Nevíme úplně přesně u těch dalších nemocí, které mechanismy rozhodují, nicméně přibývá studií, které ukazují, že tyhle léky by opravdu mohly znamenat podobný převrat jako antibiotika, nicméně spíše u těch civilizačních chorob.
1: Je nějaké ale? Už se ví o nějakých nežádoucích účincích?
2: Ví, ale překvapivě těch ale zatím velmi málo. Jsou poměrně časté nežádoucí účinky, které ale nejsou příliš vážné. Tím, že začnete užívat inkretinová analoga, tak častěji můžete pociťovat například nějaké nadýmání, pocit tlaku v břiše, může se vyskytovat zvracení nebo průjem. Nicméně tyhle účinky nejsou příliš vážné. Co se týče těch vážných nežádoucích účinků, těch je poměrně málo. Může dojít k poruše funkce slinivky, k takzvané pankreatitidě, může se u některých lidí zhoršit poškození zraku, které je spojeno s cukrovkou, takzvaná diabetická retinopatie. Při začátku léčby se u některých lidí může ukázat alergie a také se mohou objevit případy hypoglykémie, to znamená, že tyto léky se ukážou jako příliš účinné, příliš vám sníží hladinu krevního cukru a to není pro lidský organismus zdravé.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 15:24 nadešel čas na dnešní, tedy sobotní soutěž, tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Už můžete volat na číslo 221 554 222. O co půjde, řeknu v zápětí. Je to taková perla mezi audioknížkami. Inspektor Šmidra zasahuje v hlavní roli František Filipovský. Jsou to dvě napínavé a docela vtipné detektivky. Myslím, že krásné poslouchání by to mohlo být na některé o letní odpoledne. Tak, 221, 554, 222, koho tam máme? Někdo už tohle číslo vytočil? Tak, halo, halo, kdo je tam teď?
1: Dobrý den, prosím vás, tady Antonín Ambros Boršova.
0: Antonín volá do soutěže. Máte rád detektivy, Tondo?
1: Ano, mám moc.
0: Tak jo, tady byste si užil. Já tu soutěžní otázku položím ohledně hlavního člověka tohoto CDčka, a to je František Filipovský. Ten právě namluvil toho inspektora Šmidru. František Filipovský, ten má za sebou spousty, desítky a desítky filmů. A já se teď zastavím u jednoho, který sice pochází už z roku 1938, ale je neustále opakován. Film Škola základ života. Antonína, asi znáte.
1: Ano.
0: A vybavíte si tu roli, kterou tam hrál František Filipovský? Jak se ta role jmenovala? Hrál tam tedy takového toho třídního šprta.
1: Já vím, že to by spomněl, ale máte nějakou nápovědu, prosím vás?
0: Mám nápovědu, ale aby vás ještě víc nespletla. Dobře, buď to byl za A Krhounek, nebo za B Mazánek, nebo za C Čuřil.
1: Mazánek, v jim případě.
0: Říkáte Mazánek. A já říkám, že ano. Nemáte pravdu. Bohužel.
1: Jej.
0: Tedy, škoda, nedá se nic dělat, ale díky, že jste zavolal, naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji vám, naschledanou.
0: Tak, koho máme dalšího na naší telefonní lince? Kdo chce vyhrát tohle hodně zajímavé CDčko? Zjistíme to tak, že hned někoho pustíme do vysílání. A to jste vy. Hezké odpoledne. Slumte si rádio.
2: Ano, dobrý den, Pavel.
0: Pavle, tak, já myslím, že teď už je to jednoduché, ne?
2: No za A, Krhounek.
0: Krhounek. Ono se to dost často plete, takže Krhounek, Škola základ života, a ten Mazánek je z cesty do hlubin Študákovy duše.
2: Študákovy duše.
0: Vám každopádně patří nejdřív fanfára. No a pak i gratulace. Ten Čuřil, toho jsem tam dal jen tak do počtu. Víte, kdo hrál Čuřila?
2: No, teď to nevyplivnu.
0: Vždycky chodí okolo. Kdo chodí okolo?
2: Pešek.
0: No jistě, Ladislav Pešek to byl. Každopádně, dnes se vám v soutěži dařilo, tak já vám přeju nadále příjemný poslech jak tohoto CDčka nebo audioknihy, tak i Českého rozhlasu Plzeň. Gratuluji ještě jednou. Zůstaňte mi u telefonu.
2: Ano, děkuju.

0: Je 5:05, tady je Český rozhlas Plzeň neboli rádio vašeho kraje. Jak už i z našeho vysílání určitě víte, dnes probíhají oslavy 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Jejich součástí jsou i jízdy historických trolejbusů a výstava trolejbusů v depu 2015. Tam jsme konečně byli i s naším přímým přenosem. No a tím nejstarším ve sbírce plzeňských městských dopravních podniků je Škoda 9TR, škodovácký výrobek ze závodu Ostrov.
1: Tento trolejbus konkrétně je z roku 1979 a jak můžete vidět, je to vlastně takový ten typický kulatý trolejbus, jak já říkám, z dopravní značky, protože na každém zastávkovém označníku je namalovaná 9TR, nikdo mi to nevymluví. A v interiéru vidíte krásné červené koženkové sedačky.
2: Pohodlné.
1: Pohodlné, čelovněné, ve srovnání s dnešními, řekl bych, že možná i trošku vzpomínáme na staré časy.
2: Ve kterých letech jezdívaly trolejbusy Škoda 9TR přímo tady v Plzni?
1: V Plzni jezdili od roku 1961 a poslední z nich dojezdil v roce 1994.
2: A během té doby kolik se jich tady vystřídalo?
1: Mnoho kusů. Tehdy nebyl tak rozvinutý systém údržby vozidel, takže ta vozidla jezdila ve stavu tak, jak byly dodány a v podstatě po 9 až 12 letech už dosluhovaly a díky té obnově v Plzni prošlo 153 kusů trolejbusu.
2: Když se cestující svezl v roce 1961 tímto typem trolejbusu a potom znovu v roce 1994, jel technicky totožným vozem?
1: No tak to rozhodně ne, protože tady zrovna je vidět velký progres v tom vývoji té Škodovky. Bylo mnoho a mnoho sérií s různými odlišnostmi. Třeba ty první vozidla měly jenom 3 brzdové stupně, od roku 69 už měly 7 brzdových stupňů, ale později teprve v 70. letech začaly být dodávány trolejbusy s pulzním měničem a vlastně už 400 plynulou regulací, což byl teda ten obrovský luxus potom už i pro ty cestující a veliká změna.
2: Trolejbusy Škoda 9TR popisuje Jiří Trnka, technik plzeňských městských dopravních podniků. Když porovnáte devítky s trolejbusy, které převážejí cestující v Plzni v současné době, je to velký skok kupředu?
1: Obrovský skok minimálně z pohledu nízkopodlažnosti, protože dneska je velký důraz kladen právě na to, aby se do vozidla dalo nastupovat bezbariérově. Elektrická výzbroj doznala velkých změn. Dneska jsou cestující zvyklí už na samozřejmost takové klimatizační jednotka, poptávkové otvírání dveří, abychom v zimním období zbytečně neplýtvali teplem ve vozidle. Samozřejmě ten komfort pro toho řidiče je úplně jiný, takže řekl bych, že tam ten vývoj je opravdu velice znát.
2: Ještě máte ve firmě řidiče, kteří umí tenhle typ trolejbusu řídit?
1: Stále tu několik řidičů naštěstí máme, ale ubývá jich, takže i my relativně mladí se musíme už učit obsluhovat tyto historické stroje, abychom mohli do budoucna předávat zkušenosti našim nástupcům.
2: Dveře jsou zavřené, můžeme vyrazit. A jaká je kapacita tohoto trolejbusu, pokud jde o cestující?
1: Tento konkrétně má 28 míst k sezení, uvádí se 42 míst k stání, ale byly to různé série, různá provedení. Vzhledem k tomu, že ta vozidla byla vyvážena i mimo Českou republiku, zejména do území bývalého Sovětského svazu, ale i jinde po světě, tak velmi často byly požadavky na ty trolejbusy třeba i pro dálkovou dopravu. Zajímavostí byla třeba taková Jalta, se jednalo o nejdelší trolejbusovou trať na světě, která měřila až 70 km. A některé ty dálkové spoje právě byly využívány s vyšším počtem sedaček v interiéru, vozidla byla vybavena záclonkami, aby na cestující nesvítilo v letním období sluníčko. Takže těch provedení bylo skutečně celá řada, lišily se počty dveří a od toho se odvíjí ta přepravní kapacita. Tak, máme nafoukaný vzduch, komprezor na táčky.
2: A ten klíč?
1: Nasadili jsme klíč takzvaný bošák, to je vlastně klíč, který slouží k ovládání osvětlení na tomto voze. Mnozí ho znají z mopedů, z motorek, je to takový ten klíč s tou kuličkou na konci, univerzální, ale každý trolejbusák ho tehdy musel mít.
2: Tak a kupředu vpřed.
1: Tak tady parkujeme na takové místečku, odkud se poměrně komplikovaně vyjíždí, takže si tady trošku zamanipulujeme s volantem. To je taky zajímavost, u těch prvních devítek to řízení bylo vzduchové a šlo velice stuha. Je to i důvod, proč jsme měli velmi málo žen v řadách řidičů. Později bylo nahrazeno řízení vlastně hydraulickým, což je mnohem komfortnější a vidíte, že poměrně snadno už tady ten volant utočím. Kdybychom seděli u jednoho z těch prototypů, tak by to bylo řádově horší. Tak. Jsme vymanévrovali z odstavného stání a teď určitě všichni slyšíte krásně ten zpívající trolejbus, to je prostě nádhera.
2: Škoda 9TR je trolejbus, který cestující vozil po desítky let a mnozí pamětníci na něj dodnes s nostalgií vzpomínají a oceňují jeho charakteristický design. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: A o tom to je, chce se říct ve stylu Milana Pitkina k tématu, které teď s jazykovědkyní probere Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát budeme odpovídat na dotaz, kdy je náležité užít vazbu je to o tom. Tazatelka píše, tuto vazbu je správné užít v případech, kdy se jedná například o film, knihu, příběh, píseň a podobně. Dle mého mínění tato vazba ve větách, kdy se jedná o abstraktní vyjádření, není správná. Například politika je o, ekonomika je o, vztahy mezi lidmi jsou o. Konec citace. Na pomoc přispěchala Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych nejprve za dotaz poděkovala. Je vidět, že si posluchačka všímá dění v současném jazyce. Má pravdu v tom, že v posledních letech slyšíme čím dál častěji obrat je to o tom. A to ve všech kontextech. Výraz vznikl jako doslovný překlad anglické fráze it is about it, jedná se vlastně o latentní, skrytý anglicismus. Vladimír Jost dokonce při hodnocení této fráze užívá slovo otomismus, kterým dobře vystihuje její nadužívání. Domnívám se, že k popularitě a rozšíření vyjádření je to o tom, výrazně přispěl také bavič Milan Pitkin. Dnes se s frází bohužel setkáváme také v jazyce politiků. Slouží zde často jako určité mlhavé vyjádření a velice mírné.
2: Teď taková otázka do pranice. Můžeme tedy říct, že by neměla být užívána u abstraktního vyjádření, jak píše posluchačka?
3: No, nemůžeme. Tato vazba není vyloženě chybná, ale je nadužívaná. Hodí se hlavně do neformálního projevu, měli bychom vždy zvážit její patřičné užití. Problémem této vazby je její vhodnost či nevhodnost v daném typu komunikátu. Pro její významovou šíři není vhodné ji užívat při přesném, výstižném vyjadřování v kultivovaném jazykovém projevu.
2: Dodává v závěru Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: No a my děkujeme za vaše náměty. Další posluchačskou poptávku přijímáme na adrese info@pl.rozhlas.cz. No a na vás už za chvíli čekají víkendové hvězdné návraty. I dnes vás tedy pobaví ukázky plné legrace, které vybere Patrik Rozehnal. A všechno se tentokrát bude točit kolem rozvodů, tedy rozvodových stání nebo důvodů rozvodů, a zazní i pár perliček ze soudních síní. Takže už za chvíli po 16. hodině a Roman Stupka i nadále přeje příjemný poslech.

0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V plzeňském kraji stále platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami. Vyšplhat se můžou až na 35 stupňů Celsia. Na plzeňském hejtmanství se projednával záměr vybudovat v areálu bývalé skládky v Lecích u Plzně recyklační centrum na stavební trť. Zítra bude skoro jasno, odpoledne oblačnosti přibyde s lokálními přeháňkami teploty do 35 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Meteorologové varují před velkým horkem. V plzeňském kraji můžou teploty dosáhnout až 35 stupňů Celsia. Lidé by proto měli vyhledávat stín a dodržovat pitný režim, aby nedošlo k úžehu nebo úpalu. Jak je rozpoznat, vysvětluje plzeňský záchranář Martin Štěpán.
2: Úžeh, ten vám vlastně vzniká působením přímého slunečního záření na hlavu a šíji. Typicky se tedy projevuje nějakou bolestí hlavy, nevolností nebo zvracením. A naopak úpal, to je vlastně celkové přehrátí organismu. Může se projevit vysokou teplotou, zmateností a až poruchou vědomí nebo bezvědomí.
1: Přes 2,5 hodiny trvalo páteční veřejné projednávání vlivu záměru recyklačního centra v Letcích na severním Plzeňsku na životní prostředí. V areálu bývalé skládky ho tam chce vybudovat soukromý investor. K záměru se v debatě vyjádřilo několik ledeckých občanů. Obávají se hlavně hluku a kontaminace spodních vod. Závěr jednání shrnuje nezávislá místostarostka Letců Veronika Kulhánková.
3: Doufáme, že naše připomínky, které byly uvedeny jak z pohledu obce, tak i přítomných občanů, budou zahrnuty a budou vzaty v úvahu. Doufáme, že pro nás v tuto chvíli dopadne stanovisko Plzeňského kraje pozitivně. Bude vypracován nezávislý posudek a od toho se vše bude odvíjet.
1: Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách do podzimních voleb jednat na konci června. Zatím žádné neschválil. Na Nově to řekla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Pražská organizace ANO jako kandidáta na primátora hlavního města schválila Ondřeje Prokopa. Debaty o tom, že by měl být kvůli kauze zbyty v čele kandidátky nahrazen, Schillerová nezaznamenala.
4: Ondřej Prokop musí vysvětlit tady ten problém s těmi byty. Já jsem zaznamenala nějaké jeho videjko, kde on vysvětlil, že šlo o družstevní podíly. To je úplně jedno, musí to vysvětlit jednoznačně.
1: Prokop podle zjištění serveru Seznam zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 pražských družstevních bytů. Uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Íránské vojenské velitelství tvrdí, že znovu uzavřelo Hormuzský průliv. Teherán tak reaguje na další izraelské útoky v Libanonu. Podle íránské tiskové agentury MER je znovu uzavření úžiny prvním krokem v reakci na porušování závazků memoranda o porozumění. Sport. Tenistka Marie Bousková vyhrála v Nottinghamu české derby s Karolínou Plíškovou a po vítězství 6-4, 6-1 postoupila do 10. finále na turnaji WTA. Motocyklista Filip Salač navázal v kvalifikaci Velké ceny České republiky v kategorii Moto 2 na dobré výkony z volných tréninků a obsadil druhou příčku. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 18 až 15, na horách 19 až 16 stupňů Celsia. Zítra čekejte ráno a dopoledne většinou skoro jasno, během odpoledne a večera oblačnosti přibyde a lokálně se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na Plzeňsku až 35, na horách 27 až 30. Povane slabý proměnlivý vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré, a biopředpověď na stupni 3, vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 85. kilometru ve směru na Prahu dejte pozor na nehodu dvou vozidel. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
6: Moment.
5: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
6: Moment. Máte k tomu ještě něco podstatného?
5: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct. Že by nás měl někdo rozvést.
6: Tak dost. Řekne mi někdo konečně důvod?
5: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
6: Dobře, v tom případě vám ale musím říci,
5: ano,
6: že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
5: Ne.
6: V podstatě jste harmonické manželství.
5: Patrik Rozehnal, alegrace.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
5: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pá, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
3: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, ano, že ano, posaďte se a vy usedíte. Těší mě, tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
4: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
3: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo, ne. Nebo snad sousedé něco
4: ne, namítají? Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
3: Aha, ano, ano, ano.
4: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
5: No, ono, jak se to veme?
4: Jen měj odvahu se přiznat.
3: No tak počkejte, počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
4: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to... No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to... Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
5: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
3: No, tak prosím, prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
4: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
3: No, prosím.
4: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
3: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
4: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
3: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
4: No, skoro 2 roky, pane doktore.
3: No, to je napováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
5: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
3: No, ano, já vím, já
5: velmi
3: vím, ale...
5: Těžká.
3: Ano, ale přece jenom, jak si...
4: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
5: Já ne a ne. No.
3: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
5: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
4: Paličák!
3: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? A máte proto nějaké vysvětlení?
5: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
4: A co já? Na mě nemyslíš, Sobče? Pane doktore, řekněte mu, že je sobec.
3: Pane Sobče, pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
5: O ne, já jsem zdravý jako...
3: Jako dub.
5: Jako dub.
3: Jako dub.
4: No, to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zas kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
3: Ne.
4: I když to bude stát třeba peníze. Oh. Ani to s ním nehne.
3: Ale, drahá paní, to snad ne.
4: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
3: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
4: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
5: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
3: Škopek.
5: Jo, škopek.
4: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýl. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
3: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
4: Slyšíš to?
3: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
5: Jako dub jsme říkali.
3: Správně, jako dub.
5: Jako dub.
3: Energie z vás přímo sálá, čiší, vyzařuje.
5: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona se udělá, a tak je to ze vším.
3: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
5: Pane, já nemůžu, mně to je protivný. No.
3: Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
5: Proč? Co pak jsem blázen?
4: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
3: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
4: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
5: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
3: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
5: Co? Všechno z mých kapsy, když jsem oběť?
3: Ovšem.
5: O tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
4: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil, a jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicí.
3: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
5: Ale dělejte si se mnou, co chcete, ale platit i nic nebudu, i kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
4: Tak pište, pane doktore.
3: Prosím.
4: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore,
3: ano,
4: že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
3: Povinnost?
4: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, proto, že mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství, víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena. Nebo naopak, o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodu?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a zase varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesmulit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila, že...
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy, abyste se představila. Tak... představil. Tak.
3: Já se vám představím, já ano. jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: si
3: Forst, píšu. To je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní doktora, jich potřeba nějak rychle se rozvízt, když jste byla tak laskavá se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No potom... to nejde o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No, velice no, rád. No.
4: Tak nejdřív bych prosila vaše křestní jméno, no. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křest jmenuje Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání, no trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme se tak zvykli, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se. Jmenuji se Karel,
4: vlastně,
3: samozřejmě. Star jsem 1962.
4: 62
3: roku. To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte. A délka manželství je 40 let. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Jsi říkal kozel.
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl zazlít, to je dobrý pivínko, vochuste jednou. Obyčejnej no. kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no.
4: Jo, tak.
3: Manžel od kozy,
4: vy myslíte manžela no, od kozy, no. Ano, ano, tak
3: podívejte
4: tomu rozumím.
3: Se, no.
4: Má. Ano, mám, mám. No. No. Ale počkejte, to já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu
3: já
4: manželství? Kdybyste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
3: 60 letech jsem odešel.
4: 60 lety. Ano, to je tak normální.
3: Můj nástupce s bytem v Praze, jednopokojovým, samozřejmě šel na postovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu, do Prahy.
3: V Praze mám prodanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
4: Jo.
3: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový odsek se z Forstovny rovnou do kamrlíku.
4: No jo, to je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
4: jo.
3: přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no s těma nemocena nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: No s tím kozlem je to pravda.
3: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: promiňte, že to tak řeknu,
4: ano.
3: ale víte, jak páchne kozel.
4: No to ne.
3: Já bych říkal, že já skoro úplně smrdí.
4: Ach.
3: Mně to je protivný, já nemůžu ano. dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, mrlinko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No stěžováno, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, no, potom jich prosím ten rozvod.
4: Pane Forst, tedy
3: pane
4: Juchelko, po 40 letech.
3: No.
4: Doufám, že šťastného manželství.
3: Myslel,
4: vy jste
3: to,
4: překonali
3: no.
4: různé bouře,
3: no.
4: že? No tak přece zapáchající kozel. To se překoná, že ty taková jednoduchá věc,
3: no.
4: maličkost, otevřete okno, vyvětráte několikrát denně
3: no.
4: a máte zachráněno manželství.
3: No paní doktorko, jste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, to se strašně často, tak, zejména milenky to slyší často. Ano,
2: tedy. A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tamty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tamty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dotaz soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka. Jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech. Jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost. Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně. Jsem jí pozorovala, jak šla, o to se úplně zářila, že jo. Konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo z dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, bylo, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku coby civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Dovolte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, to je ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte? Aha.
4: Máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
4: To je jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. Jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance,
5: v poradní kance.
4: Poradní kance a jiná na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu,
5: Vy jste v rozvodu?
4: V rozvodovodovým,
5: no tak jo. To já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
4: Je to od lože, no tak jo. My máme doma i kanape, víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
4: No z manželčiny, to víte z mý, ne. No. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo, no jo, no jo.
4: To máte, jak už to čínský přísloví říká. Jo. Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
5: No jo, no jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. Já čínsky neumím, že jo?
5: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo? No. Co jiného by to mělo být,
5: no jo? Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbok. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíct,
5: no
4: jo?
5: Tak.
4: Ale to už se nedalo vydržet,
5: prosím, víte. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbok.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažmaní,
5: no,
4: taky.
5: No
4: když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. Teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
5: Vaše manželka žádlí?
4: Žádlí, no představte si žádlí.
5: Jděte, no. A to žádlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žádlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
5: No, tak podívejte se, pane Sadbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, no, já mu chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo,
6: vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si ji zastávejte, nebo ty stížnosti věci.

0: Že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alcoronu 10 Hennessy.
1: Prosím vás, 10 Hennessy?
0: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy. No, tady vidíte, co mi ta ženská taky stojí peněz.
1: No, a co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
0: Ale chce na mě pořád jen peníze.
1: Peníze?
0: Peníze, peníze, nic než peníze.
1: Jděte.
0: Moře peněz na mě chce pořád.
1: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
0: No to já přece nevím. Já jsem mi tak ještě žádný nedal, že jo?
1: Vidíte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
0: Taky no. Není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
1: Vaše paní... Po hospoda?
0: Po celý noc, z jedné hospody do druhý.
1: Jděte.
0: No jo.
1: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
0: Ale ne, ona mě hledá.
1: Dívejte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
0: U mě, jo?
1: Já?
0: No ne, to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
1: Ale no tak,
0: já vám to
1: pane
0: vůbec
1: Carbo,
0: vyprávím.
1: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozhod by si měl každý člověk rozmyslet.
0: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je, má je, tak co, no?
1: No dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
0: No jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
1: No.
0: Já za to nechci vůbec nic.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka. Jednoduše nazvaná Rozvod, nerozvod.
1: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
2: Jo, to znám.
1: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem mu o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
3: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
1: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
2: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
1: No?
2: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
1: No?
2: To ne, to ani ne, to...
1: No.
2: To bych lhal, kdybych říkal, jako, že mám radost, to ne. Když o tom tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
1: Tak s tím já jsem počítala, víš?
2: Jo.
1: Ale Františku, já miluju.
2: Dobrý,
1: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
2: Jo?
1: No.
2: No tak tady v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
1: ano.
2: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
1: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
2: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
1: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
2: Jo, tak takhle je.
1: Ano.
2: No, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
1: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
2: Prosím tě, a koho?
1: Koho? Doudu.
2: Ale to není, Doudu, to ano. Není možné. Proč by tě ženatý, Douda?
1: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no. Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
2: No, tak dobře, tak má milenku, no. To je jeho věc, že jo?
1: No.
2: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
1: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod. No, jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
2: No tak výborně, tak no. Nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to vůbec není špatná alternativa.
1: Co jsi to řekl?
2: To není.
1: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta houbená koza by mohla nahradit mě.
2: No tak to v žádným případě,
1: no.
2: Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena. Oh. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
1: Co na ní vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
2: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne?
1: Co?
2: Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak
1: no. Se
2: naskytá možnost takového určitého řešení.
1: Že bych
2: tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
1: No,
2: prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní žádný citové pouto?
1: Nemá.
2: Nemá, no tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
1: Totiž paní Kučerová nemůže.
2: A já taky ne, prosím.
1: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
2: tak
1: víš?
2: Proč nemůže?
1: No proč nemůže? Protože to nejde.
2: Ale no proč by to nešlo, prosím?
1: No protože já to nechci.
2: Jo, tak.
1: No prostě nechci, víš? No tak a je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
2: Ale
1: je Hani, to možné?
2: Hani, nerozčiluj se. Hani, nerozčiluj se. Já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se
1: klepe, snad buší, ne?
2: No,
1: no a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to jsi se najednou stal náramně čilejš.
2: Ale počkej, Hani, co se ti nelíbí?
1: No co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
2: No proč bych zoufal?
1: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
2: Jo, tak.
1: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
2: Úplně.
1: No, ty se snad dokonce na to těšíš.
2: Ale no tak těším.
1: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
0: K dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodů jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Část političek kvůli osobním útokům omezuje svou politickou aktivitu. Do plzeňského obchodního centra na Doubravce se vrátí tržnice. Zítra bude skoro jasno, odpoledne oblačnosti přibude s lokálními přeháňkami, teploty do 35 stupňů. Hezkou sobotu u zpráv přeje Petra Broučková. Skoro pětina českých poslankyň omezuje svou politickou aktivitu kvůli osobním útokům. Vyplývá to z výzkumu nevládní organizace Fórum 50% a pražské kanceláře nadace Friedricha Eberta, který se zaměřil na násilí vůči političkám. Od loňského listopadu do letošního března odpovídalo 41 ze 67 poslankyň.
2: Poslankyně se s násilím setkávají i přímo v poslanecké sněmovně. Podle šéfky organizace Fórum 50% Markéty Kosmotlové to může ženy odradit už od kandidatury.
3: Jsme viděli, že i Zuzana Čaputová, jeden z těch důvodů, proč už znova nekandidovala, byly právě výhrušky.
2: Nevhodné chování směrem k ženám potvrzuje i místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová ze STAN.
4: Vím, že i političky z vládních stran současných se kolikrát někde necítí dobře.
2: Šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD vyzval poslankyně, aby mu případné nevhodné chování hlásili. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Plzeňské obchodní centrum na Doubravce časem doplní tržnice. Stánky pak nabídnou celoroční i sezónní prodej. Podle doubraveckého místostarosty Jana Kakeše z Hnutí ANO, kdysi tržnice v tomto místě byla.
5: Část před centrumem, až bude nově upravená, tak tam přibudou 3 pevné stánky a pak jsou tam místa pro mobilní stánky. To znamená, v těch pevných stáncích bude zajištěn nějaký jakoby stálejší provoz, zmrzlina, charakter třeba kavárny nebo čokoliv podobného a zároveň zaručí vlastně jakoby skladovací prostory a hygienické zázemí, aby prostě bylo kam si odskočit na toaletu.
0: Tržnice je součást postupné revitalizace Masarykovy ulice. K instalaci stánků má dojít v příštím roce. V Rokycanech se konalo už třetí školkové fórum, a to v rámci projektu Zdravé město. Děti tentokrát diskutovali o tom, jak by měla vypadat ideální základní škola. Mezi nejzajímavější návrhy patřila odpočinková místnost nebo roboti na zlepšení nálady. Mezi praktickými postřehy byl například automat na pití, říká mluvčí Rokycan Andrea Moravcová.
6: Výstupy z projektu jsou k vidění na výstavě v prostorách mateřské školy u Saské brány. Návštěvníci si mohou prohlédnout fotografie, modely škol, kresby i návrhy dětí. Na podzim připravujeme také její interaktivní podobu, která umožní veřejnosti lépe poznat dětský pohled na školy a zapojit se do sdílení dalších nápadů.
0: České ministerstvo zahraničí zatím nemá informaci, že by mezi zraněnými ze srážky vlaků v Británii byli Češi. Podle vyšetřovatelů při včerejší nehodě zemřel jeden ze strojvedoucích. Zraněných je téměř 100, 9 z nich je v kritickém stavu. Podle záznamů z místa nehody jeli vlaky jedním směrem a jeden do druhého narazil zezadu. Sport. Čeští volejbalisté vyhráli zápas Evropské ligy nad Španělskem 3-1 na sety. Udrželi si tak naději na postup do semifinále. Zítra budou hrát ještě v Gruzii proti domácím, kteří zatím všech 5 zápasů soutěže prohráli. Ani vítězství českému týmu nemusí zaručit postup. Záležet bude na ostatních výsledcích.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 18 až 15, na horách 19 až 16 stupňů. Zítra čekejte ráno a dopoledne většinou skoro jasno. Během odpoledne a večera oblačnosti přibude a lokálně se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na Plzeňsku až 35, na horách 27 až 30. Povane slabý proměnlivý vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biopředpověď bude na stupni 3, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Žinkovech je stále uzavřena ulice U náměstí. Konají se oslavy, městy se, provoz je veden po objízdné trase. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. blahopřejeme písničkou.
7: Krásné odpoledne, je tady pořad, který tvoříte především vy sami, když gratulujete svým blízkým. Vaše přání tentokrát bude tlumočit Soňa Weizenbachrová. Hezký poslech.

Vážená redakce, právě dnes je tomu 70 let, co se narodil slavný zpěvák a muzikant pan Josef Kupilík ze Spáňova. Prosím tedy o zahrání písničky Honza má, kterou před lety naspíval za doprovodu dudácké muziky chodského souboru Mrákov ve studiu Českého rozhlasu Plzeň. Ten, kdo Pepíka zná, určitě mi potvrdí, že je to veselý, velmi přátelský člověk. Posílám mu tedy tuhle písničku pro radost a vinšuju mu pevné zdraví, pohodu, stále veselou notu a splnění všech jeho přání. S pozdravem Ondra Kaše.

Druhé přání této hodinky má stejného odesilatele jako to první. Milé rádio, prosím o zahrání písničky Setkání v Lukavici od Doubravanky pro paní Marii Špacovou z Vránova u Staňkova, která v úterý 16. června oslavila své narozeniny. Přeji jí hlavně pevné zdraví, štěstí a aby se jí líbila i nadále pěkná dechovka. To přeje Ondra Kaše s rodinou z Mrákova. K přání se připojují také Franta s Ančou z Pocinu.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Z Otročína jsme dostali mail tohoto znění. Prosíme o zahrání písničky pro pana Ladislava Mareše z Brtě, který slaví v těchto dnech své 79. narozeniny. Do dalších let mu hodně zdraví, štěstí a pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně.

Tím, kdo nás teď prosí o písničku, je pan Zdeněk Pacourek. Chtěl bych vaším prostřednictvím nechat zahrát své milované manželce Jaroslavě Pacourkové. Tímto bych jí chtěl popřát všechno nejlepší k narozeninám a také hodně zdraví, které potřebuje. K přání se přidávají syn Tomáš s manželkou Hanou a dcerami Niky a Kiki.

Od paní Vlasty Kurcové tady máme vzkaz pro manžela, tatínka, dědečka a pradědečka Stanislava Polatu ze Sušice k jeho krásným 88. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a radosti ze života přeje celá rodina.

Následující přání je k svátku a dodatečně i k narozeninám. Začíná přeji hezký sobotní podvečer a pokračuje Dnes vás prosím o písničku pro našeho člena Svazu postižených civilizačními chorobami základní organizace Nejdek, pana Milana Vocelku, který dne 18. června oslavil svátek a v měsíci dubnu významné životní jubileum. Při této příležitosti posíláme po vlnách rádia našeho kraje písničku s Věrou Martinovou Srdcem si zůstal u koní. Za Svaz postižených civilizačními chorobami Nejdek místopředseda pan Jaroslav Seidl.

těchto dnech oslavují svoje narozeniny dva členové fanklubu kapely Atlas a proto prosím o odvysílání našeho blahopřání s písničkou. Oslavenci jsou pánové Tomáš Seifert z Lužan a Antonín Jedlík z Újezdu u Plzně. Oběma jubilantům ke jejich výročí gratulujeme, přejeme pěknou oslavu a do dalších roků pevné zdraví, štěstí, pohodu, optimismus, dobrou náladu a trvalou spokojenost. K našemu blahopřání přidáváme písničku od kapely Atlas, která opěvuje právě rozkvetlé vlčí máky a má název Vlčí máky pro květu. Jménem fanklubu Atlasu předseda Josef Koubek.

A je tady pro dnešek poslední gratulace a má hned 8 adresátů. Jsou jimi oslavenci z Heřmanovy hutě. Paní Jaroslava Havlová, pan Lukáš Werner, paní Cecílie Pelnerová, pan Václav Kučera, pan Václav Síbal, paní Jaroslava Macháčková, paní Milada Zofová a paní Jaroslava Kefurtová. Přání přišlo z obecního úřadu Heřmanova huť a má toto znění. Vážení jubilanti, jménem obecního úřadu a jménem všech obyvatel naší obce bychom chtěli vyjádřit naše nejupřímnější gratulace k vašemu významnému životnímu jubileu. Přejeme vám mnoho zdraví, štěstí a spokojeného života v nadcházejících letech. Vaše bohaté životní zkušenosti a moudrost jsou neocenitelným pokladem pro nás všechny. Naše přání není jenom připomínkou a oslavou vašich narozenin, ale také uznáním všeho, co jste pro naši obec a její občany vykonali. Přejeme vám, aby každý nadcházející rok byl plný radosti, spokojenosti a úspěchů. Obec

Přání, která jste nám do dnešního pořadu poslali, jsme my přeposlali po rozhlasových vlnách těm, kterým byla určena. Zbývá vám všem u rádia popřát krásný podvečer a zítra se naslyšenou těší Soňa Weizenbachrová.

0: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozval, jakožto slovesný umělec, k poslechu pořadu, aby řeč nestála. Moderuje to Jirka Bláha, takový skvělý kluk, a já tam budu, jo, a budu tam ještě další herci, taky nějaký imitátor, Jablonský, nebo jak se jmenuje, a bude tam taky Max Behenský, přátelé. Takže poslechněte si to na Českém rozhlase.
1: Aby řeč nestála, poslouchejte tuto neděli po 9. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Firmy budou od července muset hlásit nástupy všech zaměstnanců. Pokračuje příprava silničního obchvatu Kralovic, Vysoké Libině a Vírova na severním Plzeňsku. V Postřekově na Domažlicku postupně opravují historický kulturní dům. Zítra bude skoro jasno, odpoledne oblačnosti přibude s lokálními přeháňkami, teploty do 35 stupňů. Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Petra Broučková. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání.
5: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
4: Blíže k realizaci je silniční obchvat Kralovic, Vysoké Libině a Vírova na severním Plzeňsku. Po jednání svazku v tomto týdnu to potvrdil nezávislý starosta Vírova Vlastimil Pech. Obchvat už je podle něj zanesený v aktualizovaném územním plánu Plzeňského kraje.
6: Máme spojený obchvat s městem Kralovice a s Vysokou Libiní, kde teda momentálně je to trasa zanesená jenom v územních plánech, ale to už jsme se bavili o nějakých úkolech na přípravách trasy toho obchvatu Vírova Kralovice a Vysoké Libině.
4: Po Střekově na Domažlicku pokračuje rekonstrukce kulturního domu. Budova z počátku minulého století už neodpovídá současným požadavkům. Letos se podařilo udělat krov, vyměnit krytinu na střeše hlavního sálu a vybudovat zázemí pro vzduchotechniku. Na kompletní rekonstrukci obec stále hledá dotace. Pokračuje starosta Petr Anderle, zvolený za Společně za Postřekov.
7: Ten sál slouží především pro balovou sezonu, masopust, ale i si ho můžou pronajímat soukromé osoby, jak k pořádání různých kulturních akcí, tak svatby a podobně. Je tam propojovací krček mezi restaurací a sálem, který je nevyhovující, který musí se celý zdemolovat a vystavět nové sociální zázemí i pro výčep, šatny a podobně.
4: Izraelské údery v Libanonu dnes nepřežilo minimálně 16 lidí, tvrdí to libanonská civilní obrana. Militantní hnutí Hizballáh na to podle agentury Reuters odpovědělo 50 střelami. Mířili na izraelské jednotky na jihu Libanonu. Obě strany tak porušují příměří, které uzavřely včera odpoledne. Kvůli trvajícímu izraelsko-libanonskému konfliktu včera zástupci Spojených států a Íránu odložili plánované jednání o míru na Blízkém východě. Rozhovory o naplnění americko-íránského memoranda o porozumění začaly ve Švýcarsku až dnes. Informovalo o tom švýcarské ministerstvo zahraničí. V zájmu diskrétnosti další podrobnosti ale nezdělilo.
8: Sport.
4: Čeští hokejbalisté vstoupili do domácího mistrovství světa v Ostravě výhrou nad Finskem 8-6. 4 body za 2 branky a stejný počet asistencí k tomu přispěl Jan Čejka. 2x skóroval za vítěze také Matyáš Bláha. Další zápas v základní skupině A čeká svěřence trenéra Davida Kuny v neděli od 15 hodin 45 minut proti obhájcům titulu z posledních 2 šampionátů Kanaďanům.
3: Počasí.
4: Zítra čekejte ráno a dopoledne většinou skoro jasno. Během odpoledne a večera oblačnosti přibyde a lokálně se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 35, na horách 27 až 30. Povane slabý proměnlivý vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biozátěž na trojce, tedy nejvyšší stupeň.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na dálnici D5 na 29. kilometru u Chlustiny ve směru na Plzeň dejte pozor na stojící porouchané vozidlo. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Povídka na sobotu.
8: Plzeň má řadu slavných rodáků, spisovatelů a jedním z nich je i básník, spisovatel a divadelník Josef Koenigsmark. Na dnešní podvečer jsme pro vás připravili z jeho sbírky Strašidla povídku jedné honosné mramorové hrobce, jejich majitelích a také staré věrné služce jménem Máry. Povídku Hrobka čte herec Pavel Obram.

Byl to opravdu krásný náhrobek. V této části starého hřbitova byla celá řada krásných mramorových hrobek, jež si tu během minulého století zřídili mohovité patricijské rodiny. Ale tento náhrobek byl ze všech nejkrásnější, a protože stál na nejvýznačnějším místě, vévodil jaksi všem ostatním rovům a přitahoval k sobě pozornost i těch nejzarmoucenějších návštěvníků hřbitova, spěchajících po stezkách, vysypaných pískem a spadalým listím, ke svým hrobům s květinami, svíčičkami, věnečky z chvojí a umělých květin. Stál mezi dvěma vysokými tůjemi, tmavými a významně tesklivými. Vysoko se tyčila černá mramorová stavba, představující jakýsi vznosný portál, mezi jehož sloupy byly upevněny velké kovové dveře. Byly pootevřené. Otevírala je socha z mléčně bílého kararského mramoru, krásná dívka v splývavém chitónu. Jednou paží držela veřeje, druhá ruka jí spočívala na prsou křehkých a oblých pod mramorovým šatem a její tvář byla plná něžného smutku. Slabý náznak drobného, vědoucího úsměvu se jí rýsoval na rtech. Nikdo už nevěděl, je-li to anděl nebo smrt, ale mnohých se zmocňovala touha jít s touto sladkou dívkou do dveří, které nabízela. Několik schůdků od jejich nohou vedlo dolů k mohutné mramorové desce se čtyřmi bronzovými kruhy. Kolem desky bylo zábradlí z mramoru, na kterém stály dvě měděné, zelenou měděnkou pokryté lampy. Po obou stranách portálu pak byly desky se jmény pochovaných. Na některých nápisech už bylo zlato oprchalé. Bylo tu asi 10 jmen, jmen hutných a důstojných. Všechna ta jména kdysi ve městě znamenala vážnost, vliv, hodnotu majetku i osobnosti. Teď už neznamenala nic. Kdo z kolemjdoucích věděl, kdo to byl Judr Šimon Krejnický 1811 až 1873? Nebo Filoména Krejnická 1816 až 1859? Poslední jméno v řadě mělo ještě lesklé zachovalé zlato na svých písmenech. Ludmila Krejnická sem byla pochována před 10 lety.

Náhrobek byl vždycky čistě umytý, zametený, pod deskami stály vázičky s čerstvými květinami, v měděných lampách hořela světélka tlustých svíček. Na podzim, kdy většina starých hrobek byla pokryta vrstvou tlejícího listí, tento krásný náhrobek se skvěl pořádkem, mramorová dívka se usmívala svým něžným, podivným úsměvem v bělostné tváři a na zábradlí kvetly v květináčích chryzantémy. Arnošt jsem přicházel málokdy. Někdy jsem nezavítal celý rok. Neměl rád hřbitovy. Soudil, že mrtvým je to lhostejné, mají-li na dušičky na hrobě svíčku nebo ne. Byl by si připadal směšný, kdyby s hadrem, smetákem a vědrem smíčil mramorovou stavbu honosné hrobky. Považoval to za přežitek a zbytečnost. K návštěvě hřbitova jej jenom občas přiměli příbuzní bydlící v Praze, když mu telefonovali, že nemohou přijet na dušičky, aby se postarali o sváteční výzdobu hrobu a nutili jej, aby se tohoto úkolu ujal a pak jim podal zprávu. Nemohli jim lhát. Někdy se přece jen nečekaně dostavili a chtěli vidět náhrobek tak, jak jim to vylíčil. Musel se tedy osobně přesvědčit, ačkoliv věděl, že hrob vždy najde v bezvadném pořádku. Obyčejně ji tam potkal. Malou, podšitou, celá vypadala jako uzlíček v černém kabátku a směšném staromódním kloboučku. Na ohnutých nohách, obutých do rozšlapaných střevíců, se jí varhanily tlusté punčochy. Na svraskalém nose jí poskakovaly laciné, drátěné brejličky. Když jej tam spatřila, vždy se pokorně uklonila, oči za drátěnými brejličkami se jí zalily slzami a šeptala uctivým, sípavým hláskem. To je od nich hezké, pane doktor, že se přišli podívat. Vidějí, jak to tu má babička hezké. Dej jí pámu věčnou slávu. Bývalo mu trapně. Spěchal odtud, jak nejdříve mohl. Poklepal schrbené postavičce na rameno, vyřkl několik uznalých slov a zase ji opouštěl skloněnou nad vázičkami a květináči. Přicházela za ním dvakrát, třikrát do roka. Nesměle se rozhlížejíc vstupovala do jeho kanceláře na ředitelství strojíren. Úřednice v předpokoji se po ní ohlížely se zdviženým obočím. Nemohli ji přimět k tomu, aby za ním chodila do bytu. Večer jich nebudu rušit, tvrdila. To už mají právo na klid, pane doktor. Zavíral za ní rychle dveře své kanceláře, aby spoluzaměstnanci neslyšeli, jak mu oniká. Vždycky chvíli mluvila nezávazně o počasí, o drahotě, o nebožce babičce Ludmile, která dosloužila k smrti, a pak začala mluvit o náhrobku. Netrpělivě naslouchal, čeho je všeho třeba, že se ti hrobníci o nic nestarají, že by tam nechali všechno spustnout, zajít. Pak sahal do kapsy a dával jí 50 korun, aby tedy všechno zařídila. Vždycky mu pokorně a uctivě poděkovala, jako by jí to dával jako milodar. Byl rád, když se vypoklonkovala a odšmarhala na svých křivých uzlovitých nohách. Někdy si říkal, že vlastně jí musí být vděčný, protože jej zbavuje hloupé, zbytečné povinnosti. No konečně, co má ta stařena dělat? Má aspoň nějaký zájem. Celý život sloužila u Ludmily Krejnické, 50 let s ní žila, myslel si, podivný osud. Jakou má asi penzi? No ostatně, ať je ráda, že je ráda, že ji jako Němku neodsunuli. A pak se zase začal zabývat svými papíry. Měl jiné starosti.

Seděla na dřevěné stoličce u náhrobku a dívala se. K ní ta zapomenutá jména mluvila. Polovinu z nich znala. Polovina z nich byla pro ní živými obličeji a postavami. Když přišla jako malé 15-leté děvče z venkova, byla Ludmila Krejnická mladá, krásná paní, jen o něco starší než ona. Maríchen, jak jí tehdy říkali. Stáli pak vedle sebe. Z mladé paní se stala za několik let vdova, z Maríchen Máry. Čas utíkal, utíkal, listí padalo na hrobku, kam spolu chodili. Zase se stromy zazelenaly a pak zase listí padalo. Všechno se rozutíkalo, čas všechno zametal jako to spadalé žluté listí, nepotřebné a hníjící. Jenom oni dvě zůstávali, vyprávěli si stále stejné historie a nakonec zůstala Máry sama. Ale ne, nepřipadala si sama. Tady je měla všechny, jimž nosila kávu a bábovku, čistila boty, prala prádlo, připravovala obklady, když stonali. Tady jim to připomínala a oni poslouchali. Mlčky a trpělivě. Měla je za to ráda, povzdechla si. Těch 50 korun, co jí pan doktor dal, bylo už dávno vyčerpáno. Ale kupovala květiny a svíčky ze své penze. To byla její svatá povinnost. Dík za život, který trávila klidně a nerušeně vedle své paní. Však ta se jí i za to zase odmění. Byla vždycky hodná a štědrá, dokud měla z čeho dávat. A když jí Máry česala dlouhé stříbrné vlasy, říkala: tak vidí, Máry, už jsme spolu sami, ale budeme spolu pořád. Pořád. Ona mi zůstala věrná. Zůstala. Zůstala, zašeptala přesvědčivě. Pořád jsem tady u vás. Pořád. Usmála se bez zubými ústy.

Toho podzimu měl Arnošt práce nad hlavu. Na podnik se hrnul jeden arbitrážní spor za druhým. Samé složité případy vyžadující soustředění, pečlivou přípravu. Když mu příbuzní telefonovali, aby dohlédl na hrobku, protože sestřenice je po operaci a nemohou tudíž vážit tak dalekou cestu, rozmrzel se. Nedalo se nic dělat. Vyšetřil si půl hodinu a zajel autem na hřbitov. Náhrobek byl pokrytý navátým listím. Socha dívky měla nános prachu a sazí na ramenou. Svíčky v lampách byly vyhořelé. Ve vázách se hroutily schnilé zbytky květin. Zarazil se. Co se to stalo? Kde zůstala Máry? Zapomněla? Koupil u stánku před branou hřbitova dvě svíčky, vložil je do luceren a zapálil zapalovačem. Umazal si přitom prsty, štítivě si je otřel do kapesníku, schrnul nohou listí na mohutné desce. Vrátil se do kanceláře. Musí se podívat, co je s Máry. Ano, ale vytočil pražské číslo. Poslyš, Lído, řekl sestřenici. Nevíš, prosím tě, jak se jmenovala Máry? Víš, co sloužila u babičky Krenické? V aparátu bylo chvíli ticho. Máry, zazněl pak hlas. Počkej, ta se jmenovala... Ano, Baumanová. Marie Bauman, opakovala sestřenice. A co pak se stalo? Ale nic, řekl Arnošt. Chtěl jsem jí jenom něco dát k Vánocům, lhal. No to bys měl, řekla sestřenice. Jenže, řekl Arnošt chabě, já totiž, já nevím, kde bydlí. Nevíš to? Prosím tě, řekla sestřenice, jak pak bych to mohla vědět tady v Praze? A co hrob? Ujistil příbuznou, že všechno je v pořádku a zavěsil. Marie Baumanová, zapsal si do diáře. Pak na to hned zapomněl. Volal jej generální ředitel k poradě. 2. dne dopoledne, právě když diktoval velmi důmyslnou stížnost, zaklepala na dveře sekretářka a ohlásila mu s významným úšklepkem, že jej hledá nějaká paní. Ať jde dál, řekl Neverle. Sekretářka vpustila do jeho kanceláře jakousi tlustou ženu. Podíval se na ně tázavě, klepaje tuškou o desku stolu, aby jí naznačil, že nemá mnoho času. Já k vám jdu od slečny Bauman, řekla žena tváříc se důležitě. Ona vám něco chce. Kdo? Zeptal se překvapeně. No přece, řekla žena, od Fräulein Bauman. Stenotypistka, které diktoval, zvedla pobaveně oči od bloku. Uhodil se dlaní do čela. Nalistoval diáři včerejší den. A Máry, řekl. Co pak chce? Je nemocná. Moc nemocná, řekla žena. A dává prosit, že abyste k ní jako přišel. Ovšem, ovšem, odpověděl chvatně. Řekněte jí, že přijdu odpoledne. Ale kam? Žena se zatvářela udiveně. Přece k nám? Ona u nás bydlí. Aha, řekl. A kde je to? Přece Solní 20. 2. patro, Pavlač vlevo, tam má cedulku na dveřích. Řekla žena, vrtíc hlavou. Ujistili, že odpoledne určitě přijde. Když odešla, řekl písařce. Máry, to byla stará služka mé babičky. Nevěděl, proč to říká tak omluvně. Té 18-leté žábě to přece může být úplně jedno.

Tlustá žena mu otevřela oprýskané dveře vedoucí na pavlač nad špinavým dvorkem. Byl to staletý, stařičký, páchnoucí dům. Zelí, přiškvařený tuk, vlhkost zdiva, splašky. Tak tady bydlí Máry, říkal si v duchu rozpačitě. Máry, která žila 50 let v rozložitém patricijském domě na náměstí, kde byly vysoké, jasné pokoje se štukovými stropy, tlusté koberce a vzácný porcelán ve starožitných skříňkách. No, kde je toho všeho konec? Tady? Ostýchavě vstoupil do úzkého tmavého pokojíčku. Tak tady je, řekla tlustá žena. Chvíli zvědavě postávala a pak přešlápla a odešla na pavlač. Máry ležela v úzké, zřejmě čerstvě povlečené posteli, malinká, drobounká, seschlá. Drátěné brejličky se jí blýskaly na nose, žilnaté ruce měla sepjaté na peřině. Chvěli se. Tak oni přece přišli, pane doktor, zašeptala dojatě a dychtivě na něj mžikala zapadlýma, uslzenýma očima. To jsem ráda. Vidějí, ani jim nemůžu udělat kafičko. Už je se mnou konec. Arnošt se zhrozil, že jej čeká dojemná, trapná scéna, ale přitom cítil, že je mu divně. Opanoval se. Co vás nemá, Máry, řekl s pracně vynucenou veselostí. Vy ještě budete běhat jako křepelka. Kolik je vám, prosím vás, vždyť vypadáte sotva na 60. Znělo to falešně, to věděl, ale ubohý, zcvrklý obličejíček se matně rozzářil. Ale daj pokoj, pane doktor, zašeptala Máry vděčně. Za měsíc mi bude 80, ale toho já se už nedožiju. Kdepak? Pohnula slabě rukou, když ji Arnošt chtěl přerušit. Já vím, co vím. Ani jsem už nemohla na hřbitov. A pozejtří je dušiček. Podívala se na něj úpěnlivě. O nic se nestarejte, Máry, chlácholili ji. Byl jsem tam sám a všechno jsem udělal. To jsem ráda, že jsou tak hodnej, sýpala zápasíc s dechem. Prominou, že jsem jich sem obtěžovala. Já už vůbec nikoho nemám, vědí? A já bych jich chtěla o něco prosit. Sepěla prosebně vetché křivé prsty. A copak, řekl těžce, to víte, že pro vás udělám všechno, Máry. Začala naléhavě mluvit. Takovej krásný hrob. A já jsem vždycky slibovala milost paní, teda jejich babičce, že ji neopustím. A ona mi říkala, že vždycky zůstanu u ní. Pane doktor, celá se k němu upěla, to je mý jediný, poslední přání. Já vím, že pro nich třeba to bude, ale snad přece já bych chtěla být pochovaná tam, tam u ní. Dívala se na Arnošta žádostivě, celá se tou nadějí pozvedla, napřáhla k němu ruku, rukáv flanelové košile se jí schrnul a Arnošt viděl tenkou, bledě zelenou paži s modrými žilami. To je maličkost, Máry, usmál se, ale na to je přece dost a dost času. Zavrtěla hlavou na pruhovaném polštáři. Tak slibujou mi to? Slibuju, Máry, slibuju, řekl a položil jí ruku v rukavici na tu ubohou žilnatou paži. Začala plakat. To jsem ráda, štkala. Děkuju jim, že jsou tak uznalej a udělají mi to povůli. Děkuju jim mockrát. Teď budu mít pokoj. Chtěli pohladit po řídkých, zmuchlaných vlasech, ale pak ten pohyb zadržel. S Bohem, řekla mu. S Bohem a nezapomenou na mě. Ještě se pokusil něco říkat, že ho Máry přežije a tak, ale pak si uvědomil, že je to zbytečné a rozloučil se s ním.
Že Máry umřela, dozvěděl se zase od té tlusté ženy. Ale v té době právě vyjednával prodej hrobky na hřbitově, kdo si měl o ní zájem, nabízel slušnou cenu a Arnošt potřeboval peníze. Tlustá žena mu cosi naznačovala, že Fräulein Baumann nechtěla být spopelněna, dívala se na ní významně, ale Arnošt se jí chtěl rychle zbavit, řekl jí, že všechno samozřejmě zařídí a žena odešla. Nařídil sekretářce, aby zařídila u pohřebního ústavu pohřeb do země a ani na ten pohřeb nešel. Měl v tu dobu stání u krajského arbitra. Sekretářka mu přinesla doklady, úmrtní list, složenku, číslo hrobu na nové části hřbitova, kam se teď pohřbívalo. A Arnošt si řekl, že se tam podívá, jakmile bude mít jen trochu času. Prodej honosné patricijské hrobky se uskutečnil, praští příbuzní s ním souhlasili. Bylo dojednáno datum, kdy bude hrobka otevřena, zbylé pozůstatky shromážděny a pohřbeny jinde. Sestřenice u toho chtěla být a Arnoštovi nezbylo nic jiného, než i k onomu aktu doprovázet. Než se provedly všechny přípravy, zašel na novou část hřbitova k čerstvému hrobu podívat se na navrstvenou zmrzlou hlínu a na novou černou tabulku. Marie Baumanová, 1895 až 1975. Pokrčil rameny. Stáli u hrobky. Mramorová dívka se na ně s plachým úsměvem dívala. Dělníci s námahou zvedli těžkou desku, hrobníci se stoupili dovnitř. Chladný, spuchlý závan se dral vzhůru. Otvírali rakve, které tu byly navršeny, černé, stříbrné. Arnošt zvědavě nakoukl do jámy. Hrobník právě odklopil víko jedné rakve. Arnošt vykřikl. Ležela tu, zvadle, žil na té ruce složený křížem přes hruď, drátěné brejličky na nose, na svraskalých rtech šťastný úsměv. Ale oči za drátěnými brejličkami byly otevřené a dívali se na něj přísně, vyčítavě. Vykřikl, zapotácel se. Pro boha, Arnošte, co je s tebou? Vykřikla sestřenice a její manžel jej zachytil, když se kácel z obrubníku, polepeného schnilým listím.

Alex da.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Teplotní rekordy dnes zaznamenala třetina meteorologických stanic v Česku. Plzeň podpoří budování zelených střech. Zítra bude skoro jasno, odpoledne oblačnosti přibude s lokálními přehánkami, teploty do 35 stupňů. Příjemný sobotní večer u zpráv přeje Petra Broučková. Vysoké teploty dnes lámaly rekordy po celém Česku. Vůbec nejtepleji 36 stupňů bylo ve Šternberku v Olomouckém kraji. Nad hranici 35 stupňů vystoupala rtuť teploměrů v Jihomoravském kraji nebo v Husinci a v Poděbradech. Rekordy dnes zaznamenala víc než třetina stanic, které měří přes 30 let. Výstraha před vysokými teplotami bude platit i zítra. Meteorologové varují, že se k nim mohou přidat i bouřky. Plzeň nabízí finanční podporu pro budování zelených střech. Město na to vyčlenilo 6 milionů korun. Cílem je zlepšit mikroklima, zadržovat dešťovou vodu a omezovat negativní dopady letního přehřívání. Kdo může o podporu požádat, vysvětluje náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Stolar z Hnutí STAN.
2: Dosud tenhle příspěvek získávaly jen mateřské školy, ale nyní se tady poprvé otevírá i třeba sdružení vlastníků bytových jednotek nebo i individuálním žadatelům, vlastníkům nemovitostí, kteří by střechu na svém domě chtěli ozelenit.
1: Žádat o dotaci je možné na projekty se střechami od 10 do 1000 metrů čtverečních. Město pak podle typu a rozlohy střechy přispěje až částkou 2200 korun na metr čtvereční. Třemošná na severním Plzeňsku dokončuje stavbu kulturního domu. V moderní dvoupadlažní budově s kapacitou 100 lidí bude víceúčelový kulturní sál, restaurace, 3 klubovny pro spolkovou činnost a 2 galerie s výhledem na sál. Podle nezávislého starosty Třemošné Jaromíra Zeithamla se momentálně pracuje na interiérech.
3: Teď se dělají už truhlářské práce, těch je tam celá řada. Je to v rámci vybavení restaurace, je to v rámci akustiky v sále a v obložení těch stěn, které teda de facto budou obloženy různými materiály. Sport.
1: Cyklista Matyáš Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na 3. místo průběžného pořadí. V dnešní časovce dojel 4. Vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého ztratil Vacek 11 sekund. Celkově ztrácí Vacek na Pogačara 4,5 minuty. Zítra se jede poslední etapa. Počasí. Zítra ráno a dopoledne čekejte většinou skoro jasno, během odpoledne a večera oblačnosti přibude a lokálně se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na Plzeňsku 35, na horách 27 až 30. Povane slabý proměnlivý vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biozátěž na trojce, tedy nejvyšší stupeň.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 20 mezi Chotíkovem a Všeruby na severním Plzeňsku havarovala motorka. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Na dálnici D5 na 2. kilometru před Prahou dejte pozor na stojící porouchané vozidlo. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásný večer, případně den či noc vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu, architekturu i folklor obecně. Naše dnešní putování bude dobrodružné, napínavé i trochu pohádkové. Vydáme se do jižních Čech, do města, které existuje od 11. století a za to, že se může dodnes pyšnit jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších goticko-renesančních center u nás, vděčí Soli. Naším dnešním cílem budou Prachatice, hlavní sídlo na někdejší zlaté stezce. Ovšem o ním zlatem, které se na ní převáželo, nebyl vzácný kov žluté barvy, nýbrž sůl. V Prachaticích už od pradávna věděli, že sůl je skutečně nad zlato. Tak si dnes ukážeme, jak to kdysi na zlaté solné stezce vypadalo. Za zvuku jihočeského souboru Úsvit, Malé muziky, Muziky bohemiky a plzeňského lidového souboru míříme do Prachatic a přímo na tamní historické náměstí. A vaší průvodkyní bude jako vždy Markéta Ševčíková.

0: A jedna z nejkrásnějších budov na zdejším náměstí je muzeum. No a v něm se nacházíme s mužem, který nám o historii tohoto města a jeho okolí řekne nejvíc. A je to historik František Kubů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane doktore, já jsem se dočetla, že vše, co se dělo v Prachaticích, bylo postaveno na existenci takzvané zlaté stezky. Neboli solné stezce byla nazývána bílým zlatem. My se tady na ten džber soli díváme, takže kdo to vlastně vymyslel, že se sůl bude přepravovat sem, nebo kdo byl vlastně iniciátorem tady té staré obchodní stezky? Ví se to?
1: No tak přesně to vědět ani nemůžeme, protože počátky té zlaté stezky jsou velmi dávné a důvodem bylo to, že české země byly odjakživa naprosto chudé na sůl. A sůl ve starých dobách, ve středověku hlavně, se potřebovala mnohem víc než dnes.
0: Byl to také jediný konzervační prostředek.
1: Ano, přesně tak. A jelikož Čechy neměli svůj sůl, tak přirozeně se snažili dovážet sůl ze zahraničí. A to šlo po různých cestách, ale největší trasa, která se vyvinula dějinami, byla ta z jižního Německa, z Podunají k nám přes Šumavu, takzvaná zlatá stezka. Historicky je doloženo, že v roce 1010 na jím počátku byly jeptišky z kláštera Niedernburg v Pasově, které dostali právě v tom roce od tehdejšího římského krále zprávu z Pasova přes Šumavu do Čech do své péče. A ty teda byly na počátku té organizace toho pozdějšího obchodu. Později to převzal biskup Pasovský a tak to šlo dál. Později se přidali i na české straně různí komponenti, mezi jinými taky město Prachatice.

0: jsme v expozici Zlaté stezky a tady se spolu teď díváme na to, co se vlastně nejčastěji vozilo po Zlaté stezce. Samozřejmě ten džber soli je ta ústřední komodita, ale ono se toho vozilo mnohem víc.
1: To je pravda, sůl byla zdaleka nejčastějším produktem, který se po Zlaté stezce vozil, ale kromě ní k nám šly i velice vzácné druhy zboží, na které byly české země chudé tehdy, například orientální koření, potom to byla jihoevropská vína a pak drahé produkty, například drahé textilie, zbraně vzácné a velmi často to taky bylo benátské sklo.
0: Ano, my tady vidíme nějaké helmice, muškety, krásnou zlatem vytkávanou látku, krajzly, které se používaly tehdy v rámci oděvů. No ale ono se také vozilo od nás ven, tak co jsme byli schopni světu dát my?
1: Tak nejhlavnějším takzvaným protiproduktem proti té soli bylo naše obilí. Totiž situace obou těch sousedních oblastí, České Kotliny a Podunají, byla v těchto dvou produktech opačná. Zatímco jih Evropy, sousedící s Alpami, byl bohatý na sůl a my jsme ji neměli, tak opačně to bylo s obilím. Protože zatímco u nás bylo málo obyvatel tehdy, tak jsme měli obilí víc, než jsme spotřebovali. Zatímco Podunají, které je také úrodné, ale žilo tam nepoměrně mnohem víc lidí, tak se tam to vyměnilo naopak. To znamená, přebytek obilí od nás se převážel na jih. Ale jinak jsme si poskytovali i další produkty, především potravinářské.
0: Například takže i maso, když tady maso, vidíme tu kůži.
1: Nasolené maso, potom to byly kůže a později to byl třeba slad na výrobu piva. Ale čím dál víc to byly i produkty jiné než potravinářské. Z nich největší proslulosti nabylo české sklo, které od středověku bylo čím dál dokonalejší a žádanější v Evropě. Takže na konci Zlaté stezky se na trase potkávala dvě skla. Benátské šlo z jihu k nám a české naopak.

0: My teď vyjdeme s panem doktorem ven, protože si musíme krátce říci o těch, kdož měli na starosti přepravu na Zlaté stezce, jelikož to ovlivnilo život řady rodin a řady rodů tady v této oblasti a v tomto okolí. Tak my jsme vyšli ven a tady teď vidíme muže, který podkovává koně. Díváme se také dovnitř, do chalupy, jak to vypadalo dřív v takovém selském statku. Takže pane doktore, kdo se té spedici, dá-li se to tak říci, na tehdejší Zlaté stezce věnoval?
1: Tak byli to takzvaní soumaři, to byla speciální sorta lidí, kteří realizovali tu přepravu. Jednalo se o dvě skupiny. Jednak to byli profesionální přepravci, kteří se tím živili. Jednak to byli mladší synové sedláků, kteří žili podél tras té Zlaté stezky a tím obchodem si vlastně přivydělávali. Většinou v dobách mimo hlavní sezónu zemědělskou, čili od podzimu do jara, se tomu intenzivně věnovali a většinou někteří měli i vlastní koně a združovali se i do skupin.
0: Ale já jsem právě, že vám do toho vstupuji, někde četla, že oni tvořili takové karavany, že si najímali ozbrojený doprovod, takže to musela být docela propracovaná, sofistikovaná činnost, tedy to přepravnictví tehdejší.
1: To je pravda. Především ti velkoobchodníci si i mohli dovolit více koní, což byla tehdy drahá zvířata. A jelikož se navíc na té takzvané karavaně, což byl soubor několika koní, někdy i několik desítek jich bylo, ale většinou tak do deseti jich bylo, tak se přepravilo hodně zboží a jelikož některé bylo vzácné a drahé, tak na ty přepravce číhala nebezpečí. Po lesích operovali lobkové, kteří číhali na ty karavany, přepadali je a okrádali o to zboží. Proto se vyplatilo najmout prostě ozbrojený doprovod, což byli vojáci prostě profesionální. Ale jinak je nutno říct, že i ti vlastní soumaři často měli své vlastní zbraně, takže dohromady to bylo prostě skupina, kde se to zbraněmi jenom ježilo.
2: Ovce

0: ten ruch kolem nás není nahodilý, protože tady je otevřené okno od krčmy. Tady máme maštale, kde podkováváme koníky. No a když projdeme dál, tak tady vidíme další součást toho, jak to tehdy tady v Prachaticích asi muselo vypadat. Vidíme tady koně, které mají ty džbery na sobě s tou solí. Vidíme tady ten ozbrojený doprovod, tady vidíme toho loupežníka. No, nebylo to tehdy asi jednoduché. Mimochodem, jak dlouhá byla ta cesta do Pasova? Kolik je to kilometrů a jak dlouho jim to trvalo tehdy?
1: Tak ta zlatá stezka v postupem času se vyvinula do tří větví, ale nejstarší, nejvíce frekventovaná a také nejdelší byla prachatická, či ta, co vedla z Prachatic do Pasova, a ta vyměřila zhruba necelých 90 kilometrů. A pokud teda všechno šlo dobře pro ty obchodníky, tak ta karavana byla schopná tady tu trasu urazit za 3 dny.
0: Za 3 dny tam nabrat nové zboží, odevzdat to původní a vracet se zase
1: ano,
0: zpátky.
1: Ano, ano. Což, jelikož my jsme tady, já jsem teda součástí jedné skupiny, která si hraje na Soumary.
0: Takže vy jste sám v tom soumarském společenství. No vidíte to, pane doktore. Takže vy to absolvujete ještě dnes,
1: ano,
0: tu stezku.
1: Ano, to zažil na vlastní kůži a vím, že ta trasa 90 kilometrů za 3 dny je skutečně velmi extrémní. Nejen pro nás, ale i pro ty koně naložené samozřejmě. Hmm.

0: Mimochodem, co nám tady ze Zlaté stezky zůstalo? Co Prachaticím zůstalo? Jaký pozůstatek nejcennější?
1: No tak především ta výstavba, že jo, to je jasný důsledek Zlaté stezky. A co asi je dneska důležitý, není to teda hmotný statek, ale spíš statek ideový, ale nehmotný, je velká tradice Zlaté stezky. Zlatá stezka totiž jako obchodní cesta skončila na počátku 18. století, ale jméno Zlaté stezky a její tradice tu žije dodnes.
0: Ono po té Zlaté stezce se nepřepravovalo jenom zboží, ale také myšlenky a ideje, že ano, a kultura. Naše země tehdy byly docela málo osídlené a to hlavní, ty proudy poznání k nám šly tady tudy, touto cestou, že ano.
1: No, nejen tudy samozřejmě, ale Zlatá stezka patřila k těm nejvýznamnějším. A máte pravdu, skutečně nejen zboží, ale například i osídlenci tudy přicházeli, aby dosídlili především na pohraniční území u nás. Ale to byli i různí učenci, umělci. Nejlepší ukázkou je právě doba té renesance 16. století, kdy sem proudilo mimo jiné značné množství italských umělců, kteří přímo realizovali u nás ten odkaz renesanční a stavěli například i naše krásná stará radnice je jednoznačně dílem italských umělců.
0: No já bych připomněla i loutkáře, nejenom, že tady máte muzeum loutek, ale právě italští a také poté němečtí loutkáři sem proudili už od toho 16. 17. století. A tehdy loutkové divadlo totiž bylo i zdrojem informací, nejenom zdrojem zábavy, takže to byl další informační pramen

0: Co máte vy jako muž spojený s historií Prachatic a Prachatická tady na té oblasti a na tom městě nejraději? Které období třeba, ve kterém byste byl bývale rád žil?
1: Tak nejraději mám kromě historie krásnou přírodu. To je jednoznačně tady hlavní bonus a já jsem mimo jiné jsem přestěhoval také kvůli tomu. No a jinak ta historie právě v krásném spojení s tou přírodou je něčím jedinečným a větší klid a bezpečí a podobně. No. Jinak teda z těch období i mě jaksi fascinuje závěr středověku, počátek novověku, 16. 17. století. To byla doba, kdy prakticky celé to století se český zemí nedotkly velké války a to s tím tak souvisel ten velký rozvoj, že byl na to čas, byly na to podmínky. 16. století určitě muselo být velmi hezké a zajímavé.
0: To máte pravdu, mně by se v něm také líbilo právě, že byl čas na rozvoj všeho krásna, jak jste říkala, všech zajímavých ideí a myšlenek. Moc děkujeme historikovi Františkovi Kubu. Doufám, že ta renesance tady dlouho ještě bude stát, když vydržela tolik staletí a že tady bude pořád tak pěkně a malebně. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, doufám také, že nás ještě ta pohnutá doba nesemele dnes a přeji i divákům, aby se sem někdy přišli podívat a zažili tu krásu na vlastní kůži.

A slovy našeho dnešního hlavního průvodce, historika Františka Kubu, se s Prachaticemi pomalu loučíme. Ovšem, nemusí to být vůbec nadlouho. Pokud to všechno chcete vidět a zažít na vlastní oči, vypravte se do Prachatic příští pátek a sobotu, tedy 25. a 26. června, protože se tam koná už 34. ročník slavností Zlaté solné stezky. No a pokud příští víkend nemáte namířeno na jih Čech, nýbrž na jih Moravy, potkáme se na 81. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. A odtamtud budeme také v sobotu večer vysílat pořad Utajené poklady regionu, zasvěcený fenoménu Verbuňku. A nejen to. Tak ať zažijete v příštích 7 dnech spoustu radosti, dobrodružství a nových folklorních objevů. Dnes nám hráli jihočeský Úsvit, muzika Bohemika a plzeňský lidový soubor. A příští víkend se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.

nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goránka Oľača. Nedávno jsme si povídali s Vasilisem Spilkou, mladým odborníkem na vývoj softwaru, o jeho řeckých kořenech i o jeho dědečkovi Vasilisovi Antisovi. Ten nějakou dobu působil jako redaktor řecké sekce Československého rozhlasu. Jeho vnuk však o zahraničním vysílání našeho rádia moc podrobnosti neznal. Bylo proto jasné, že tento neobvyklý rodinný příběh, který propojuje českou metropoli s řeckým ostrovem Korfu, si zaslouží pokračování. Tady je. V úvodu je vhodné připomenout základní souvislosti příběhu Vasilise Spilky, který jméno dostal po svém dědečkovi z matčiny strany.
2: Na Korfu, jak jsme vyrůstali, tak tam vlastně jsme byli ve velkém bytě. Dědeček postavil tam dům a tam byly tři patra. Měl tři děti, takže každý dítě mělo jedno patro. My tam byly tři rodiny, akorát moje teta byla tady v Čechách, takže pronajímala ten její byt tam. No. Takže jsme tam byli čtyři děti, já, můj brácha, sestřenice a bratranec.
1: A bylo veselo.
2: Já jsem nejmladší ze všech. No.
1: Důležitá informace o dědečkovi Vasilisovi už zazněla. Hovoří o tom, jak pečoval o svou rodinu.
2: Oba moje rodiče vyrůstali tady v Čechách, a takže není to úplně taková ta typická řecká rodina. No ale jistě rodina je moc důležitá v Řecku. Je to běžný, že vlastně i děti, že bydlejí s rodičem jako dlouhou dobu, že dědečkové bydlejí také spolu všichni. Táta můj je víceméně Čech, no jako je Čech, no. Se narodil tady v Praze a máma má ty řecký rody. Její táta, můj dědeček, byl politicky jakoby aktivista. Potom on byl trestán životem, takže nějak mu pomohla komunistická strana trhnout z Řecka.
1: On byl antifašista?
2: Tak, ta historie poběhla. Vlastně ty lidi to viděli, že máš na jednu stranu jako komunismus a na druhé straně fašismus. Takže jedno bylo jakoby proto, aby se lidi pomáhali a to jiný bylo, jakoby, aby ty lidi byli kontrolovaní. Takže moc těch lidí vlastně bojovalo, aby pomohli lidem, aby to bylo jakoby férovější svět takový, ale pak se třeba ukázalo, že taky byli manipulovaní. Potom dost těch věcí, kterých věřil a za celý jakoby bojoval, tak se ukázalo, že byli jakoby špatně. Taky byli hrozně zklamané, začali kritizovat i tu komunistickou stranu potom, když byli až tady v Čechách.

0: 1937 a v následujících 6 letech poznal život v koncentračním táboře. Podle úředních údajů personálního oddělení Československého rozhlasu se jednalo o tresty za stranickou, ilegální a novinářskou činnost, o věznění z politických a rasových důvodů za okupace a za činnost v zahraničním odboji v období národně osvobozeneckého boje.
1: Stejná úřední slova platí pro ještě jeden vězeňský rok a dva partizánska v období 1944 až 1949. Konec druhé světové války totiž pro Řecko neznamenal konec utrpení. Rozpoutala se čtyřletá občanská válka, tisíc Řeků skončilo v emigraci a tak se i Vasilis Antis jako komunista i novinář objevoval v novinách ve Francii, Itálii, potom v Rumunsku a Sovětském svazu. Československá etapa začíná v říjnu roku 1959. Vnuk Vasilis Spilka zná základní informaci o dědečkově práci v Praze.
2: Vlastně on tady pracoval v Českém rozhlasu. On byl vlastně novinář, takže on psal články, mluvil s lidma, rozumět ty geopolitice a všemu. Pracoval v novině, která se jmenovala teda Agonistis, bojovník, ale není to o válce, ale je to třeba spíš jako, že boje za nějaké, jakoby, no...
1: Za spravedlivé cíle,
2: no.
1: Ve kterém období působil v Českém rozhlase, kdy to bylo?
2: Tak já jsem myslím 60. 70. leta, možná, i 80. možná teda. Nevím, jestli tady byl jakoby oficiálně, ne. Nebo externě, takže to nevím.
1: Já vím. Při pátrání po stopách po dědečkově práci jsem totiž zavítala do archivu Českého rozhlasu. Moc údajů jsem nenašla, ale v osobní složce se psalo, že Vasilis Antis opravdu pracoval jako zaměstnanec, byl redaktorem v řecké sekci zahraničního vysílání.
0: Po zrušení řeckého vysílání působil Vasilis Antis v italské sekci a do důchodu odešel v únoru roku 1972 jako její technický redaktor. V osobní složce zaměstnance jsou samozřejmě údaje o platu, spis z městské části Praha 6, ve kterém se tvrdí, že je bezpartajní. Také se dovídáme, že mu po prvním roce zvýšili cizinecký příplatek z 800 na 1000 korun na základě toho, že do Prahy přijela jeho rodina. Úřad důchodového zabezpečení pak informuje, že se rodina rozrostla a že v ní jsou tři děti, Janis, Kety a Kaliopy. Na žádost soudruha Antise o poskytnutí mimořádného volna kvůli návštěvě sestry v Itálii v říjnu 1971 někdo připsal, nepřichází v úvahu.
1: Zdá se, že tyto staré, trochu zežloutlé archy papíru jsou zároveň spolehlivou ilustrací pracovních a sociálních poměrů. Bohužel neměly žádné zvukové záznamy. Ukázali mi ale zachovalé přehledy relací a texty pořadů, které řecká sekce vysílala v řečtině v dubnu a květnu roku 1961.
0: Jedná se především o zprávy ze světa a z Československa, které vysílali od 18.30 do 19 a reprízovali od 20.30 do 21 hodin. V pořadech zařazovali i hudební příspěvky, komentáře nebo reportáže. Jméno Vasilise Antise je vždy uvedeno v přehledu relace v kolonce Pracovník odpovědný za jazykovou správnost překladu. Občas také četl zprávy jako hlasatel nebo konal režijní dozor. Například 27. dubna 1961 se vysílaly zprávy o příletu kosmonauta Gagarina do Prahy, o výhruškách prezidenta Kennedyho Kubě, jak tvrdí britské noviny, a o procesu s nacistickým zločincem Eichmannem. Po hudbě Bedřicha Smetany byl na řadě text Vasilise Antise, Zlaté lžíce a špinavé pusy.
1: Z toho období je i jeho text Pan Karamanlis nemůže hovořit o demokracii, který zveřejnil 30. května roku 61 minulého století. Týká se Konstantina Karamanlise, premiéra řecké vlády. Autor Antis píše... Spolu s Glezosem je v řeckých vězeních i koncentračních táborech mučeno již po

0: 16 let po rozdrcení hitlerovského Nemecka i 2000 dalších bojovníků odboje.
1: Najdou se mezi nimi i případy neslýchané zvůle. Lidé, kteří byli odsouzeni za vraždu neznámé osoby na neznámém místě a v neznámé době. Lidé, o jejichž nevině svědčili u soudu příbuzní jejich údajných obětí. Na 1. máje rozehnala řecká policie násilím staré matky 200 vlastenců, kteří byli zastřeleni na 1. máje za okupace a nenechala je, aby položili několik květin na místo obětí svých dětí. Naproti tomu řecký stát zakoupil na své náklady území na postavení pomníku německým okupantům, kteří padli v Řecku.
0: Jen pro vysvětlení, Manolis Glezos byl legendární řecký levicový politik, publicista a především hrdina protinacistického odboje. Pokračuje vnuk Vasilis Spilka.
2: Jinak vím, že on vlastně měl takový pseudonym, nad kterým jakoby někdy psal články, a byl to Jan Rozák. Roxány byla jeho žena.
3: A on zažil okupaci Československa.
2: Myslím, že právě tady byl v té době a moc to kritizoval. Ještě tady potom byl a v konci 80. letech šel zpátky do Řecka. No.
0: Tím se uzavírá jeho pražská životní kapitola. Pátraní po zvukových příspěvcích redaktora Antise bohužel nepřineslo žádný výsledek. O to pozorněji jsem si proto poslechla seriál věnovaný historii zahraničních vysílání Českého rozhlasu. Jeho autor Jaroslav Marek v 8 dílech sleduje proměny redakce, technologií i samotného poslání zahraničních vysílání. Druhá epizoda je již část uslyšíte, nese výstižný název Vzajetí ideologie.
4: This is Radio Prague.
5: Československé spojení na krát.
6: Attention, attention.
7: Praha volá svět.
8: 90 let v éteru.
9: Hned po skončení války se vysílání do zahraničí rozjelo na novo. Na začátku roku 1947 hlas z Prahy promlouval ke světu v 18 jazycích. Zatímco před válkou převládala hudba, nově se kladl důraz na mluvené slovo. Velmi rychle se zahraniční vysílání měnilo v nástroj komunistické propagandy a tento charakter si zachovalo až do listopadové revoluce. Propaganda byla přímočará nebo naopak docela nenápadná, skrytá za reportáže z běžného života. Vzpomíná Pavla Džazajriová, která v 60. letech nastoupila do francouzského vysílání pro Afriku.
10: Takže já jsem celkem rychle dostala vlastní pořad, se to jmenovalo Setkání mladých. Samozřejmě, že to byla propaganda. Tam byla cenzura, takže si to vždycky někdo musel přečíst.
9: Zpravidla ale byla cenzura obezřetná a přísná. Drtivá většina textů vznikla v takzvané ústřední redakci a pracovníci zahraničního vysílání je jen překládali do příslušných jazyků.
11: Když člověk tu zprávu napsal, tak protože ta zpráva v zahraničním vysílání se potom překládala do různých jazyků, takže ten text byl důležitý v češtině, tak se ten list s tou zprávou se dal do okénka, zavřelo se okénko, zazvonilo se. Z druhé strany v místnosti se otevřelo okénko, cenzor nebo inspektor se mu říkalo, přečetl tu zprávu, orazítkoval ji, vložil do mezi okénka, zazvonil, já jsem šel, pak jsem ji mohl tedy prvé rozdat jednotlivým redakcím.
9: Vzpomínal někdejší redaktor zahraničního vysílání Karel Vichs.
12: Tady fungovala cenzura a autocenzura, jako obě, že jo? A když se tyhle ty dvě věci spojí, tak z toho vznikne hlasná trouba, že jo? Což teda v té době tak bylo.
9: Hodnotí Václav Richter, mnohaletý redaktor francouzského vysílání. Vysílalo se výhradně ze záznamu, pásky se ale donekonečna mazaly a přetáčely. Mnoho archivních nahrávek zahraničního vysílání se proto nedochovalo.
0: A tak jsem se dozvěděla, proč mi v archívu nenabídli žádnou zvukovou stopu po působení Vasilise Antise. Takže pořad my a oni můžeme ukončit jednoduchým obrázkem Vasilise dědečka s Vasilisem vnukem. Jsou na Korfu, kde se poznali.
2: Poznal jsem ho v roce 1999, umřel děček, no to mě bylo tak 7, no.
3: Věnoval se vám?
2: Jistě, no, právě děček mě naučil jakoby řecky z začátku taky, já jsem s děčkem mluvil moc řecky a povídal mě o věcech, no, my tam máme jakoby zahradu, jsme tam chodili spolu také s kolem a ukazoval mě věci a tak a vždycky mě, jako si pamatuju, že na mě mluvil jakoby řecky a vlastně jsem si tu řečtinu jakoby moc učil přes toho dědečka.
3: Doufám, že se nám podařilo doplnit rodinné vzpomínky a zároveň vám, milí posluchači, připomenout, jak výrazně mohou historické události ovlivnit osudy jednotlivců i celých rodin. Na příští pořad mi a oni se těší Goránka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Záchranáři dnes na brněnském autodromu museli ošetřit 70 lidí, často kvůli kolapsům z horka. Zámecký park v Zákupech na Českolipsku už nebude volně přístupný. Tenistka Linda Nosková si na turnaji v Berlíně zahraje o titul. A počasí zítra zpočátku opět slunečno, později opět místy přehánky a bouřky. Maxima kolem 33, na severovýchodě republiky kolem 27 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem, pěkný večer. Zdravotnická záchranná služba dnes v průběhu motocyklových závodů na Masarykově okruhu v Brně ošetřila 70 návštěvníků. Nejčastěji se jednalo o kolapsy, které pravděpodobně souvisely s horkem. 10 pacientů ošetřili v klimatizovaném stanu u vstupu do areálu a 2 pak odvezli do nemocnice. Vysoký počet výjezdů měli na celé Jižní Moravě. Do dnešní 18. hodiny jich bylo celkem 200. Potvrdila to mluvčí záchranářů Michaela Botová.
2: To je poměrně vysoké číslo. My jsme každopádně v rámci města Brna přidali posádku navíc a také operátora do služby, takže jsme připraveni na větší nápor, který právě pochopitelně souvisí s tím, že město Brno navštívila řada turistů, no a také svůj vliv mají ty vysoké teploty.
0: A právě vysoké teploty dnes lámaly rekordy po celé České republice. Vůbec nejtepleji, přesně 630 stupňů, bylo ve Šternberku v Olomouckém kraji. Meteorologové varují před vysokými teplotami také pro zítřek a opět bude v platnosti výstraha před silnými bouřkami. Národní památkový ústav od začátku letních prázdnin zpoplatní vstup do zámeckého parku v Zákupech na Českolipsku. Park bude přístupný pouze jako součást prohlídkového okruhu bez průvodce. Za vstupenku lidé zaplatí 80 korun.
3: O 20 korun lacinější prohlídka samotného hospodářského dvora už od prázdnin nepůjde koupit. Mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová uvedla, že nádvoří a park budou vzájemně průchozí přes původní hlavní vjezd do loni opravených barokních koníren. Obyvatelé města, kteří mají takzvanou kartu zákupáka, mohou do parku dále zadarmo. Ze Zákup Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: V Lipové na Prostějovsku se k nedávno dokončené kanalizaci připojilo zhruba 60% tamních obyvatel. Kanalizace zatím funguje ve zkušebním režimu. Podle nezávislé starostky Martiny Karkoškové obec čistírnu provozuje tak, aby co nejméně zatěžovala nedalekou Plumlovskou přehradu.
4: My jsme nad rámec toho projektu instalovali vlastně síran, který sráží fosfor, tak abychom tedy minimalizovali ty vody, které potom způsobují v Plumlovské přehradě sinice.
1: Sport.
0: Česká tenistka Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o druhý titul v kariéře. V dnešním semifinále turnajová osmička porazila Alexandru Elaovou z Filipín 2-0 na sety. V zítřejším finále čeká Noskovou Američanka Pegulaová. Třetí nasazená hráčka v semifinále porazila po bitvě 2-1 na sety světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno zpočátku, a to hlavně na východě Čech, na Moravě a také ve Slezsku, doznívající přehánky i bouřky, nejnižší teploty mezi 20 a 15 stupni. A zítra přes den jasno až polojasno, během dne místy oblačno až zataženo, k tomu přehánky i bouřky opět mohou být i silné. Maxima zítra mezi 29 a 34 stupni, na severovýchodě republiky kolem 27. Slabý proměnlivý vítr může v bouřkách opět přechodně zasilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Provoz na řadě míst v České republice teď komplikuje hustý déšť. Velmi silně prší i na dálnici D1 před Prahou ve směru od Brna. Hustý déšť je také na dálnici D11 mezi Prahou a Poděbrady a na jihu Čech jsou intenzivní srážky mezi Českými Budějovicemi a Táborem. A silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice je teď neprůjezdná. Provoz řídí policie. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Slavíci v krabici. Příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd, a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s Big Beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík. Ráno.

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

0: Zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.
1: Fo!

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic, a právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s flamenkem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý Slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým Slavíkem opět Karel Gott a Zlatou Slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na do smrti navždycky

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček, Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

V 90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Více než třetina všech meteorologických stanic v Česku dnes odpoledne naměřila teplotní rekordy. Zastupitelé Chomutova rozhodli o navýšení turistického poplatku. Fotbalisté Nizozemska na mistrovství světa s přehledem porazili Švédy. A počasí zítra zpočátku dnes slunečno, později přibývání oblačnosti a místy přehánky i bouřky. Maxima kolem 33 na severovýchodě republiky kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Českou republiku dnes opět zasáhly rekordně vysoké teploty. Ve Šternberku v Olomouckém kraji zaznamenali meteorologové přesně 36 stupňů. A hranici 35 stupňů překračovaly teploty také na 6 dalších místech v Jihomoravském, Středočeském a Královéhradeckém kraji. Upřesní meteorolog Martin Tomáš.
2: Teplotní rekordy pro dnešní den zaznamenalo 59 stanic ze 171 stanic měřících alespoň 30 let, což je 35%. Na stanicích Labská Bouda a Žamberk byl překonán dokonce absolutní červnový rekord.
0: A vysoké teploty budou na území celé České republiky také zítra. Meteorologové kvůli tomu vydali opět výstrahu a opět se mohou objevovat silné bouřky. Návštěvníci Chomutova si připlatí za turistický poplatek. Zastupitelé města rozhodli po 22 letech o jeho navýšení. Dosud turisté za pobyt platili 21 korun denně. Upřesní primátor Milan Merc z Hnutí Nový Sever.
3: Teď činí 35 korun poplatek na osobu a noc, s tím, že jsme mohli jít až do 50 korun.
0: Vedení České vsi na Jesenicku připravuje velkou rekonstrukci chodníků kolem obecního úřadu. Trasu poškodili předloňské povodně. Práce by měly začít ještě letos v létě. V současné době samospráva připravuje potřebné podklady a také výběr zhotovitele. Potvrdil to nezávislý starosta Petr Mudra.
4: Měl by se realizovat tady chodník Jánského kolem úřadu. Tam vlastně ještě velké kusy chodníku chybí. Je to asi v nejhorším stavu, protože se dělalo všude jinde, takže teď se jako dokončují rozpočty a bude se to soutěžit během července, tak aby se ještě během prázdnin začalo. Sport.
0: Český cyklista Matias Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na třetí místo průběžné klasifikace. V dnešní časovce dojel čtvrtý, vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého Vacek ztratil 11 sekund. Celkově ztrácí na Pogačara 4,5 minuty. Zítra se jede poslední etapa. A krátce fotbal, světový šampionát má dnes na programu 3 duely, jeden už skončil. Nizozemsko si poradilo se Švédskem vysoko 5-1. Za necelou hodinu začne utkání Německo pobřeží Slonoviny a ve 2 hodiny ráno pak souboj Ekvádor-Curaçao.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno. Zpočátku hlavně na východě Čech, na Moravě a také ve Slezsku doznívající přehánky i bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 20 a 15 stupni. Zítra bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno až polojasno. Během dne místy oblačno až zataženo, opět přehánky i bouřky opět mohou být silné. Maxima zítra většinou mezi 29 a 34 stupni. Pouze na severovýchodě republiky budou o něco málo nižší, kolem 27. Slabý proměnlivý vítr bude v bouřkách zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Karlovarsku je zavřená silnice 25 z Ostrova na Boží dar. Na konci Jáchymova zasahují záchranáři u srážky motorkáře s autobusem. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, přejeme příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude od cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší. Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Pěstovat citrusy mohou kryďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ji ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
2: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
3: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
2: Tak to schválně zkuste.
3: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
2: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se jí asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
3: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
2: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok, takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
3: Jo? To teda ne. Není. Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
2: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku, určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
3: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
2: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
3: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
2: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
3: Ano, teď jsme v té explozi života.
2: Rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
3: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
1: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz, ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Ta je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moneliózu. I když jsem to dvakrát stříkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostliny vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenu do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě to houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám. A tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře, u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují, to zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon, ta její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Zvěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těch mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naráz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou a chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštěčka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se o ní starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinator. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén. Zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak? Tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost další druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam míň chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne, přisyp do bazénu sůl, anebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetříme.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobby redaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

řekl bych, snad tu schází, a snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec a proč vyšel?

0: Vinařský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federcel z obce Bystrá u Poličky, tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá

najít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas, zprávy.
3: Firmy v celé České republice budou muset od července hlásit nástupy všech pracovníků. Vodní záchranáři v těchto dnech upozorňují na velká rizika koupání v přírodě. A počasí zítra zpočátku dne slunečno, později přibývání oblačnosti, opět místy přehánky a bouřky. Maxima kolem 33, na severovýchodě republiky kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se v České republice od července rozšíří a firmy budou muset evidovat také nástupy všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala jen nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje tuto změnu za velmi důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegální práce.
4: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
3: Současné tropické počasí láká k vodě a vodní záchranáři v Česku varují před rizikovým chováním. Ročně se v České republice v řekách, rybnících nebo bazénech utopí až kolem 200 lidí. A často kvůli tomu, že přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto velmi důležité sledovat ve vodě také své okolí.
5: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
3: Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v České republice už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Nabízí více než 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým handicapem. Jejím hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich nákupem, říká vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
6: Protože tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon prostě jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to, co jim vyhovuje.
0: Sport.
3: Čeští volejbalisté vyhráli utkání Evropské ligy nad Španělskem 3-1 na sety. Udrželi si tak naději na postup do semifinále. Zítra budou hrát ještě v Gruzii proti domácímu Výběru. Ani vítězství, ale českému týmu nemusí zaručit postup.
0: Počasí.
3: V noci na neděli čekáme v Česku jasno až polojasno zpočátku, a to hlavně na východě Čech a také na Moravě a ve Slezsku doznívající přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty stále vysoké mezi 20 a 15 stupni. Zítra bude opět slunečno, horko a dusno. Během dne ale místy oblačno až zataženo, přehánky a bouřky opět mohou být i silné. Maxima zítra většinou mezi 29 a 34 stupni. Na krajním severovýchodě republiky kolem 27. Slabý proměnlivý vítr bude v bouřkách zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Brna do Vyškova počítejte s překážkou za Rousínovem. Na kilometru 221 je kvůli odstavené dodávce uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte pomalejší provoz v okolí odbočky na Ořech. Mezi kilometry 18 a 20 je uzavřený pravý pruh. V levém pruhu se zdržíte zhruba do 10 minut. A silnice číslo 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí je za sjezdem z dálnice D3 po nehodě dvou osobních vozidel uzavřená. Oběd se to dá po silnici kolem dálnice a přes Dynín a Záblatí. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty, přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí. Práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
8: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
7: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
8: S vámi je švanda.
7: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
8: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
7: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
8: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte. Vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
7: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
8: Dovolte, jak bych nevěděla. Sama jsem snílek.
7: Tak to s námi zkuste i vy.
8: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím a vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte?
7: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale v náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít, jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sténat ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravoval dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: S Vladimírem Menšíkem. Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když tohle byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce. A ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, Nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
1: Hezká.
0: Lucko.
2: Okatá. Kudrata.
0: Jirko.
1: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Dát Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
3: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
3: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět to je především harmonický domov.
3: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ní opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam, dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil. Aničko, začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, ne, ne, ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Rumněncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Rumněnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Rumněnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepků. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
0: Hvězdné návraty.
5: Než se v řece vír otočí, když se valí příval, než dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál, než zvedneš své obočí,

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúračila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.
3: Mala som pohana, preč som ho

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám na Anky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A prostě na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel, ale Karel byl tak hodný, že na mě počkal.
2: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát do půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu? Půjdeš to.
4: Je, ty jsou ale prcovní, co? Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestíhli nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvažíš, Čiháku?
2: Ančo!
4: Ta mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, víc si o to koledoval.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu Vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
5: No. To jo, fuj, že se nestydí, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
5: No a vy to s tou skromností trochu přáníte, musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
5: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. No ženská má vypadat k světu, musíte si ty šaty přijevtnout.
6: No je, ale, to je ale fracek, nevycválanej. Chy, se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
5: No ona ti neřekla, co to je.
6: Ale řekla.
5: No tak proč to tají?
6: Jsou to dámský kalhotky, když jsi tak zvědavej.
5: No tak
6: ty prskáku, co na tom kříku? Na tom je k smíchu akorát to, že do tyhle tý malý trubičky se vejdou troje.
5: Ježišmá, Anička, ty neži...
1: Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
3: No.
6: To ještě naštěstí nemáme.
3: Pojďte. Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnu dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
5: No to je krása. Evžene, no řekni, no.
6: No,
5: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
6: Já bych ji vůbec nepoznal, věří?
3: Vážně, ale já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou. Víte, on Tonda má rád černý.
5: Vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
6: No ne, v týhle vypadá ještě mladší.
5: No, to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě tom Tonda vůbec nepoznal. A co by tomu řekli ženský? No, co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
6: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
5: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
5: No tohle, no to by šlo.
6: Víte, to je podobný typ.
3: Tak vemte dcerušku ke kadeřníkovi a uvidíte.
6: Dcerušku?
5: To není dceruška, to je milenka.
6: No, co koukáte? Znáte moje noce? Děkujeme.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci
1: to
0: a nejenom televize prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No,
0: to taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmen.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profese. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo? Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někaď vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty 2 měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty 2 měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám, ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé 2 měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou, teda to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata. Už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: ale
3: mě.
2: Teda...
3: Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.

0: tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkalo ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
1: Zvukově, prosím
0: zvukově,
1: vás.
0: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo. A ten Šviha prej měl tu kádinku a ty těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcová tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to dva hlasy, a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
2: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl ženám, totiž nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
3: A kde pak, ne, naopak. A chcete-li, mocímeru, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
4: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
5: No a co ty, kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
6: Já jsem hrdina.
5: Aha.
6: Pepík.
5: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
6: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Lidi ho stejně poslední dobou strašně otravují.
0: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím, z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
1: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, jo. Tak to se teda podívejme.
0: No jistě, to bylo různé, jako ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkala děda, který by měl být pyšný, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
5: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No, já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne tam, pak do zvláštní školy.

0: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zas třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku předčila ten seriál.
1: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetonů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
0: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo. Říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskytaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala, čili šlo jí o to sdělení. No.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Ze studia improvizovaného kousek od Zlína příjemnou dobrou noc přeje Honza Macoun. Budu rád, když budete poslouchat následující 2 hodiny vysílání na dané téma. Kdo jste už včera poslouchali, anebo kdo jste sosali data z těch internetů, tak už víte, o čem to dneska bude. A taky jste dostali úkol, tak doufám, že se někdo zařídil, uvolil a na tu půdu nebo do toho sklepa zašel. Téma dnešního nočního vysílání je sobotní noční linka, půda plná příběhů nebo sklep plný příběhů. Je to úplně jedno, cokoliv, co se dalo najít tam nebo tam, tak to je vítáno v rámci dnešního nočního vysílání. Do Prahy zdravím Petra Kubalu. Vás ostatní, kdo posloucháte, pěknou, vlahou a někde i dost bouřlivou dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Řeknu vám, a něco mi tady ale přesto chybí. No, to. Jo, pozor, já ji vidím, ona už jde, protože bez ní to rozhodně nemůžeme odstartovat.
2: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
3: Věro, který klíč od půdy?
1: Ano, přesně tak. Paní Jechová, děkujeme, že jste tu s námi a doufám, že na té půdě najdete i něco, o čem se dá zmínit do dnešního nočního vysílání. A dejte si na čas, 2 hodiny na to máme.

0: Sobotní noční linka Českého rozhlasu, půda plná příběhů. Jakýkoliv příběh, který jste našli právě na půdičce nebo ve sklepení, tak budu moc rád, když se o ně podělíte s námi. Telefon do studia za chvilku připomeneme. Já možná ještě k tomu dám takovou jasnější osnovu toho, co bych rád, aby jsme se nějakým způsobem drželi nějakých mantinelů v rámci toho dnešního vysílání. Tak zkusím odstartovat pár otázek do prázdna. Co nejzajímavějšího jste našli na půdě? Jestli jste objevili nějaké staré dopisy, fotky nebo tajné schovávané peníze? Co skrývala půda u vašich rodičů nebo prarodičů? Bylo tam malé rodinné muzeum? Našli jste něco, co proměnilo pohled na vaši rodinu? Schováváte si doma staré krabice na potom? A potom na potom? Protože potom se určitě budou hodit víc než ty, co byly předtím, ty byly totiž na nic. No, přátelé, máte doma zkrátka věci, které už dávno nikdo nepotřebuje, ale stejně je nejde vyhodit, protože co když?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, kdo nám otevře dnešní noční povídání? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady Magdalena.
0: Ano, Magdaleno, zdravím. Teda povětšinou zavíráte noční linku se mnou, tak tentokrát to máte ano, na obráceno.
2: Já jsem teda zaspala tu vaši linku a hrozně toho lituju. Mě to vždycky hrozně nabíjí.
0: No tak teď se, myslím, dost promění, protože nejen chobotničky jsou šťastní za to, že mají teďka dost skření a elektrického nějakého možného nabití. Ty bouřky, které procházejí přes republiku, ty dávají teda zabrat. Teď jsou někde, tuším, na Vysočině. Ale nebojte, ještě něco, ono určitě dorazí, ale doufáme, že to nebude tak zásadní, tak bolestivý. Tak zkusme si odevřít nějakou tu půdu. Magdaleno, co ta Hradecká, jaká je?
2: Tak my jsme jako děti jezdívali k prarodičům na Plzeňsko a pochopitelně jsme byli zvědaví, takže jsme lezli různě po půdách a pamatuju si, že jsme u mé pratety našli asi 1,20 m, by řekla, vázu keramickou, na který byly vyobrazeny 4 roční období a tehdy ta teta měla v té váze nasypaný zrní. Uf. A ta váza se dědí, nejdřív teda ji dostal můj otec,
0: ano.
2: Pak jsem ji měla já a teď jsem ji přenechala dceři, protože jak jsme se kdysi dozvěděli, o tu vázu projevil, myslím, nějaké chodské muzeum. Tak to je jedna věc, který si tak jako rodině vážíme, jako rodinný poklad. A ještě víc, a to nevím ten původ, můj dědeček byl v koncentráku a přines lampy do rádií. Jsou takový skleněný vaňky, a ty získal můj otec a pochopitelně jsem je zdědila já a chovám je taky jako oko v hlavě a musím si to nechat ověřit, jestli je to vůbec nějaká lampa z rádií nebo...
0: Tak pozor na nějaké archivní šmejdy, ano, kteří by vám to když tak ohodnotili na nějaké minimum, to za prvé. A buďme rádi, že nejsem osobní přítel vaší rodiny, protože já vždycky od malička poslouchám jenom, nešají na to, nebo to rozbiješ. Takže myslím, že to, co by bylo na půdě, tak už bych dávno rozbil. Takže jsem rád za to, že jsme pouze virtuálními přáteli.
2: Ano, tak za to děkuju. Takový přátel si přijímá.
0: Děkuji taky. Máme tedy poklady z půdy, tak až budou ohodnocené, tak zkuste nám nějak taktně potom říct, jak to dopadlo. Jo?
2: Ano, dobře. Přeju krásný večer, vlahý.
0: Taky, děkujeme. Naschledanou. No, vlahý večer být může, vlahá noc taky. Zase na druhou stranu, když si člověk uvědomí, že může přijít vítr, nebo taky nějaké to zvířátko letající, případně pes nebo kočka, která chce podrbat, nebo případně najíst. To všechno se může odehrávat i teď, tady u mě, odkud pro vás vysílám.

zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Sobotní noční linka, půda plná příběhu a Honza Macoun s vámi.
1: Taková romantika, síla, energie.
0: Kometa, Jaromír Nohavica a kapela Čechomor. Myslím, že k tomu se bude hodit i příspěvek, který dorazil k tématu, které dnes probíráme. Ono, jakmile jde o vlastně historii, takovou tu vůni minulosti a ještě navíc neprobádané minulosti nebo minulosti, ze které jde trochu strach, nahání se kůže, taková ta husí kůže, protože najednou se taky můžete dozvědět, že půda vám prozradí i to, co jste nejenom, že ani netušili, ale hlavně taky jste si třeba říkali, to se mně nemůže stát, protože máma mi říkala, že... A pak se najednou ukáže, že to taky nemusí být vůbec pravda. Půda plná příběhu nebo sklepy plné příběhu, tak prosím, volejte 731 800 900, pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, anebo taky můžete poslat na linka@rozhlas.cz pár písmenek, která potom se dostanou do vysílání, jako třeba od Marie z Hradce Králové, která píše... Když jsme po smrti maminky uklízeli půdu, našla jsem starou krabici přivázanou provázkem. Byly v ní dopisy z doby, kdy se poznala s mým tatínkem. Nikdy jsem je nečetla, ani jsem netušila, že existují. Najednou jsem viděla své rodiče úplně jinak. Ne jako mámu a tátu, ale jako mladé, zamilované lidi. Některé dopisy byly tak něžné, že jsem u nich brečela. A to dnes tu krabici schovávám. Halo, halo, Honza u telefonu. Kdo je na druhé straně?
2: Halo.
0: Ano, poslouchám vás. Kdo pak tam?
2: Slyšíme se, tady Jarka z Budějovic. Zdravím. Já volám poprvé, tak vás všechny zdravím.
0: A já vás taky.
2: A chci vám vykládat. Tatínek prodával ve Zlíně u Batě na prodejní obuv a po válce ho přesunuli, jak byl odsun Němců, tak ho přeložil do Moravského Berouna. A tam jsme bydleli v baráku, který dřív patřil nějakému velkoobchodníkovi Applovi. A my jsme byli tři děti, celkem nás bylo pět, ale tehdy jsme byli tři. A my jsme vylezli na půdu, tam měla pár poschodí, a my jsme si tam hráli na schovku a tam z jednoho poschodí na druhý byly takové schodky a bylo to, no tak sestra se tam schovala a teď jak se tam schovávala pod těma schodama, tak tam objevila takový malý dveře, tak je otevřela a tam vám byla místnost a v té místnosti vám byly štosy látky, pak různý váze, pak takový boží muka, jako to a pak takové starodávné, jako kočárek pro děti, to bylo na takových vysokých kolách a černý, jako byl. No a pak tam byly prsteny a řetízek. K tomu můj tatínek nemeškal a šel to ohlásit na Národní výbor, tak oni přišli a všechno si pobrali.
0: No ne, ne, to není možné. Jo. No teda, co to udělal? Co to udělal? Já bych se zajímal o to víc, co se to tam vlastně akorát, dělo.
2: Víte, co nám akorát zůstalo, ten kočár a v něm jsme se pak na dvoře vozili.
0: No dobře, dobře, ale teda, tak to je teda příběh na 5%, jako, no tak no. To bych nemohl žít dál. Já jsem tak napnutý z toho, jenom jak to říkáte.
2: No, takové poctivé, co vám mám vykládat.
0: No, hodnej člověk, no zvláštní typ. No,
2: a pak ještě tam dole byly takové místnosti a v té jedné místnosti tam byly krabice plných knoflíků a zubní protézy tam byly.
0: No, pane jo.
2: To byl takový strašidelný barák.
0: Začínám se i bát já.
2: My jsme se tam báli jako děti a pak jsme se teda přestěhovali do většího, protože se narodil ještě sestra a brácha a tak nám dali větší byt, ale to bylo taky po Němcách a tam bylo taky takový zvláštní, no, co vám mám vykládat.
0: Necháme to na příště, ale vám děkuju za tu velkou premiéru vašeho českou, že mě moc těšilo, jezdím často do jižních Čech, veselý nad Lužnicí, České Budějovice, Krnašova Řečice.
2: Tak do dětských let.
0: Já s vámi teda taky, protože, ale to já jako Honza, jako plný napětí, já bych potřeboval vědět další informace a nevím, no. Ale děkuju za příběh, moc zdravím a díky.
2: Na zhledanou a dobrou noc vám přeji všem.
0: A teď to tady blesklo. A teď zase. No já čekám, kdy přijde pořádný vítr. K tomu by ještě stačila podpora písničky Lucie Vondráčkové, ať žije vítr, nebo ať, jak to tam zpívá. No... A pak ještě Helena Vondráčková. To byl to šok. Já si vzpomínám, jak onehda na Moravě vítr a hromy blesky a pak se Macon odmlčel. Kdyby se to náhodou stalo, ať víte, začne toho počasí loket. Každopádně příspěvky na téma sobotní noční linky, půda plná příběhů jsou tady, ale ať moc dlouho nemluvíme, dáme písničku, kapela Plavci nebo Rangers inženýrská a pak se k příspěvkům dostanu. Případně připíšete i další, ptám se já.

0: Kdyby náhodou, tak text a hudba promovaných inženýrů inženýrská kapely Rangers Plavci dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Kdo nás zve na další prohlídku půdy? Halo, halo, Honza.
1: Dobrý večer, tady Drahuška z Prahy. Já vás zdravím, pane Honzo.
0: Já vás taky, dobrý večer.
1: Po dlouhé době zase volám, nedalo mi to. Moje babička s dědou, tenkrát dědeček musel pracovat v Hamburku, v Bratislavě a babička mezi tím se vrátila, protože čekala možnost zakoupení z dražby barák v Orlických horách, odkud oni pocházeli. A koupili hospodu s krámem. A protože moje maminka obdověla v 25 letech, jak jsem vám jednou vyprávěla, tatínka zastřelili u rozhlasu a my jsme byli s bráchou malí, tak jsme tam k babičce a dědečkovi jezdili na prázdniny. No a pak, když došlo v takovém tom 55. roce k znárodňování kde čeho, tak dědečkovi zavřeli krám a z hospody udělali jednotu. Chodili tam z vesnice zákazníci, vždycky jenom se sečbánkem pro pivo a tak dále. A my jako děti jsme si chodili hrát na půdu. Na té půdě bylo spousta věcí. Pro nás teda jako děti. No a jednou teda, když už jsme byli velcí, dědeček omarodil a musel zavřít hospodu. A tam byl přístavek, kde bydlela původní majitelka, ta tam byla jako na dožití a ten domek byl jenom chlív, jedna místnost a stodola. A dědeček do té stodoly tím, že nebyl přítomen a nemohl teda v té hospodě pokračovat, tak tam dal lahve s kontušovkou, s kmínku a tak dále. No bylo tam prý přes 30 různých lahví, které teda mu zbyly a které teda on tam skoval do sena. A moje maminka, když teda děti si hráli a probourala se tam střecha a tak dále, tak místním dovolila, aby to zbourali. Ty cihly byly úplně perfektní, takže oni si z toho něco postavili a našli tam tu bednu s tím alkoholem. Mamince potom jenom do Prahy zavolali. Nikdy jsme nepili tak dobré pití, jako teda to, co jsme tam našli.
0: Tak ještě, že tam nenašli.
1: V tom se často hrávali. Ještě, že jsme tam našli.
0: No, tak já jenom teď si vybavuju ze svého mládí, když jsem chodil v Prosečnici, kde jsem měl dědu a babičku, tak tam byla taky taková ta hospoda klasická, tehdejší. A pamatuju si velmi dobře, jak tam bylo zakouřeno, jak to bylo úplně. A co mě z toho alkoholu tam, jako ne, že bych ho popíjel, ale dneska zpětně si pamatuju, jak na té pípě bylo napsané papírem výčepní lihovina. Tak jestli by hospodský ukládal výčepní lihovinu, ani vám nevím, jestli by se to dalo ještě pít.
1: Dalo se to pít. Protože já jsem s mojí spolužačkou z hotelové školy přijela jednou na zimní prázdniny. Dědeček musel odjet na pohřeb a my jsme měli zakázáno tu jednotu hospodu otevřít. Nicméně my jsme byli zvědavé, když někdo zaťukal a říkal, je, děvčata, no tak jsme to otevřeli. Dědeček pak řekl, že takovou tržbu on neudělal za měsíc, co my jsme tam teda za ten jeden večer, co se tam nahrnuli, ty místní byli zvědaví. No a my jsme potřebovali vědět, co jim prodáváme. Tak jsme to ochutnali, ne teda to, co bylo potom později někde v těch tom seně schované, ale dalo se to.
0: No tak fajn.
1: Ten alkohol v tom vydržel, nebo to natolik konzervoval, že naopak se to jakoby rozleželo, nevím. Ale ještě teda k tomu původnímu tématu, takže my jsme tam, jak paní říkala, že našla vázové, které bylo zrný, tak zrovna takové, ale to byly veliké červené dozy kovové, ve kterých se původně prodávala zrnková káva. U toho bylo byla násypka, že jo, byla taková lopatka a dědeček jsem teda v tu dobu, když už neprovozoval ten krám, taky tam měl schované za ní.
0: Teda, třeba nám to někdo osvětlí.
1: A v Letohradě teda je muzeum hospodářské, kde tohle ty artefakty všechny jsou jako mimo jiné také velice ceněné a vystavované.
0: Děkuju za telefon, aby ten náš rozhovor, vaše povídání mělo takový jako hospodský punc, tak ne, že bych si šel teďka zapálit cigaretu, to už mám za sebou, ale dáme si okurky a bude servírovat servírka Lucie Bílá. Děkuju vám moc a dobrou noc.
1: Dobrou noc a kouření škodí.
0: No, já vím. Dobrou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tak.
1: Píseň nebo plíseň? No to je jedno, ale bylo to třeba na půdě, takže asi ta plíseň by tam... Nebo co se dá najít na půdách? Prozraďte mi i vy na Karlovarsku nebo v Karlových Varech. Zdravím vás, Honza.
2: Dobrý večer, tady byl Julius, Karlovy Vary. A já jsem se ptal, jestli máte dobrý srdce.
1: Jak kdy, jak na koho? Povídejte.
2: Dostanete infarkt.
1: No, uvidíme, co potom Tonička mi to natočí, uvidíme, jestli tam byl.
2: My jsme se nastěhovali do bývalého hotelu, který byl postavený 1904. A nastěhovali jsme se do velkého bytu po doktorovi, který se odstěhoval do Ameriky. A špajz byl plný mozrovskýho skla.
1: No.
2: 3 metry dlouhý, 2 metry široký a vysoký. Táta říkal, že po nikom nic nechce, mě bylo 5 let. Vyhodili jsme to do popelnice. No a potom, že od nikoho nic nechce, pak přinesl plný tašky hadru po nějakých dětech, aby jsme to nosili, jo. A takže mě to mrzí do dneška, protože to by mělo velkou cenu.
1: No co, to musí mrzet úplně každého, protože jestli se něco zásadního právě děje v těch okamžicích, je to, že co s tím, jdeme to vyhodit, to je přesně to mezidobí, kdy to vyhodíte, 1, 2, 3 a pak se k tomu chcete vrátit a...
2: To byly asi 3 nebo 4 popelnice skla.
1: No právě,
2: Karafu,
1: právě.
2: Dílo, prostě všechno. A potom, ještě jestli můžu, měl housle, prodal je za 500 korun v 62. A pak se dozvěděl, že to byly Stradiváry. A pan mistr Hudeček říkal, že některé Stradiváry stojí 800 milionů dolarů.
1: Tak to jako asi pravděpodobně už lepší než... Ne, tak jako myslím, že vím, jako nevím vlastně, co já asi pravděpodobně bych umřel v ten daný okamžik, protože by to dopadlo stejně jako ten člověk, co vyhrál těch 3,5 miliardy nebo kolik. To prostě nemůže mít následky. Musí je mít, musí. No je to zvláštní, samozřejmě za 5 kilo. Ještě, že se toho nedožil toho pozdějšího věku, aby zjistil, že to bylo možná o trošku jinak.
2: No, tenkrát byl plat 12.
1: Jo. Ale víte co, já zrovna taky přednedávnem jsme vyhazovali něco z půdy. No, přesně, a používám to spojení. Vyhazovali jsme z půdy. Ale přitom já vím, že se to bude hodit, že jo. Ne teď, ne za 10 let, ale bude. A zrovna určitě to budu nejvíc potřebovat, když zjistím, že to je dávno vyhozený. No ale takový život, nikdo nemá to srdce schovávat v ten daný moment nepořádek, než to, co bude mít historickou hodnotu.
2: Nechci tak asi tak. To ukazovat manželce. Protože ženy všechno vyhazují. A za týden vám řekne zprav to a vy řeknete, když jsi říkala před týdnem, abych to vyhodil.
1: No, víte co, tohle jsou docela dobré, to je docela dobré si poznamenat a probereme to. Probereme to v noční lince, jak ženy dokáží zpracovat muže a jak muži poslouchají, anebo dokáží zpracovat své ženy. To by mě zajímalo, jak by to dopadlo. No, nevadí, nechám zatím přemýšlet. Samozřejmě vám děkuju za zavolání a málem mě fakt trefilo. Tonička by to fakt natočila.
2: Jo, tak vám přeju hodně síly, hodně zdraví.
1: Děkuju.
2: A buďte hluchej, němej a nebudete mít problémy.
1: Radí a doporučuje posluchač z Karlových Varů.
2: Julius,
1: děkuju moc. Povídáme si na téma poklady z půdy, co se tak na té půdě schovávalo, schovává, nebo co jste tam schovali pro budoucí generace a když budoucí generace to odhalili, No, tak co na to řekli? A nebo zasmáli jste se? Mimochodem, schovali jste se někdy něco na půdu a zapomněli jste, že jste tam něco schovali? Takhle jsme tuším jednou našli i vánoční dárky, asi 10 let staré. No, bylo to zajímavé pověření, zjištění, že v té době byly hračky úplně jiné třeba. Jutový pytel se znakem státní podnik České pošty, nebo ne, Pošta a spoje, nebo něco takového, pamatuju do dneška. Pojďme k příběhům, který jste napsali, koukám do tady příspěvníku, tady do počítače, třeba. Bohumír, doslova poklady z půdy snad zůstanou navždy u našich pozůstalých. Je s podivem, že takové věci mnohým nic neříká. Chodí kolem toho bez povšimnutí, staré takové ty dřevěné rámy, dělány s pečlivostí starých předků. Jeden z mnoha, velebný Antonín Vavroušek, se zasvětil Matce Boží a byl přijat za členy Mariánské družiny bohoslovců pod ochranu neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci 1936. Už jen ta slova mluví o něčem, nebo pozůstatky části ze starých měděných listů, odměrky na mléko, rodné listy, kde jsou vypsání k motři, porodní bába, vlastnice a na fotografiích ani nemluvě, dřevěné malé a velké svěrky k užití ještě dnes. Děkujeme, Bohumíre, děkujeme.

0: Půdy, sklepy a staré skříně bývají zvláštní místa, zvláštní věci. Člověk tam často odloží věci s tím, že se k ním jednou vrátí a pak na ně zapomene na 10, 20, třeba i 50 let. Jenže právě tam někdy leží celé lidské příběhy. Svatební fotografie, dopisy z vojny, deníky, pohledy z dovolených, takové ty zažloutlé dokumenty nebo obyčejné drobnosti, které pro někoho znamenaly celý svět. A někdy stačí otevřít jednu starou krabici a člověk najednou zjistí, jak žili jeho rodiče, prarodiče nebo úplně jiná generace před ním. Některé nálezy rozesmějí se, samozřejmě jiné rozbrečí a některé radši člověk rychle zavře zpátky, protože pak se dozví pravdu o sobě nebo o své rodině anebo o své bohyni mamince a pak to ve výsledku může udělat ještě větší peklo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, pište, volejte, nebojte se, tady ani na Moravě nekoušou, byl jsem si to zjistit a když uslyšíte nějaké případně štěkání, houkání, bzučení, prosím vás, to není letadlo, to zase bude určitě nějaké přerostlé zvíře, které poletuje a já se bojím, protože člověk nikdy neví, co ho vysaje, že? Ale nebudu strašit, půda plná příběhu stačí, že někdy můžete zastrašit i s tématem vy. Honza u telefonu, pěkný večer.
2: Dobrý večer, u telefonu Michaela z Brna.
0: Zdravím, mávám do Brna, povězte, už se to tam prohnalo ty bouřky a nebo nic?
2: Ne, nemám zatím žádné bouřky, je hrozné tak dusno, my tady zazlínem, máme velkou cenu, tak...
0: Ano, no jo,
2: tak
0: vlastně.
2: Tak neprší.
0: No pravda, že. Tak myslím, že ve Zlíně trochu bouřilo, teda trochu, místní by mě dali. Bouřilo moc, ty blesky jsou vidět na dálku a ještě se cosi žene přes Vysočinu. Tak uvidíme, jestli to dojde a nebo jestli to zmizí, rozpustí se, vyprší. Povídejte, půdy v Brně, jaké mají kouzlo?
2: Tak to nebyla půda v Brně, to byla v mé rodné obci a v mém rodném domě, ano. Kde tedy ani já jsem obsáhlou krabici mé korespondence jsem nenašla já, ale našla ji moje maminka, když se před nějakými 15 lety ta půda vyklízela, takže mě ji snesla dolů. Ani mě o tom neřekla v době, kdy už tedy maminka byla docela vážně nemocná. Já jsem čistila její skříň, protože jsem tam chystala nějaké věci, tak jsem tady tu krabici ze mé korespondence objevila. To už jsou asi tak 4 nebo 5 let, protože maminka už je víc než roka půl mrtvá. A tak jsem se prostě do toho začetla, protože byla to jedna moje milostná korespondence.
0: Ano.
2: A ta tedy byla velmi zajímavá. A pak to byla i korespondence ve francouzštině mých přátel z Ženevy.
0: Ano.
2: Takže je teď po večerech, když ulehnu do postele, mám tu krabici pod postelí a postupně ji pročítám. A pokud se týkáme milostné korespondence...
0: No přesně, tak to... já čekám, co se tam objeví, jak to bylo tenkrát, jestli je to napínavý no, i v roce 2026, helejte, ven s tím.
2: Musím říct, že je to docela napínavý, protože to byly dopisy, které mě psali dvě mé velké lásky, jako ten jeden už je 35 let mrtvý, ale ten druhý, ten tedy stále žije a já, když jsem si ty jeho dopisy přečetla a získala jsem od jeho příbuzných na něho telefonní číslo, tak jsem mu poslala SMSku a musím říct, že on sám byl jako velice překvapený. A opravdu to bylo, já jsem to počítala, 120 dopisů, protože jsme si spolu psali...
0: Ježišmarja, ještě, že to není v tomhletom období, v tomhle roce, umíte si představit, co byste musela nalepit fifinek?
2: A je to jako docela zajímavý a nutno říct, že mě to tak nějak jako... Víte, vrátilo do dob toho mého mládí a zrovna jsem teď poslední
0: zcela
2: dobou
0: určitě, pardon, že se doptávám, protože tohle ano. Je fakt zajímavé. Já jsem taky po letech našel takové dopisy, tak mě to, jenom jestli jsem z toho měl stejný pocit, jako máte vy, bylo to vzrušující doslova. Bylo to tak, že vás to opravdu reálně vrátilo do té doby tenkrát.
2: Ano. Máte pravdu. Mnohé věci jsem úplně zapomněla, jednak jsem neměla čas nad tím přemýšlet. No a nakonec to dopadlo tak, že s tou mojí bývalou láskou občas si tedy napíšeme a příští týden ve středu dokonce za mnou přijede do Brna.
0: Uděláme přímý přenos do Brna. Jo. To bude dobrý. A mimochodem, to vám ještě doporučím jednu věc. Nekoukejte se při čtení nebo čerstvě po čtení těch dopisů do zrcadla nebo do zrcátka na sebe. Nedělejte to, protože zjistíte, že jste jako člověk polobotomy. Jako takové, jako úplně duchem mimo. Opravdu úplně jako to dítě.
2: Ale musím říct, že je to prostě docela jako příjemné. Já se tomu musím smát, protože samozřejmě v mých 75 letech já jsem babička a on je dokonce i pradědeček, tak jsem mu říkala, víš, bude to docela zajímavý, jak se babička sejde s pradědečkem.
0: Ta komunikace musí někde navázat, tak mě se jako už teď, já bych vám dal normálně hodinu prostor do vysílání, abyste mi řekla, kde jste skončili tenkrát a kde navazujete teď, jo? Jak to probíhá ta komunikace, jak se to všechno změnilo. Ale zase věřím tomu, že každý člověk stejně ve své podstatě zůstane stejný. Jenom trošku vyzraje.
2: Ano, máte pravdu a samozřejmě jsou to životní zkušenosti, které tehdy ani ona, ani já jsme neměli. No. Bude docela se jako na tu středu těším, bude to zajímavé, protože se ho chci na různé věci zeptat, které jsem už zapomněla a jsem zvědavá, jestli si na mě vzpomene on, to ještě další věc.
0: Ježiš, aby vás nepřekvapil náhodou. No, děkuju. Každopádně, milí posluchači z Brna a blízkého okolí, nebo z Jižní Moravy obecně, jakmile ve středu uvidíte, co si rudého, tak to není rudá zás skladna odrazem od Jihlavy do Brna. Ano, ale to je zamilovaná konverzace tady milé zástupkyně tady naší rodiny Noční linky, která navazuje láskyplný kontakt s osobou, se kterou měla naposledy kontakt. Kdy?
2: No, tak počítali jsme to před 52 lety.
0: Před 52 lety, kdy ještě vůbec nikdo netušil, že bude nějaký mobilní telefon, SMSky a sociální sítě a kdy se ještě musel olizovat prezident.
2: Ano, máte pravdu, no.
0: Aby to došlo. A 120 dopisů je opravdu hodně. Budu moc rád, když zavoláte a ještě nám povyprávíte, jak to dopadlo a jestli jste měla rudý tváře. Tak vám děkuju.
2: Já taky děkuju, že jste mě vyslechl. Naschledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, díky. Omládl jsem o moc.

0: lehké pokárání do Prahy, protože ve studiu tam sedí Petr Kubala, všechno mačká, ťuká, míchá, přepojuje a pustí tady písničku Voda vzala. No jasně, kam zmizel ten starý song a na konci Voda vzala. Helena Vondráčková. Tak to uvidíme, jak naložíme ještě s laciným vínem. Jaroslava Samsona, Lenka, ale než se k němu dostaneme, musíme to vzít přes Raj Hrad. Zdravím vás, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Jitka z Raj Hradu. A když už bylo o těch dopisech hodně tady psaný, tak to řeknu napřed. Když si z mládí, samozřejmě muž odešel na vojnu, na Šumavu, kde oni vlastně pohraničáři neměli jenom 24 měsíců, ale 27 jim to automaticky naskakovalo tam. A teď si představte, že jsem celá nejmín po 2-3 dnech po každý za ten týden dopisy. A tu krabicu se našli, když jsme vyklízeli byt. A to bylo neskutečné, to byla taková halda toho psaní a samozřejmě přikreslování a dávání tam, kde co k tomu, včetně třeba 4 lístků. A takže v tom si vzpomněla, jak to je úžasný, když se to nakonec vyhodilo. Nechtělo se mi to ani číst už znova, protože tolik krásných vzpomínek, samozřejmě manžel už je 5 roků mrtvý. A mrzí mě to, že jsem to i potom vyhodila. No ale abych se vrátila tam tu půdu, jezdili jsme do Čech, Uloun, tam jsou Mutějovice.
0: Kujom, jste říkala?
1: Louny.
0: Takhle, Louny, já se vám rozumím, Ujoun, a jestli co si nebyl úplně jistý, jestli slyším dobře. Louny jsou v pořádku.
1: No. Takže tam jsme jezdívali k dědečkovi, k babičce a to bylo neskutečné, když jsme se tam dostali na půdu, co tam bylo věcí, ale nádherných, že když jsem to viděla, říkám, ne, tak toto teda vyhazovat nemůžeme. Já třeba vemu dřeváky holandské, typický dřevěný, takže já jsem všechno vždycky vzala a restaurovala, jako jo. Prostě natírala jsem to lakem, barvama a tak dále, jo. Našli jsme tam lampy, co byly kdysi dali na kočáry tažené koňmi, tak tam museli dávat lampy se svíčkou, aby samozřejmě byly viditelný, že? Nebo nádherný petrolové lampy a kde se nalíval petrolej, tak to bylo nádherný průhledný modrý sklo, že to bylo prostě jedno hezčí jak druhý. Tak se snažila to vždycky zachránit a natírat. No ale našli jsme tam taky hrnec žlutých mincí. No to jo. Bylo úplně něco, to bylo pozdvižení.
0: Žlutých mincí, co to bylo za mince? Jako, nebo jestli jste to...
1: Opravdu vám to vysvětlím. To, my jsme napřed viděli, co to je. A protože tam bylo dědečkovo jméno a i adresa jako vyražený. A bylo to asi jak naša, no menší jak 50 koruna, jo. Ale nádherný, neporušený, vyleštěný takový, jak kdyby to dělali teprve před pár rokama, jo. Že to nebylo vůbec. To je krásný kov nějaký a žlutý. A samozřejmě oni to dostávali, jak sbírali chmel, tak za to jeden koš nebo věrtel nebo jak, to vždycky dostali tu minci a oni by chtěli, aby se jim to vyplatilo, kolik toho odevzdali, tak dávali ty mince. No a samozřejmě, že tam bylo jeho jméno, adresa, všechno na vyražený, takže to nemohl nikdy na nic nikdo použít, takže oni to odevzdali a dostali za to peníze, kolik toho nazbírali.
0: Aha, to je dobré zjištění, takhle když víte ještě potom, nebo znáte ten příběh, odkud, protože já bych si tím hrozně lámal hlavu teda, to vám říkám rovnou.
1: No, ale to bylo tak něco úžasného, že já jsem to měla jako poklad. No děcka, ty se na to naše vrhli, jako všichni, to každý si
0: něco... Ježiš, to jste jim dovolila, že se na to tak...
1: No,

0: vydrželi.
1: No, všecko, no, jsem říkala, no tak ať si to užijí. Já jsem si zhostovala aspoň, já nevím, jich 10 nebo tak nějak, jo. A mrzelo mě to, že když jsem se stěhovala, tak aj to těch, říkám, poslední, kdy mi aspoň zůstal jeden ten penízek, jo. Protože to bylo tak nádherný, že to škoda mluvit. Já jsem nevím,
0: a další, pozdě bych a honiti. Kolikrát to ještě uslyšíme dneska v noci?
1: Ano, přesně. A mrzelo mě to, protože no, kluci, jako to uviděli u našeho kluka, nebo potom aj holka, tak to bylo hrozný. Říkají, ne, to štěmrali a každý si bral, no tak až to bylo všechno pryč.
0: No, tak teď už můžeme, jenom zbývají nám oči pro pláček, se říká. Děkuju vám za zavolání, děkuju vám za příběh z půdy, ty další budou po půlnoci. Posílám ne chmelový zázrak jménem pivo, ale dáme si víno. Bude teda laciné, tak doufám, že nás nebude moc bolet hlava. Dobrou noc.
1: No, já si myslím, že byste měli taky poslat vodu, protože nám tady furt nic neprší.
0: No, nebojte, voda má a Hradišťan, všechno bude.
1: Tak to je hlavní.

0: Ať už nás posloucháte v zaměstnání, na cestách, nebo třeba někde v nějaké hospůdce, u táboráku, u vody, u bazénu, u řeky, všude tam nás můžete poslouchat. Tak ticho, žáby, teďka vysílám já tady z Moravy pro vás do celého Česka. A kdo nás na těch internetech poslouchá, kde je jiné časové pásmo? Samozřejmě přeji vám všem dobrý večer, pěknou noc. Ať se vám dobře spí a vy, kdo jste úplně třeba na druhé straně republiky, světa, protože třeba trávíte někde dovolenou nebo jste se jeli podívat po vzpomínkách a posloucháte nás přes internet, no tak pojďme si radši říct a upřesnit, cože to přichází právě za den.
1: Noční linka.
0: Vítáme společnými silami neděli 21. června 2026. No, slunovrat. No je to tu. Je to tu. Hlásí se o slovo, pravda, někde za účasti bouřek, ale užijte si ať už den nebo noc. Obé stejně dlouhé a předpokládám, že to i tak nebude mít vliv na případný další poslech Českého rozhlasu. Tam, kde nás posloucháte, síť regionální stanice Český rozhlas Pohoda. Ještě hodina noční linky v tomto případě. Doufám, že se provoláte se svými zážitky a příběhy z půdy nebo sklepů, protože mě to baví. Dneska mě to baví moc a těším se na to, jak budete volat 731 800 900 anebo psát linka@rozhlas.cz. A propo kalendář, kdože to dneska slaví svátek? Nějak se mi to vykouřilo z hlavy, jak se říkal. Má výloha, ale příjmenář jsem si otevřel. Petře Kubalo v Praze, já už nevím, jak víc mám naznačit, že jsem zapomněl, kdo slaví. Že bys mi to poradil do ucha. Alois, je to tam. Vidíte, to je milá spolupráce. Jo, a ten příjmenář, ať to máme tady komplet. Dnes 26. Ano, už to tady mám. Teda 26. 21. Ano. No to není možné. Noskovi, takže všichni všem, všechno nejlepší, co vám daří. Zdraví, štěstí, spokojenost. A jestli někdo z vás je tatínkem, no, máte dneska svátek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já to dovysvětlím. Dnes mají svátek všichni tátové. A je úplně jedno, jestli jsou čerstvými tatínky, nebo tatínky, kteří už jsou ve stavu a mně to je jedno, dělej si, co chceš, anebo už ve fázi vývoje dítěte a táhni z domu. Každopádně vás, tátové, milujeme, ať už jste tady mezi námi, anebo na nás koukáte tam nahoře.
2: Kde jsou moje blatníky? Kde jsou moje blatníky? Ty kaunere.
3: Mami, prosím vás, nechte toho. Vy se chudák tatínek vůbec nesmál.
4: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy?
3: Já ti říkám, že tatínek nesmál.
5: No jo, nesmál. Já ti tady už dělám svědky, prosím tě.
6: Mami, táta, budeš s náma u stolu nebo na zemi s Fajdou?
5: Já? No dovol. Ten se nesmál, ten se chechtal jako blázen, ti říkám já. No.
3: Ale já se s tebou nebudu zlobit. Počkáš, táta vystřízlivý, ten tich nám dá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
7: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

No to bude velká muzika, když vám řeknu, že sobotní noční linka pokračuje v neděli tématem půda plná příběhů. Nevím, jaký příběh má ta židle, na které sedím, ale sedím už na ní jenom jednou částí sedinky, tou druhou vyvažuji, řeknu vám, vachrlaté to je a před chvilkou to dost nebezpečně křuplo, takže kdybych se náhodou chvíli odmlčil, nebo jste slyšeli nějakou ránu a smích nekontrolovatelný, tak aspoň víte, z čeho to je. Půda plná příběhu, tak máme tady další hodinu povídání, už jsem si tady připravil i další příspěvky, které dorazily. Ano, tady to mám, takže co jste napsali třeba? Iveta, zdravím, pane Jene. To vaše téma mi připomnělo jeden starý příběh. Příbuzné jedné mé známé, jak se říká, spadl do klína na horách. No, chalupa po nějaké staré tetě. Původně ji nechtěla přijmout, ale nakonec ji děti přesvědčily, že to bude primaletní byt. Tak se tedy pustili pomalu do oprav toho nejdůležitějšího, nic jako laciného, ale hlavně šlo o to, že to vlastně šlo strašně pomalu. No a jak jsem často slýchala, označovali to za danajský dar. Nakonec přišla na řadu půda a verdikt zněl všechno vyhodit. Za trámem našla jejich malá vnučka krabice a začala si prohlížet její obsah, který se ukázal být opravdovým pokladem. Šperky. Paní, která jim dům odkázala, pocházela ze zámožné rodiny, jenže její manželství nebylo šťastné. Ukázalo se, že manžel je ochmelka a karbaník, a tak ona asi v obavě, aby jí věno nepropil, schovala před manželem šperky do té krabice na půdu mezi harampádí, kde našla malá treperenda. No, zjistilo se, že poklad měl skoro stejnou cenu jako celá chalupa. Dobrou noc. Taky tady mám příběh třeba od Heleny. Hned ho zveřejním. Dobrý večer všem. V dětství jsme s bratrem našli na půdě za trámem vojenskou pušku z doby první světové války. Rodiče ani prarodiče neměli tušení, kde se tam vzala. Předali ji tedy známému příslušníkovi VB, který ji odvezl. A ještě přidávám Danu. Dobrý večer všem. My jsme měli tak před 40 lety svatbu v jiném městě a pak jsem si sundala šaty, hodila do igelitky a jeli jsme autem domů. Na druhý den jsem si šaty scháněla a nikde nebyly. Uběhlo tak dobrých 35 let a uklízeli jsme půdu. No a protože jsme dávali novou střechu, vytáhla jsem takový plný pytel věcí a vezmu jednu igelitku a v ní moje svadební šaty. No zírala jsem na to a dodnes je mi záhadou, kde se mohly moje šaty uložit takovým způsobem v podstatě do sběru hned na druhý den po svatbě. No, třeba jste to měla rázně už předem vypočítané, že to bude tak. A na co druhá svatba, že jo? Telefon, který vás provází do noční linky, klidně zavolejte, už jste slyšeli, ani to tak nějak nepolímáme na to povídání takových 5 minut, tak se klidně osmělte, jako v předchozí vysílací hodině, tuším 2 posluchači nebo 2 volající, kteří se taky pochlubili svým příběhem, protože bez těch vašich příběhů by ta linka, noční linka Českého rozhlasu být nemohla. Tak jsem rád, že se osmělíte, že přidáte i ten svůj srdeční příběh, který může zahřát, zasmát, no, nebo taky rozplakat. To víte, i my chlapi někdy pláčem. A já taky.

0: Honza Macoun přeje pěknou dobrou noc s Českým rozhlasem, s noční linkou, taky i když ho nevidíte, a vlastně ani já ne, tak vím, že tam je, protože no, nikdo jiný to tak dokonale neumí spojit, jako právě Petr Kubala, který je na technickém pracovišti. Aby to všechno dobře dopadlo, je potřeba taky vás, posluchačů, tak pojďte na věc. Noční linka na téma půda plná příběhů.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Archiváři i historici dlouhodobě upozorňují, že obyčejné rodinné památky mají často větší hodnotu, než se lidé myslí. Staré fotografie, dopisy nebo osobní zápisky totiž dokážou zachytit dobu mnohem autentičtěji než učebnice dějepisu. Přesto obrovské množství podobných věcí každý rok končí v kontejnerech při vyklízení bytů a domů a právě tehdy někdy mizí i kusy rodinné historie, které už nikdo nikdy nevrátí. A možná by bylo dobré taky zjistit, co třeba vy necháváte na té půdě, o čem třeba víte, že cíleně tam necháváte pro budoucí generace uklízečů. Budu rád, když zavoláte, do půlnoci máme ještě čas, tak je někdo na druhé straně, anebo není. Pojďme se podívat tedy na vaše příspěvky, ještě co jste odeslali, které jsem si tady schoval. Bedřich, ten to má dobré. Dobrý večer, na půdě jsme našli staré známky a mince, super. Mám tady Janu. Jana píše o půdě následující. Jako děti jsme milovali půdy u babiček. Bylo tam tolik odložených krámů pro hry, třeba ten houpací koník, stará křesla, nádobí, ale i lyže s řemínky po dědovi, staré obrazy, které rozvíjely naší fantazii. Našli jsme i tuny starého oblečení, po Němcích uniformy a předměty rodiny, která tu žila. Věci jsme táhli ven a hráli se. Až teprve po letech v dospělosti nám docházely ty příběhy a osudy těch, co tu zanechali. A pro nás děti to bylo období her fantazie, pro mě dnes smutek z osudu, ať už vysídlených Němců nebo Čechů před nimi. A řeknu vám, asi na tom budeme velmi podobně, velmi stejně, protože i něco podobného jsem zažil já. Člověk neví, po kom ty věci jsou. Ale až když to zjistí, to je teprv nádech. Halo, halo, Honza u telefonu. Pěknou noc, kdo volá?
2: No, tady jsem ze Šlapanic.
0: Ano, zdravím do Šlapanic. Povězte, no, jak se tam máte?
2: No, tak celkem dobře. Popršelo. Syn se u mě stará, jak o miminko, všecko mi zradí a tak dále.
0: No tak.
2: Prostě v vzpomínkách, co tady mám, tak v kuchyni mám pendlovky po babičce, jako z Vítkovic, kdyček byl prostě ševcem. A když mi maminka zemřela ve 40. roce, no tak prvně jsem byl jako babičky Lepřovské v Ostravě, teda v Maránských horách, a bratr, tak ten byl u strýca jako Pepika v tom Rušperku, on byl zubařem. A za vlády Hitlera musel se prokázat, že prostě výpisem takových rodných list, co mám tady, co nechal bratrovi, že do 3. a 4. kolena nemá žádný jako židovského původu. Čili to mám jako ceninu nebo prostě vzpomínku na strýčka z Brušperku. Ale pak tady mám jednu teda po tátovi ten foto z první republiky na foták, fotoaparát, no, jestli je to, teď si nespomenu, ale dávali mě za něj 10 000, jako já říkám, ne, to neprodám, to mám od tatínka. Pak jsem se dověděl, že někde na burze v Americe měl přes 500 000 dolarů.
0: Takže, to řekněte, a to, tohle ty věci byly třeba fakt na půdě, anebo se bavíme jenom o tom, co jste poděděl, co jste si schoval?
2: Ne, to mám tady v šuplíku.
0: Jo, to jo, ale téma máme, to, víte jaké, poklady z půdy, tak jestli jste jako na půdě taky něco nikdy našel.
2: No tak tam by se taky vyhledalo, tam mám spíš knížky, jako, ale ještě v kuchyni mám po babičce, jako děda byl ševcem, a tak vzpomínám vždycky, jak mě ty hodiny pendlovky v noci vždycky budili. Buď to mě kousali brechy, protože ten v dílně jeho zákazníci chodili s vepřem a podobně, čili si opravoval, no, než jako Baťa zřídil jako výrobu, tak aj šil, mě dokonce taky ušil jako klukovi botičky. No, když jsem šel ze školy, tak vždycky říkal, stav se tam u svrškára a dones mi svršky, čili to tak nějaké boty šil. Ale o to nejde, mi jde hlavně o ty pendlovky, které mě v noci bolíjeli, nenechali mě spát. No a potom ještě jedno rádio, na které mám vzpomínku na tátu, jak za vlády pana Hitlera poslouchal Londýn.
0: Děkuju za vaše vzpomínky, co máte poklady, teda ne na půdě, ale vedle sebe, no, ale každopádně máte to všechno nejblíž v dosahu ruky, což je fajn, protože hledat to na zapomenuté půdě ve vašem případě si neumím představit a hlavně by mi to mrzelo, kdybych to nemohl najít.
2: Na půdě jsem měl jako ale kufr vojenský, kde bylo plno novin a tak dále, ale to bylo ještě na starým
0: Dobře. Probereme, když tak do příště, až budeme mít další téma. Popřeju zdraví a hlavně, ať přežijeme ta horka. A vy taky.
2: A všem posluchačům taky hezký večer. Nebo noc.
0: Cokoliv. Dobrou noc.
3: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: víme, kde ty kytky jsou. Rozhodně se taky může stát, že v některých částech naší republiky kroupy dokázaly udělat své, takže že by pod kroupy, alespoň na chvíli, nechci se tomu smát, ale to je příroda, svatý Petr. Že ho zdravíme tam nahoru, nechceme si ho úplně dvakrát rozhádat. Zdravím, halo, halo, kdo pak tam na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Věroslava Brno.
0: Zdravím, Věroslavo, už jsme dneska v Brně byli, máte se tam dobře i vy, anebo to byl omyl, že se tam mají dobře od paní posluchačky, která volala jako první?
1: No, tak zatím tady neprší, tam u nás, na našem konci Brna. Mm-hmm. A já vás poslouchám jako členka Českého rozhlasu, která jsou od roku hodně dávného, ale od roku 92. poslouchám Noční linku, pokud je to možný, tak skoro každý den, ale vždycky mě to nevyjde. No. Ale já vás moc ráda poslouchám a zdravím vás. A teď vám chci říct takový úryvek z 50. roku. Tatínek měl na půdě vojenské dřevěné kufr a tam měl všelijaký takový jeho takový tyhle typ. A já jako 16-letá holka jsme se tam taky přehrabovali. Já jsem tam našla nádhernou pohlednicu jeho nevlastní sestřenice z Přerova, která mu poslala v dlouhých šatech na hlavě klobouk, slunečník a poslal mu z Luhačovi z pohlednicu. Vojtíšku, škoda, že tady nejseš. Byli, tady je to nádherné, tady se promenáduju a kde si co si. A já tehdy jsem měla, to bylo v 50. roku, to mě bylo 16, a já jsem tehdy měla problémy s průduškama. A já jsem, když jsem tu pohlednicu uviděla, tak jsem říkala si, kéž by já se tam do té Hluhačovic jednou taky dostala. No to mě v životě nenapadlo a tam byla od té doby asi 8x, 10x, už jako v mým věku. Ale tehdy jsem se tam teda dostala, tak vždycky, když přes ty Hluhačovice jsem jako šla, chodila jsem tam teda pochopitelně na procedury, protože jsem nemohla dýchat. No ale vždycky jsem si tady na tu mavenku, na tu jeho sestřenicu vzpomněla a no prostě bylo to nádherné.
0: To zní to hezky, obzvlášť když vím, taky jak Luhačovice jsou nádherné, v místě jsem byl, sice ne na procedurách, ale můžeme se asi shodnout na tom, že to čtení by nabývalo úplně jiného významu, kdyby to bylo třeba ve Františkových lázních.
1: No počkejte, tak já byla taky ve Františkově, byla jsem taky v Poděbradech, protože v mým dnešním věku, už v loni jsem nebyla nikde, protože jsou na tom tak špatně, že chodit moc nemůžu, ale prostě byla jsem moc krát, já mám neuropatii, artrozu a tak dál, ale to je vedlejší. Ale co jsem vám ještě chtěla říct, tady toto jsem řekla teda k těm Luhačovicím, ale teď jsem chtěla říct ještě jednu verzi. Já měla taky, no nebylo to na půdě, ale protože jsem bydlela jako, ale bylo to ve sklepě, jako protože jsem bydlela v bytě tady v Brně a to mě bylo, když jsem s manželem chodila, jako a pak on byl na vojně a to, my jsme měli 1200 dopisů. Posloucháte mě dobře, během dvou roku já mu poslala přes 600 a od mě přes 600. Jenomže jak jsem se stěhovala, tak jsem to už dala pryč a mrzí mě to do dneška, protože v mým věku bych dneska, když sedím, mohla přečíst. Já totiž, když jsem je začala tehdy číst, tak prostě kanuly mě slzy jako.
0: Protože... No já vám rozumím, ale zase jste další v pořadí, pozdě bych a honití.
1: No, to už je pryč a já vás strašně ráda poslouchám, já vás zbožňuju, já vás tam všechny miluju.
0: Děkujeme moc a ať se podělíme, tak já za všechny posílám obětí a jednu štípanou na dálku krásnou k vám do Brna.
1: Děkuju pěkně a já všechny moc pozdravuju, protože já je na dálku slyším, já už taky volám asi po třetí. Borkovi tomu kapitánčikovi jsem taky jednou volala, ale já si vždycky nedovolám. A dneska mám velké štěstí, že jsem se dovolala. Děkuju pěkně a dobrou noc.
0: Já děkuju taky. Dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.

0: Halo, halo, tady Český rozhlas, noční linka, společné regionální vysílání, stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska jsme na půdě a i když si tam můžeme hrát s věcmi, které nám v té době přišly vlastně už tenkrát hodně staré, a dneska po odstupu času si říkáme, pozdě bycha honiti, proč jsme to jenom vyhazovali, jak je to možné. Třeba něco nepatrně se přeci jen podařilo schovat. Ale nevím, jestli to bude ten další případ volajícího posluchače nebo posluchačky. Vítám vás, pěknou noc.
1: Tak dobrý večer, tady Jana z Frenštátu.
0: Ano, zdravím vás.
1: Vás taky, všechny posluchače. A chtěla jsem říct, že takový to, jak se tady říká, lození po půdách, tak to je můj koníček prostě. Já jsem začala s tím, že když jsem vyšla školu, tak jsme jeli do Žamberka, do Orlických hor se švagrovou a s bratrem jsme jeli do toho, do Žamberka jako k tetě od mojí švagrové. A oni tam měli domek a na tom, na vrchu na té půdě prostě se rozdělovalo, že kdo bude kde spát. A tam byla taková udělaná taková světnička na té půdě a tam se otevřely dveře a tam bylo pokojíček vymalovaný na modro a ložnice Ludvík 16. Taková ta bílá zdobená krásná ložnice. Já jsem koukala jako blazen, tak jsem chtěla tam spát, jenomže mě řekli, že tam už je to zamluvený. No a teďka bylo tam, na té půdě byla knihovna plná té červené knihovny, ne, já holka 16-15 leta, že jsem to zebrala tam a prostě venku vždycky u toho, tam u Orlice jsem seděla na louce, teď jsem to tam hrtala. No a to bylo první, co jsem viděla na půdě. A pak prostě mě jednou maminka vykládala, že když se nastěhovali do Ústí nad Labem po Němcích, tak říká člověče, já jsem milovník starožitnosti. A maminka říká, no to by bylo něco pro tebe. Tam po těch Němcích na té půdě zůstaly taky plné půdy těch bílých ložnic. Říká, tam bylo porcelánu, ty lavory takový s těma džbánama. Tam se našlo všecko možné. Říká, já říkám, proč jste tu něco z toho nevzali? A maminka říká, my jsme měli svůj nábytek. A to tam někde zůstalo. A někdo možná, když byl chytrý, tak to jako dobře asi prodali. Protože opravdu to jako byly takové hodně cenné věci. No já jsem potom se nastěhovala do Frenštátu, tam jsem samozřejmě první, co bylo, že na půdu, no tak jsem tam našla takový svícen, takový už jako velikánský ten kandelábr, tak to jsem dotáhla domů, teď jsem to tam restaurovala, to. Pak tam byly hromady kachlí, krásných ozdobných kachlí, co se bouraly jako ty kachlové kamna, tak to tam bylo. To potom z domovní zprávy jeden pán si odvezl, tak si z toho postavil krásný krb. Byl tam kříž vyřezávaným dřevěným Ježíšem. Byly tam různý svícny. Našla jsem tam porcelánový krásný nočník, ten se potom rozbil později. No a to jsem potom zase se dostala na další půdu, tak tam jsem zase našla celý takový ty sady těch kořenek, jak to bylo na těch policích, tam byl váleček, teď na sůl, na cukr, takové ty kořenky s těma víčkama krásné, pak na zeď byla taková na sůl s takovým dřevěným tím otvírátkem. No našla jsem to na těch půdách, secesní svíce ještě takový a rámy z obrazu a spoustu různých jiných věcí. No a ještě jsem jenom chtěla říct, že maminka, když bylo, jako končila válka, tak jednou přišli tam Rusáci a dotáhli mamince, můj otec dělal prvního předsedu místního národního výboru po válce v Jindřichově Hradci. A přijeli tam Rusáci a dotáhli čtvrtku prasete a řekli mojí mamince, že to má jako uvařit. No tak moje maminka, že tenkrát po osvobození, no tak vařila to prase, co z něho rozvařila, co já vlastně přesně ani nevím. No tak ti tam potom přišli, pojedli všecko a ten jeden, já nevím, jestli se jmenoval major Ondruchov, přitáhl celtu plnou, dotáhl celtu vojenskou, rozdělal to, položili to na zem, rozdělali to a tam bylo plno zlata, šperků, co tam všecko bylo. Maminka říká, no, a on mi říká, tak Štěpany, dám, moje maminka se jmenovala Štěpanka. Říká, to si z toho vem, co chceš, za to, že jsi nás pohostila, že jsi nám uvařila všecko. Moje maminka říká, no, si představila, že to bylo buď to z nějakých těch koncentráků, že to ti Němci měli z těch, nebo z těch, od těch Židů. Maminka říká, já jsem si nevzala z toho ani prstínek, protože jsem měla strach, že mě to v noci ještě chodilo strašit něco.
0: A já tomu rozumím. Rozumím tomu, protože člověk někdy, když má nějakou tu hranici, kdy si říká, no hele, možná bude lepší nevědět, tak je možná dobře, že fakt se to zastavilo a že nevíte. Děkuju, děkuju. Byli jsme dlouhý, ale srdečný. Moc děkuju za vaše zavolání. Bylo mi potěšením.
1: A mě taky. A dobrou noc. Tady přišla Bohuška, tak už můžu otevřít okna a můžu se pokusit spinkat. Tak všechno.
0: Ano, a hluboký nádech, výdech. I vás zdravíme. Pěkné sny.
1: Já vás taky. A patrý se. Máš

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, dnes tak netradiční spojení. Já v Holešově a vy, doufám, na svých místech těch tradičních, kde nás posloucháte obvykle, a pokud náhodou jste někde jinde, tak doufám, že jste místní, pokud jste za někým přijeli, naučili poslouchat třeba anebo ladit naše vysílání. Děkujeme za to. Zkusíme telefon, zkusíme další poklad z půdy. Kdo je na druhé straně?
1: Tady František Helper Vltavou, zdravím vás.
0: Taky zdravím, máme se dobře, případně jak máme, v jakém máme stavu půdu, už je vyklizená?
1: Prosím.
0: Jestli je vyklizená už půda, jestli ne, co se dá na ní případně najít?
1: Pane drahé, já vám budu vyprávět, že to neuvěříte. Straits. Můj tátovej brácha tady po válce se vzali s tetou a teď neměli nic, víte. No a byly nabídky, jak byli odsunutí Němci, tak normálně nabídka do Ústí, že tam přidělují byty po Němcích odsunutej. Tak Strejc tam přišel, tetou tam přišli na ten obecní úřad nějaký, nebo co to bylo. No a tam normálně dostali klíče, číslo domu, přišli, bylo to na Střekově, přišli tam, odemkli si patrovej domek, krásnej to byl, přišli dovnitř, tam všecko uklizený, všecko, oni říkali, to přeci není možný, když tady odsunuli Němce, že by to tady nechali v takovýmhle stavu. A teta teda normálně říkala, že z toho byla úplně na... Posloucháte mě?
0: Já vás poslouchám, jsem jedno velké ucho.
1: Tak poslouchejte. A teta z toho byla na nervy úplně. Ta říkala, no přeci, ona čekala, že se tam někdo objeví v tom domku, jo, že prostě je tam odsaď vyženou. Ale normálně tam bydleli leta, já jsem tam za nima jezdil potom a to. A dokonce, a teď ta půda. Strejc dělal šichtových závodech, tam jak byly šichtovka. A normálně tam uklízeli po těch Němcích taky, co byli odsunutí a to. Přišel nahoru na půdu v tí vile šichtový a tam takhle byla tašky, jak byly, tak tam byla díra, tak kouká jako odsaď, že se rozhlídne tam odsaď a vidí, že v tom okapu je jako u bruse něco zabaleného. Tak se tam proto dohrabal a v tom byly šperky samý, hodinky zlatý a prostě všecko možný. Zřejmě jak ty Němci tam odsaď odcházeli, tak to tam, že se proto vrátěj, víte. Takže normálně to vzal, teďko přišli ty, co to tam likvidovali, samozřejmě Strejda jim to dal, bez jakýhokoliv podpisu, nějaký stvrzenky nebo něco, tak si to rozebral asi někdo jiný, víte, pa žádný doklad na to nebyl. Ale to vám řeknu teda, tam bydle to, když tam přišli do toho domku, tam normálně složený prádlo, všecko čistý a tohle, jestli pak by tohle to někdo dokázal, když vás vyženou, prostě musíte odejít, víte, tak by člověk z teky to rozvlátil nebo něco a oni odešli, oni věřili ty lidi, že se tam za nějaký měsíc třeba, že se tam vrátí, víte, a bydleli tam, no, Strejda tam bydleli tak, leta. Hle, jsem...
0: Ano. Rozumím. Musíme končit, já se moc omlouvám, ale příběh byl, děkuju. Velmi, ale nevadí, že zdravím a díky i za další příběh, protože koukám, že tohle téma vás hodně zaujalo, tak mě moc těší a budeme případně probírat i dál. Zatím naslyšeno.
1: Jste bezvadný, díky moc a mějte se hezky, díky.

Velmi dobře si vzpomínám na situaci, kdy jsme ještě mívali chalupu v Nové Hlíně, kousek od Třeboně nebo kousek od Staré Hlíny, tak to bylo zrovna takové zvláštní období.

Jana a Pavel, omlouvám se. Dobrý večer. Naším pokladem z půdy je porcelánový pejsek a porcelánová holčička. Ta je dokonce z roku 1909. A je to pozůstatek po odsunu Němců. Obě sošky jsou v krásném stavu, jsme rádi, že je máme. A zase ten odsun Němců. To by mě vlastně ani nenapadlo, že toliko vlastně příběhů a vůbec tolik minulosti může být dochováno, anebo že se na ně takhle zpětně myslí. No, jsem zvědav, jestli třeba dáme, nebo se odvážím dát takové téma, které teda rozděluje až příliš, ale zase na druhou stranu, proč se nedozvědět něco víc o minulosti, třeba toho stavení, ve kterém žijete, nebo jste po určitou část života žili. Dívám se dál do příběhů, ano, lovím poklady z půdy, nebo půda plná pokladů, ano. Maruška, no, ta píše, milé rádio, naše půda, ta byla vždycky čistá. Domnívali jsme se, že je takhle úplně od začátku, protože nevypadalo to ani, že by byla místem, kam se schovávají nějaké věci nebo dávají často, aby se něco poškrábalo, poničilo. Ne. Na to, jak byla pěkná, tak když jsme měli výměnu střechy, tak se ukázalo, že je ještě pěknější v určitých částech, které byly doslova nabité minulostí, balíčky, a v nich nejen poklady jako mince, pohledy, oblečení, anebo i šperky. Nebyl to dům po odsunu, ale byl to asi dům nějakých zámožných lidí, anebo že by nějakých zlodějů, kteří si tam schovávali svůj lup. Je lepší někdy nevědět.

0: Yes. Pozor, boty! Pochodem w chod!
1: Boty proti lásce, Český rozhlas a závěr nočního vysílání, živého vysílání noční linky. Dnes byla s Honzou Macounem, Petrem Kubalou, kterýmu děkuju do studia a k mixážnímu pultu. Teď se určitě durdí, teď tam má ty červené tvářičky, jako kdyby objevil milostnou poštu ze 40. let, ale děkuji i vám všem ostatním, kdo jste zavolali, napsali, kdo jste se snažili zkontaktovat nás a řekli své poklady z půdy. Budu

rád, když se připojíte k našemu vysílání i dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát, a už to lovím, tentokrát vás čeká ze Zlína, přímo ze studia Českého rozhlasu Jarka, a téma, které jsme už vlastně nakousli lehce po půlnoci, protože totiž dnes je Den otců. Muži, kteří nás provázeli životem. Tak připravte si ruce, telefony, také jiná další pojitka. Můžete psát linka@rozhlas.cz a klidně taky můžete napsat mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz. Těším se na vás příště, kdy to bude, netuším. Moje hlava je dneska nějak děravá víc než kdy jindy. Asi je celá těmi stupni Celsia z dnešního dne ještě dost zavařená. Doufám, že nejen, že schladne, ale taky se osvěží třeba nějakým nočním deštěm anebo bouřkou. Ale doufám, že ne až tak moc něco zásadního, něco, co by ničilo majetky. Kdyby náhodou pelargonie schovat, muškáty, ať nám nevisí, ať nejsou na parapetech a ať vám zůstanou, ať se neponičí, taková škoda na začátku sezóny. Ať se daří, mějte se krásně, hezké sny a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
2: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže. A tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod. Na malou teda. Jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale pane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Teď jdeme po hrázi rybníka Svět. To vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce. Pozor, největší převýšení. Jedeme na hráz. Ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky.
5: Věš.
3: Ten pořad je vkusný, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetým pubertáním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady tudy prošlo opravdu velký legendy.
6: Jo, to je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mně se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady
2: přesně,
5: zůstalo.
2: A ta šatna dámská byla tam, kde je a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla. Je to dojemný.
6: Ne, je to. Teď jsem to matně spočítal. Když jsi tady byla před těma 53 lety, ano. To znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Já říkám, takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou z Toffifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol, poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na DAMU a díky tomu jsme se vlastně zkamarádili. Já jsem nějakého hezkého spolužáka.
8: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do roční.
9: Ne, já taky
2: měla.
9: Jo, tak aha.
8: Teď se to po těch 50 letech můžete všechno, jak to bylo, člověče, no.
9: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondiákem, no. Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
8: No. Tomáš Sedláček.
2: Ale to je strašný, my když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
9: No.
2: A my pořád ještě tak jako...
8: A vy pořád ještě jezdíte.
9: Ano. My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalí milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Znervozní, ano.
9: No.
8: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
9: No tak může,
2: tak
9: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
9: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
9: A celkem jsme to trefili.
2: Ale... Ano, dobře. Ano, teď
8: už... Máte mladší...
2: Ano, obě.
9: Obě.
8: To by no tvýho to je... zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipuská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by jí odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku.
9: No jo, že... no jo.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Raimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který se počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v Pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy a ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, protože on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkal, no všichni říkám, říkal, že ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě a můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem. Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním ne.
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co to mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdy byste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
5: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhla z toho auta a bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi, babičko, ty voníš jako smrad.
0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Stockholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do Encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
6: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé? A jak jim říkáte?
7: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
6: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
7: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
6: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
7: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
6: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost. Aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to. Leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takovej zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš takový to.
2: Ano, ano. Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady běhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky. A ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám. Chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohleto povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima pro boha něco nestalo, tak ta koza všecky sežrala. A protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně. A já jsem stála úplně ochromená. A Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik. My jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak. A to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak. To já už jsem se tak jako třásla. Teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělá chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi. A to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabíme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku. A Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takovej gauč, co máme proti televizi, a ten gauč, to je takový, já tam mám takovej nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo, to bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostě těch polštářků, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten přehoz. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, já nevylezu, dokud tu ta jako zabude, Petr řekl, zase seš hysterická, no tak kam teď v noci s ní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože aby nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil. Že jo? Večer už hledal v atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený. Nikde jej nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že dodneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel, jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: To je tak historky, každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá, kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jak... Tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má bejt, že když sípám a křičím, pocem a on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo a vůbec jsem nevěděla, že existují psi, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když si ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo. Od stolu, nepadá v úvahu, jo. Do postele, no vůbec, jako. Jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se... A jak se k tomu psovi začnete chovat jako ke členu rodiny? Přinesli jsme si pejska, kůl, to byl ten, co jsme měli teď před růženou. Říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda. Já jsem říkala, proč Kulda? Dcera říkala, no protože je celý jako ty. Ona mi říká Kuldo, takže bude ten pejsek bude Kulda. A přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A mne říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se... jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
4: Obecní úřad.
3: Městský úřad.
5: Národní výbor.
3: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje. pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do Hvězdný pěchoty. Ale jak...
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Houpací kůň. Píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: To bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď se. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když vy jste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomyslel? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Bordu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blaní, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevolní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
8: Teď co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Jo, hochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecní. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebou.
7: Jistě.
8: 12 dní bude bojováno. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav a ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš to.
7: Čárka.
8: No to tam nepiš. Tak to tam napiš. Aby kdož skormoucení bude číst, ti se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč 9krát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
10: Ty si přidávala do košíku a nic si neviděla.
9: Přidávala jsem, aby mi toto... A teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo? To je hrozně, hrozně blbej dárek.
10: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy v pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často

0: 380. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
1: ona
0: představu.
1: Ona ještě vypadá zdravě.
2: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
3: Držím.
0: Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchal a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a Ivě přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.